Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

zu sehr.

hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkový.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je klukům 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací.

začíná další ostravská hodinka Oldies. Opět je ve studiu OP1 dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Před týdnem jsem začínal pohledem do top 10 týdeníku New Musical Express z roku 1977. Dnes se posouvám o rok a nahlédnu za oceán. Vzhůru tam přesně před 43 lety stoupal hit Nicka Gildera Hot Child in the City. V Billboardu byl právě na příčce třetí.

City. Sexy holka, vyzývavá, celá v černém, nikdo ji nezná a všechny mužské dráždí. Tak to je píseň Hot Child in the City, která dostala platinové ocenění. Nick Gilder se narodil v Londýně v roce 1951, ale od 10 let žil ve Vancouveru, kde spolu zakládal skupinu Sweeney Todd. Jako solista měl do konce 70. let v žebříčku 5 singlů a 2 alba, koncertuje a komponoval také pro jiné interprety.

To byl Lucio Battisti a jeho píseň Dio mio no. Svou stopáží se nevešla do hraní podle žebříčku, ale v italském byla, tak se jí zařadil takto dodatečně. Je očekání na schůzku s milovanou dívkou až po její závěr. Abyste lépe pochopili to napětí v ní, doporučuji najít si na internetu text s překladem a pustit si pak k němu tu nahrávku z internetového archivu nebo odjinut ještě jednou.

Hráli a zpívali The Moody Blues, v tomto případě ukázka mé stařecké nepozornosti. Před časem jsem vám chtěl tu partu nabídnout, ale spletl jsem se o jeden rok a vybíral z jiného alba. Včas jsem to zjistil, chybu v playlistu napravil a ty dva songy It's Up to You a Don't You Feel Small z roku 1970 mi tu zůstaly. The Moody Blues se skoro nehrají, tak jste si alespoň trošku rozšířili obzory.

0: Přiznám se, že bych Štěpána Mátla nepoznal, ale mám ho tady napsaného, takže říkám, že právě on zaspíval za doprovodu Bromova orchestru píseň Protiva. Brněnská rozhlasová nahrávka je z roku 1975, autorem textu je Lubomír Černík. Originálu se příliš nedržel, ten se totiž jmenuje Der Esel, Der Bauer und sein Sohn, český osel, sedlák a jeho syn. Rok 1974 zaspívá Petr Alexander.
1: Dies ist die Geschichte von einem, der es allen recht machen wollte. Na, hören Sie mal selbst, wohin das führt.

0: was ganz schön schwer.
1: Autoři písně, která právě dozněla a která je na B straně německého singlu, se inspirovali kalendářovým příběhem Johanna Petra Hebla z 18. století. Jeho český název je Podivná jízda a je to vlastně úsměvný střet názoru, jestli má jet na jediném oslu dospělý, dítě, oba nebo nikdo. Teď něco podle vkusu vás posluchačů, těmito dvěma nahrávkami plním vaše písemná přání.
2: Tak co říkáte, palec?
3: Já ti něco povím, počkej.
2: Ještě záda.
3: Já chci něco říct. Já bych vám něco, počkejte.
2: Tak pokud.

Píseň vypsal jsem tušku, vydal Suprafon na singlu v roce 1965 v podání dvojice Štěpán Mátl, Josef Zíma. V Brně vznikla další nahrávka a v té si k sobě Štěpán Mátl přizval Petra Ulricha. Právě tu jsem měl zahrát, takže si ji mohu odškrtnout. A také měla zaznít povedená píseň dvojice Juraj Velčovský, Zdeněk Borovec z první bratislavské líry Mária Dušana Grůně. Takže také splněno.

Rangers jste jistě poznali, určitě znáte i píseň Láska je věc kouzelná. S repertoárem této skupiny byl v minulosti často dost problém. Kluci mnohdy přebírali ze zahraničí, ale neznali původní název nebo jména autorů. A tak to řešili slůvkem tradicionál a procházelo jim to. Viz vinylové desky. V tomto případě se původně jedná o song Love is Kind, Love is Wine z repertoáru The Seekers.

Zbývá doplnit, že Česká láska je věc kouzelná byla vydána na Pantonském vinylovém albu v roce 1971, originál The Seekers na stejném nosiči o 4 roky dříve. A k tomu, co jsem řekl před chvílí, bych rád dodal, že Suprafon se postupně snaží chyby a prázdná místa odstraňovat, ale jde to prostě pomalu. Teď se společně podíváme do začátku kariéry zpěváka a skladatele Clifforda T. Warda.

Anglický zpěvák a skladatel Clifford T. Ward je znám hlavně díky své sólové kariéře v 70. letech. Songy, které jste slyšeli, pocházejí ze singlů z druhé poloviny let 60. z doby, kdy byl členem skupiny The Secrets. Zpíval v ní a také pro ní komponoval. Názvy Mám v úmyslu potěšit a Držím hlavu nad vodou. Zemřel předčasně na roztroušenou sklerózu a zápal plic.

Pavla Nováka netřeba představovat, zapsal se do historie naší populární hudby dostatečně výrazně. Za doprovodu ostavského rozhlasového orchestru zaspíval Vím, že jen s ním. Text si napsal sám, suprafonský singl je z roku 1967. Vzorem mu byl evidentně Tom Jones, já jsem vybral pro srovnání první americkou nahrávku písně Green, Green Grass of Home, kterou pořídil Johnny Darrell.

0: as they lay me neath the green, green grass of home.
1: Jako vždy připomínám, že chcete-li slyšet oldies, které se na rozhlasových vlnách běžně neobjevují, můžete si napsat e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral ze stejného žebříčku jako dnešní úvodní song, je to skupina Exile a její Zulíbám tě, anglicky Kiss You All Over. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Váš oblíbený pořad plný ukázek z archivu, těch humorných, je tady. Patrik Rozenál vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák. Slávku,
2: samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
1: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s Humoriádou a Slávek Jandák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude ta první?
1: No můžem, Patriku. Mně napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila Frantu. Uvidíme. Tak první bychom začali ten Cibulka Munzar.
0: Dobře,
1: jo?
0: A pak možná přijde i na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych sral do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte, vy vole, až napnou zase vás, protože já musím být mladý. A když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Ukázka z pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to neopakujou nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér, a odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, že unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlej 20 let.

0: válečný, a to bylo až do konce film, kde hrou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací, tak tam mě lepili to nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličej.
1: Ne.
0: To byla trošku hustota, opravdu.
1: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
0: No, dělalo se to tak, ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
1: No tak to už pěkně se zkazilo během toho.
0: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
1: A pak to šlo do cateringu.
0: No, pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme. Já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, Ježíš, díč, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekoukaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
1: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí
0: samozřejmě.
1: To, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila. Může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
0: To je těžká konkurence.
1: No, tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04 nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ve hře připomeňme si to v humoriádě Luděk Munzár, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
1: Taky přeju dobrý den.
2: Mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mě líbíte a líbil jste se mě i dřív jako herec. A vybral bych, a to Patriku samozřejmě i po další době vás, a zdravím a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, Munzara. Píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Mějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další bod.
3: Luděk Munzar další.
1: Ať se daří. Kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna. Všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Tak samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky. To je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den. Tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
6: Ano.
3: No a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štábní kapitán, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptil mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvout bagančata a obout si přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat. Ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. Představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces. A když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec. Ale jak se k němu sehnul, všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si jí kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
8: No tak nemusím říkat, František nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
0: Humoriáda.
1: Hezky mu to šlo.
3: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty. Znal jsem ho.
1: Kde jste se potkali?
3: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
1: Ano.
3: No a tam se jako v těchto kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný. Všichni ho milovali. Toho nešlo nemilovat.
1: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
3: No jistě moc krát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech, automobilech, on se dal pak přes smrtí chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku pocákaný tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
1: Jaký byl jako řidič?
3: Byl dobrý a ukázněnej. Byl strašně... Všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
1: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak...
3: Dobře, a jsou tady si můžeš... Způsobit. Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ano. Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště, některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
1: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
3: Jel jsem dokonce s rallyovými jezdci Škodovky, Finny, to bylo strašný. Víte co?
1: Jak to?
3: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli rallyový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní, ne polní, lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších závodníků, takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukázněji se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
1: Jo.
3: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo, no. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem. No.
1: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Našli jsme, ono je to jak zlato ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy.
5: Nikdy.
3: Proč?
4: No, protože ji miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce.
6: Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
6: Ulehli jste?
4: No, ano.
6: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano.
6: No. Objali jste se?
4: Ano.
6: Políbili?
5: Políbili.
6: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si naředíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 6:30.
6: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmé, že si naředíme budíka na 6:30. No. Když si váš, pan Koňas, trochu pospíší, klidně to stihne.
4: Ale jak to klidně, no přece.
6: A co bude se snídaní?
4: Co bude se snídaní? Drahouško, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko tak... zlatá, podívej, to si můžeš udělat, sám to tě nezabije.
4: Ale bambulinko, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát při krajení chleba pobodal.
5: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
4: To bych nepřipomínal, na to jsi měla pozvat pana Tinterfalda.
5: Žárlí, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
6: Koho namažete?
5: No, ten chleba.
4: Ovšem, ten ti do rána okorá.
5: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
6: Pardon.
1: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
2: Ano.
1: No, tak kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
2: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
1: Takže když se probudíte, tak se probudíte.
2: Se budíme každý trošku jinak.
1: Ano.
2: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme. To už nemá smysl.
1: Jo.
2: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
1: Kterým věkem to přestává mít smysl?
2: Já si myslím po té 70.
1: Jo.
2: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí, v tomto případě čtvrtou.
1: Jo.
2: No a před tou 80. to už nemá smysl.
1: Jo. To už je to zmoudření, jo?
2: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselej. Tak to má být.
1: Mm-hmm. k hercům, kteří tu hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
2: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou, takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala, takže já jsem Zdeníčku znal, ovšem Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menších, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím, co všecko. Tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v 6. patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky na kytky, které byly v barvách Slávie.
1: On jako až tak,
2: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všichni ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
1: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete? Ačko nebo Bčko? Volte SMS-kách na čísle 90 011 04. Taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu, vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Mm. Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přistali jít.
3: Chtěl bych hlasovat, slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce o Popelce. Moc děkuju.
2: Mě no jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu. A tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jeden z hereček německých,
4: ano,
2: která se v té pohádce
4: objevila. Ano, já se mě přestali technika trošku, takže mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka. Já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře. Ještě nějaký ten hlas přidáme? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct. Máte ho mít, Menšíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
8: Oh, co vás nemá. Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si, to si ani nedovedeš představit.
9: Ale jak to, že si to nedovedu představit, když se starala o tebe?
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, to si neberu.
8: Ale dopustí si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte. Aha.
7: Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz? No, ten hlava to... rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme, prosím. Proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Miláčku, pojď na tu hlavičku. Tenhle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: To jde,
9: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, ona zblajzne 10 rakviček, jen to hvízne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
7: Ale. Pan Koňas, slečno Dučmořová, holduje alkoholu?
8: No, prčka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje. Ne. Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
8: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuji, kvůli mě nesli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: A Ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu. Ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
9: Kokta! To má spytí.
8: Že se nestydí ty, ačkoliv ty ses nikdy nestydila.
9: Jak to se mnou mluvíš tady před lidma?
7: No, no, no, pokračujte.
9: Netvorky! Do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu slečno. Má úcta.
7: Okamžik, prosím. Vážený soude, vážený soude, suverených okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku. S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
8: My dva? Dášo?
9: Vášo?
8: Nikdy!
9: Nikdy!
7: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásný ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo, to trvalo strašně dlouho, protože on chud listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Jo, je
4: bylo
2: to vzpomínat. Hezký,
4: my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, co bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl. Takže já měl muslima, jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
2: Kde jste tehdy přišel k takovému co? Svědkovi?
4: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval, já jsem studoval v divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways a no, já jsem dělal komedianta. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A byl to bezvadný, a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo ano. To fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
2: Ano.
4: Tak to je vždycky všecko
2: to
4: fajn.
2: To pomáhá.
4: Teď už je to, no tak hůř fajn, jo.
2: Ale pořád
4: je
2: dobrý.
4: To hůř fajn, vážení, ale strana musí být.
2: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, anebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
4: Ano.
2: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šíper, Stav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všechny ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: No. Jsem se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, kromě Říšku jsme chtěli Bčko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patriku, podovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval pro Bčko.
1: Bčko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře. A ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v Humoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v Humoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak, a co to bude? Ačko nebo ano. Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc.
5: Děkuju, nechce.
1: My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů, i těch od SMS-kařů, je pro Miloše Kopeckého, Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je...
8: Moment,
7: pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám.
8: Až ke hvězdám, někdy ano.
7: Tak. Citát, znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherný.
7: Ne, já ne,
8: Goethe. To je krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno, Goethe.
8: Čí?
7: Ale, no jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam,
7: eine kleine Nachtmusik.
8: Pa.
7: Tak, no.
8: Za dobře, na jedné straně žena může povznést, může výš, k výšinám, nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: do propasti.
8: Ano, může.
7: Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky dílem ženy.
8: Ženy. Ale jsme-li dole, je to vinou nás, mužu. Nás mužů.
7: Ano.
8: Pochopitelně.
7: Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych to řekl lépe,
7: no?
8: Jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe. Ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje.
7: Juž to.
8: Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy sáháte pro ta slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano.
8: Ne, pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost malé.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. Já. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. To je vulgární,
7: ordinární.
8: Padají nechutná slova.
7: No je. Například tuhle, jak jste řekl to...
8: Neříkejte to.
7: Ne. No já bych to ani nevyslovil, ale...
8: No.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: vyjasní,
8: zduchovní.
7: I vy jste zduchovnil, jak vyšla ta blondýna na vás.
8: Já jsem říkal krásné věci.
7: No, potom jsem říkal krásné věci.
8: To tady řekněte.
7: Jak jste říkal, co, no tak tako, ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
8: Ty neříkej.
7: No. To bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
8: Než se objevila vůbec. Kde byl muž?
7: Kde byl? Kde
8: v jakém prostředí mezi zvěří?
7: Ano.
8: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
7: Tak. Neměl před sebou příklad, neměl svou ideál, vedle sebe vzor.
8: Ale všichni by byli takoví. Všichni by byli takoví. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchozy.
7: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
6: Hezký den vám všem.
1: Ať se daří.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Stálá expozice o Karlu Havlíčkovi Borovském v Havlíčkově Brodě představuje nové exponáty. Na středočeských úsecích Vltavy a Labe platí stav nedostatku vody. Hokejisté Třebíče porazili v Maxalize Havířov až v prodloužení. Ráno očekáváme převážně polojasno až oblačno, lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost, během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Havlíčkobrodské muzeum obnovilo stálou expozici věnovanou Karlu Havlíčkovi Borovskému. Připomíná se tak 170. výročí úmrtí tohoto spisovatele. Výstavu rozšířilo o různé osobní předměty, například o šachovnici, popelník nebo kalamář. Pokračuje historik Brodského muzea Martin Firon.
2: Tím nejvíc vizuálně zajímavým předmětem tak je určitě jeho lovecká puška. Víme, že měl rád zvěřinu, že jí rád jet. Zároveň předpokládáme, že střílel určitě vzhledem k tomu, jakým způsobem se angažoval v roce 1848, chodil tuším do nějakých pražských milicí.
0: Na Vltavě a Labi platí ve středních Čechách stav nedostatku vody. Vyhlásila ho krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální otok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení otoku z Vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
3: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
0: Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, má po nepovedené popravě zápal plic a nemůže polikat. Oznámili to jí právníci. Podle nich je žena naštvaná a zmatená, ale plně si uvědomuje, co se stalo. Soud nařídil uchovat co nejvíc důkazů souvisejících s nepovedenou popravou. 50-letá Pajková dostala nejvyšší trest za vraždu spolužačky v 90. letech. Minulý týden přežila dvě smrtící injekce. Zatím není jasné, jestli bude nařízena nová poprava. Právníci už dřív opakovaně požádali guvernéra státu Tennessee, aby ženě zmírnil trest na doživotní vězení. Sport. Horácká Slavia Třebíč vyhrála v Maxalize po čtvrté za sebou. V 10. kole druhé nejvyšší hokejové soutěže doma zdolala Havířov 4-3 v prodloužení.
4: Třebíč měla několik příležitostí rozhodnout zápas už v základní hrací době. Za stavu 2-1 například neproměnila samostatný únik a Havířov hned z protiútoku vyrovnal. Domácí pak znovu vedli díky přesilovce 5-3, ale hosté ve třetí třetině vyrovnali i po třetí. V prodloužení navíc Třebíč ubránila oslabení za příliš mnoho hráčů na ledě. Nakonec rozhodl kapitán Martin Dočekal, který 8 sekund před koncem dorazil puk do odkryté branky. David Prouza, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě teď mají 7 stupňů, ve Vatíně a Košeticích 9. Ráno očekáváme převážně polojasno až oblačno, lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se v podvečer změní na západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 147. kilometrem u Velkého Meziříčí. Došlo tam ke střetu osobního a nákladního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 5:04, je tady už čtvrtek, 8. říjen roku 2026. Na dnešek se určitě těšili Věrušky, protože Věra má svátek, tak určitě dostane nějakou kytičku, čokoládu nebo pusu. Dámy, přejeme hezký sváteční den a posíláme písničku od Brontosaurů.

0: habit.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin. Co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola.
6: Hliník se odstěval do Humpolce.
5: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník.
6: Sebeřepí, šakali.
5: Ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
6: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
5: Kinosále

agent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já přeju hezký den.

0: To byl Nick Kershaw v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: V Třebíči po ránu máte 4 stupně Celsia, v Jihlavě 3, v Bystřici nad Pernštejnem 5, 9 stupňů je v Košeticích, 12 stupňů v Nedvězí. Dnes po ránu na Vysočině čekáme převážně polojasno až oblačno, lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne přehánky. Teploty dnes budou mezi 19 až 22 stupni Celsia. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se v podvečer změní na západní.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Říjnové knižní novinky a tipy na čtení, to nám už ve čtvrtek po 11. hodině přiblíží Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept 10

štěstí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

Skupina Činasky a Kapradí v 5.22 ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Pouze jediná volební komise na Vysočině bude v sobotu po komunálních volbách počítat i hlasy z referenda. O čem budou lidé rozhodovat v Trnavě na Třebíčsku, to nám po 8. hodině prozradí Tereza Pešoutová. No a připomínám, že dnes v 15 hodin otevřou novou Sokolovnu v Bystřici nad Pernštejnem, tak se můžete přijít podívat.

0: Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vlajku České obce Sokolské dnes vyvěsí před budovou radnice na Karlově náměstí vedení Třebíče. Připojuje se tím ke vzpomínce na oběti nacistické akce Sokol. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich při ní v noci ze 7. na 8. října 1941 zahájil masové zatýkání představitelů jednoty, které vedlo až k jejímu rozpuštění. V areálu vojenské nemocnice Brno vyroste nový pavilon operačních oborů. Stavba za víc než 1 miliardu a 800 milionů korun vznikne na místě současné budovy neurologického oddělení. V pavilonu budou moderní operační sály pro chirurgii, ortopedii, traumatologii, oční a ORL. Přípravné práce začnou ještě letos. Švestkové trhy můžou lidé navštívit na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Ve více než stovce stánků se do soboty představí řada prodejců tradičních českých výrobků a desítky řemeslníků. Návštěvníci můžou ochutnat i švestkové speciality. Středoškoláci po celé Francii chtějí dál protestovat proti špatným podmínkám ve školství. Na dnešek plánují blokády škol a také pochod centrem Paříže. Studentům vadí nedostatek učitelů, neprůhledný systém přihlášek na vysoké školy nebo zanedbané školní budovy. Francouzská vláda chce do konce října představit první opatření, jak situaci zlepšit. Basketbalové Slávii se vstup do Ligy mistrů nepovedl. V Pardubicích prohrála s jedním z favoritů celé soutěže Albou Berlín 86-110. A nedařilo se ani Opavě, ta při vstupu do evropského poháru prohrála se Splitem 68-74. A přidáme předpověď počasí. Ráno očekáváme převážně polojasno až oblačno, lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná. Aktuální problémy teď nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Do dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina si včera Hela Dvořáková pozvala zástupce horácké Slávie Třebíč, předsedu klubu Martina Svobodu a také sportovního manažera mládeže Martina Čecha. Řeč byla i o návratu hokejistů do nové KHNP arény a také o probíhající sezóně. Jejich slova si v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina za chvíli připomeneme. Teď máme 5.33 a vzpomínáme.

0: Marta Kubešová, písnička Hey Jude v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 5 hodin a 40 minut. Přesně. Jak velkou úlevu přinesla klubu nová KHNP Arena v Třebíči? To nám řekl předseda klubu Horácké Slávie Třebíč Martin Svoboda v dobrém dopoledni.
1: Já bych to řekl v bodech. Jednak za A, uklidnění situace, za B, nový prostor a nový možnosti pro práci, které jsou doopravdy neskutečný. Jo. To asi na to naváže Martin, jo. Ty trenérské věci pro rozvoj těch hráčů jsou tady tohle. No a bod C, prostě nový možnosti pro rozvoj jako celého klubu. Jo, prostě je to nový prostředí, který by mělo zajistit budoucnost hokeje v Třebíči.
2: Já bych na to navázal z hlediska toho zázemí, ať už se to týká mládeže nebo i jámužstva, ale z mého pohledu pro mládež to je obrovský posun dopředu, protože my teďka máme možnosti, které jsme vlastně vůbec neměli a teďka se nám otevírají vlastně, ať už se to týká nový střelnice, ale už jenom to, že tam máme tělocvičnu, kam můžeme zajít, máme tam perfektně vybavenou posilovnu, udělali jsme tam gymnastický sál, kam nám chodí vlastně trénovat i gymnastka, takže to jsou různé takové věci, které dřív vlastně vůbec nebyly možné, protože na tom tam ty prostory nebyly. A to je jedna věc. A druhá věc je jenom to, jakoby kultura toho nového místa, prostě co je, tak je to hrozný posun dopředu, jestli bych to takhle mohl říct.
1: Já bych to ještě doplnil, ono se říká starý třebíčský zimní stadion, ale potřeba si uvědomit, že to bylo zastřešené venkovní kluziště, kde se v rámci Z v 80. letech přistavěly kabiny. Jo? Takže tam neexistovala, když to řeknu, žádný prostor pro rozcvičení, posilovna byla taková provozorní v takovým, když to řeknu, skladíku. Jo? Klub vlastně neměl ani vlastní kanceláře na tom zimním stadionu. Jo? Prostě to bylo, jo, těch věcí, a my jsme se teďka posunuli úplně někam jinam.
3: Takže teď je to úplně ráj v KHNP aréně.
1: Je to ráj.
0: Řekli v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina dva Martinové, Martin Svoboda a Martin Čech. Říjnové knižní novinky a tipy na čtení. Tak přesně to na vás čeká dnes po 11. hodině. Jana Kožichová z Jihlavského knihkupectví Kosmas představí novinky, které by vám rozhodně neměly uniknout. Máme 5 hodin 42 minut, přejeme pohodové čtvrteční ráno.

0: Shakin Stevens ve 6:45 za chvíli Xindle X, proměna taky Valdemar Matuška, já si vsadil na pár tónů. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina s námi budou i makovičky, děti si dnes zahrají na pošťáky. Schválně, jestli budou ještě vědět, jak vůbec poslat dopis.
1: Počasí.
0: Máme čtvrtek, máme 8. října, po ránu čekáme převážně polojasno až oblačno, lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 až 22 stupni Celsia.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: dospíval Xindl X 4 minuty po 6:15 na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Makovičky.
2: Co je to pošta? Proč lidé chodí na poštu?
3: Oni tam vyzvednou balíček a jdou zpátky domů nebo někoho vyzvednou ze školky. Pošťákovo auto mu ho doveze.
4: Doma se to rozbalí a pak když to nebude jejich, tak to můžou tam vrátit zpátky. Když nikdo chce, aby nikdo šel za jiným domů, třeba nenarozeniny, tak tam napíše a dá tam nálepku, že třeba Sárince, a pan pošta to pozná a dá to Sárince a pak může jít na oslav.
2: Jak se říká té nálepce?
4: Třeba poznámka.
2: Co se na ten dopis ještě musí napsat?
4: Adresu. Adresa je, že tam napíše, kde bydlí. Třeba Jeglová Jihlava.
3: Může taky donést nějaký balíček velký.
2: Jak vypadá poštovní schránka?
4: Je žlutá a je tam dopis.
1: Makovičky.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Záchranáři na Vysočině hledají nové lékaře. Policisté dál nemusí oznamovat všem podezřelým, že už jejich prošetřování skončilo. 3 roky od teroristického útoku Hamásu si připomněli desítky tisíc Izraelců. Ráno očekáváme převážně polojasno až oblačno, lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Doktoři na krajské záchrance stárnou, její vedení proto hledá nové mladší lékaře. Nejvážnější situace je podle ředitele záchranářů Víta Kaňkovského na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku.
3: Víme, že prostě minimálně na 2 okresech jsme dneska trošku v hraniční situaci. Máme tam lékaře, kteří se blíží důchodovému věku, anebo už jsou v důchodovém věku. To znamená, že mohou v horizontu nějakého roku odejít.
2: Krajská záchranka má podle Kaňkovského kolem 33 kmenových lékařů a zhruba stejný počet dalších, které má nasmlouvané na částečné úvazky. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
4: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
2: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli. Rodiny obětí masakru Hamásu si své blízké večer připomněli na vzpomínkové akci v izraelském Tel Avivu. Dorazilo na ni 50 tisíc lidí. Před 3 lety palestinské teroristické hnutí Hamás v Izraeli zavraždilo na 1200 lidí a zajalo 251 rukojmí.
5: Mezi rukojmími Hamásu byl i Elisha Rabi z kibucu Bére. Teď společně s izraelskou herečkou Shani Kohenovou vzpomínkovou akci moderoval. Šarabiho manželka a 2 dcery zemřely při útoku Hamásu, jeho bratr v zajetí. Přes den se taky v Izraeli konalo několik protestů volajících po politické odpovědnosti a vyšetření toho, co vedlo k podcenění situace. Podle OSN izraelská armáda za 3 roky zabila v pásmu Gazy 74 tisíc lidí. I rok od příměří podniká údery v oblasti, ve které je často ve stanech nebo jiném provizorním bydlení shromážděných asi 2,5 milionu Palestinců. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas. Sport.
2: Česko má na tenisovém turnaji série Masters v Pekingu jistotu semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále totiž proti sobě nastoupí Karolina Muchová a Nikola Bartuňková. České derby začne v Číně krátce po 9 hodině našeho času. Počasí. V Jihlavě a Velké Meziříčí teď mají 3 stupně, v počátkách 9. Ráno očekáváme převážně polojasno až oblačno, lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se v podvečer změní na západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpomalte v brněnském směru dálnice D1 na 112. kilometru u Jihlavy. Na vozovce tam leží kusy roztrhané pneumatiky z kamionu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Co řekl režisérovi Robertu Sedláčkovi po shlédnutí premiéry filmu o Janu Palachovi, kde hrál Viktor Zavadil hlavní roli? Dozvíte se to už za chvíli, protože Viktor Zavadil přijde dnes po 13. hodině do pořadu Alex a host. Malou ochutávku pro vás máme už za 8 minut.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.
7: Čas lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Boniem, 2 minuty před 6:45 na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Alex a host.
0: Dnešním hostem Alex Minářové bude po 13. hodině herec Viktor Zavadil. Dozvíte se i to, jak vzpomíná na hlavní roli Jana Palacha ve filmu

0: A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
1: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
0: To už si nepamatuju.
2: Herec Viktor Zavadil přijde dnes za Alex Minářovou.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: To byl Stanislav Hložek, Taková je láska má v 6.18 na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme vám všem krásné čtvrteční ráno.
1: Počasí.
0: Máme tady 8. říjen, po ránu čekáme na Vysočině převážně polojasno až oblačno, lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne pak přehánky. Teploty se ještě ustálí mezi 19 až 22 stupni Celsia. O 4 cm denně klesá kvůli suchu hladina Římovské nádrže v Jihočeském kraji. Přehrada je pro něj klíčová, protože zásobuje domácnosti většiny Jihočechů. Podíváme se tam už za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Říjnové knižní novinky a tipy na čtení, to nám už ve čtvrtek po 11. hodině přiblíží Jana Kožichová z knihkupectví Kosmasí hlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina.

0: 23 dospívala Eva Farná na Českém rozhlasu Vysočina. Voda v českých řekách dál ubývá. Jihočeský kraj už kvůli špatné situaci vyhlásil stav sucha. Vodohospodáři mohou díky tomu snáze manipulovat s vodou v nádržích. Například z Římovské přehrady v nejbližších dnech opět omezí odtok vody do řeky Malše.
1: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
2: Hodnotí současnou situaci u hráze Římovské nádrže ředitel závodu Horní Vltava z povodí Vltavy Jiří Baloun.
1: Je to opravdu velmi malá hodnota, protože pokud bychom se pohybovali v běžné hydrologické situaci, tak by otékalo 900 litrů.
2: Denně se hladina vody v nádrži sníží přibližně o 4 cm. Podle ředitele Balouna je v tuto chvíli naplněná 55%.
1: Je to hodnota, s kterou manipulační řád umí pracovat, ale běžně je naplněnost vyšší. Trend té hladiny je stále klesající.
2: Římovská nádrž slouží jako zásobárna pro výrobu pitné vody pro téměř 2/3 Jihočechů. I kvůli stále klesající hladině vyhlásil Jihočeský kraj stav sucha, potvrzuje hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
3: My potřebujeme udělat některá ta opatření a třeba snížit průtoky rychleji, než se to děje v nějakém standardním procesu, čili ten stav sucha je pro nás legislativní rámec pro to, abychom ty věci mohli korigovat lépe, rychleji.
2: Vodu z Římovské přehrady zpracovává Jihočeský vodárenský svaz, podle kterého při současném počasí vydrží zásoby ještě 9 měsíců. Situaci pomohl částečně vyřešit i nástup chladnějšího počasí a nižší spotřeba pitné vody, připomíná předseda svazu Antonín Princ.
4: Blížíme se výrobě, která se rovná v minulém roce. To léto je náročnější vzhledem k tomu objemu turistů, kteří jsou tady. Ta spotřeba klesla na úroveň roku minulého.
2: Jihočeský kraj s novým opatřením zároveň opět spouští provoz úpravny vody na řece Otavě v Písku. To by podle Antonína Prince mělo pomoci zajistit dodávky pitné vody.
4: Průtok je tam nějakých 2,38, ale ta výroba se tam spustí, to trošku odlehčí té vodárenské soustavě. Pak máme Jordán Tábor a ještě podzemní zdroje, které v tuto chvíli nejsou připraveny, to až v případě opravdu krize.
2: Výrazné sucho by mělo na jihu Čech nadále přetrvávat. Meteorologové neočekávají v příštích dnech žádné vydatné srážky. Z Římova Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
6: Tak si se tu
7: moc rád?
6: Tak je vaša.
7: Je vidět, že jste opravdu poctivě zaléval. Pěkně nalitá. Na podzim a jaro chystají i kurzy zahradní terapie, které jsou zase pro personál sociálních služeb. Z Balin, Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
8: Tak, starší. To jsou ti starší.
9: Zástupce vedoucího třešťského oddílu zapisuje na tabuli, kolik mají jednotlivé družiny členů. Z Třeště Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: To byl Jiří Korn, písnička Dík. Před námi jsou krátké zprávy s Jaromírem Kulhánkem.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Novou Sokolovnu dnes otevřou v Bystřici nad Pernštejnem. Budova za 73 milionů korun stojí na místě té původní, kterou město kvůli špatnému stavu nechalo zbourat. Nová poslouží nejen sportovcům, ale i jako dům dětí a mládeže. Slavnostní otevření začíná v 15 hodin. Součástí programu je i ukázka stolního tenisu a šermu nebo vystoupení scénického tance. Část nástupní stanice na lanovou dráhu v Peci pod Sněžkou je od dneška upravená na multimediální expozici nazvanou Sněžka 1603. Nabízí informace o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky a připomíná také příběhy, které se na vrcholu naší nejvyšší hory odehrály. Expozici je možné navštívit zdarma i bez zakoupení jízdenky na lanovku. Olomoucké výstaviště Flora ode dneška hostí přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu podzimní flóry budou také floristické soutěže, gastronomický festival Olima a zahradnické trhy. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič bude v Pekingu usilovat o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou. Ten denně narůstá v přepočtu asi o 25 miliard korun. Mezi dalšími tématy jednání bude také přístup evropských firem na čínský trh nebo čínská omezení exportu vzácných zemin, na kterých evropský průmysl závidí. Horácká Slavia Třebíč vyhrála v Maxalize po čtvrté za sebou. V desátém kole druhé nejvyšší hokejové soutěže doma zdolala Havířov 4-3 v prodloužení. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme převážně oblačno a zataženo, odpoledne přehánky, večer přehánky četnější nebo déšť. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 112. kilometru u Jihlavy. Na vozovce tam leží kusy roztrhané pneumatiky z kamionu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 155 důvodů, proč dělat doktora u záchranky. Videa s tímto vzkazem umístila v těchto dnech na sítě Krajská záchranka. Hledá mladé lékaře, protože ti současní stárnou a budou odcházet do důchodu. Tématu se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za malou chvíli bude věnovat František Jirovský.

0: To byla zpěvačka Marie Rotrová, písnička Déšť v 6.38. Přejeme dobrý den. Máme tady čtvrtek 8. října. Záchranáři na Vysočině schánějí nové doktory. Sloužící lékaři totiž stárnou. Ve výhledu několika let jich část odejde do důchodu. Vedení záchranné služby se proto teď snaží nalákat hlavně mladé doktory.
1: Tady dole v té bombě máme kyslík, který je vlastně náš jeden z nejdůležitějších pomocníků. A zde máme vlastně obvazy.
2: Prochází jednu ze sanitek na výjezdové stanici v Moravských Budějovicích lékař Cyril Činátl.
1: Dneska jsme nastupovali 7 ráno, hnedka jsme vyjeli a už jsme se vrátili, takže máme teďka čas si dát čaj.
2: Tohle je vaše křeslo nebo záchranáře?
1: Tohle je křeslo záchranáře, tam může ještě být stážista, kterýho tady dneska máme.
2: Vy máte stážistu?
1: Jo, máme tady stážistu. Jo, doktoru, kterou zaučuju teďka zrovna.
2: Teoreticky nastoupila.
1: Která nastupuje.
2: Právě mladí lékaři chybí krajským záchranářům nejvíc. Sám Činátl k ním nastoupil před 10 lety, kdy mu bylo necelých 30 let a provozoval svou vlastní praxi. Postupně ji ale úplně utlumil a teď je na záchrance na plný úvazek.
1: Byly chvilky, kdy jsem váhal, jestli dělám správně, ale musím říct, že pokaždý, když do té práce přijdu a když mám nějaký výjezd, který mi dává smysl, tak bych asi ten obor nikdy v životě neměnil a jsem hrozně vděčný za to, že to můžu dělat.
3: 155 důvodů, proč dělat doktora u záchranky.
4: Víme, že prostě minimálně na dvou okresech jsme dneska trošku v hraniční situaci. Máme tam lékaře, kteří se blíží důchodovému věku anebo už jsou v důchodovém věku.
2: Krajská záchranka má podle ředitele Víta Kaňkovského okolo 33 kmenových lékařů a zhruba stejný počet dalších, které má nasmlouvané na částečné úvazky. Omladit chce primárně na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku.
4: My bychom oproti minulosti chtěli zabojovat i o lékaře, kteří jsou v takovémto mezistupni vzdělávání, kdy už mají kmenovou zkoušku z oboru, který může sloužit na zdravotnické záchranné služby. A dříve tyto lékaři moc šancí na záchrance neměli, protože oni ještě potřebují určitý dohled zkušeného lékaře.
2: Podle Kaňkovského je v současné době situace s lékaři v kraji saturovaná a všechny služby pokryté. Ve výhledu několika let by ale mohl podle něj nastat problém. František Jirků, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho

0: Pokud jste ji náhodou nepoznali, to byla kapela, která si říká Erasure, za chvíli Miraj, Cesta z města, anebo Věra Martinová, Poslední relí.
1: Počasí.
0: A už je s námi meteorolog Mojmír Martan, přeji vám krásné čtvrteční ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Do jakého rána se teď na Vysočině probouzíme?
2: Tak je už poměrně hodně oblačnosti, ale je částečně potrhaná, takže oblačno, někdy ještě i polojasno. Teploty se pohybují od 11 do 3 stupňů.
0: Budeme dnes potřebovat deštníky, končí to hezké počasí?
2: Deštníky budeme potřebovat hlavně večer. Přes den se vyskytnou přehánky jen výjimečně, jinak bude oblačností obecně už hodně oblačno až zataženo, ale na přechodnou dobu se může ta oblačnost ještě zmenšit. Večer pak se objeví na studené frontě četné přehánky nebo déšť. Před tou frontou ještě k nám bude proudit teplý vzduch, takže odpolední teploty 19 až 22 stupňů, mírný jihovýchodní až jižní vítr se večer změní na západní až severozápadní a potom zesilí na čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Jak vypadá páteční předpověď?
2: Tak noc bude zpočátku s velkou oblačností a doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Ve druhé polovině noci potom bude oblačnost od západu rychle ubývat na polojasno až skoro jasno a podobné počasí můžeme čekat i přes den, ale zejména na severu kraje se ta oblačnost může přechodně trošku zvětšovat. Večer a v noci na sobotu se bude potom od severozápadu postupně zatahovat a výjimečně se může objevit i slabý déšť. Zítřejší ranní teploty 7 až 4 stupně, ty odpolední už jen 10 až 13, pouze na jihovýchodě kraje bude až 15 stupňů. V noci bude hodně foukat, ale kránu ten vítr bude částečně slábnout, přes den potom mírný severozápadní až západní vítr bude k večeru dále slábnout a stáčet se na jihozápadní.
0: To předpovídá meteorolog Mojmír Martan. Moc děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Příběhy z Vysočiny jedou za vámi. Poslechněte si je tak, jak je neznáte. Přímo od reportérky Ireny Šarounové.
3: Prozradím vám, jak se natáčí na rozhledně, když se vám točí hlava, v jeskyni, když nic nevidíte, nebo jak rozmluvíte osla, když nevydá ani hlásku.
1: Příběhy z Vysočiny s Irenou Šarounovou si přijďte poslechnout do knihovny v Polné ve čtvrtek 8. října od 17 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Řekni fór.
1: Policista zastaví v rámci dopravní bezpečnostní akce na dálnici auto a říká: dobrý den, pane řidiči, za to, že jste byl připoután, získáváte 1000 korun. Co s nimi uděláte? No, asi si konečně udělám řidičák. Manželka vedle něj se neudrží a říká: pane policajt, neposlouchejte ho. On vždycky takhle mluví, když je ožralej. Probudí spícího spolujezdce vzadu: hele, to jsme tím kradeným autem moc daleko nedojeli, co? A z kufru se ozve: hejte, už jsme za hranicemi.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: 7 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Energetici používají u Dukovan k pokládce kabelů speciální pluh. Na středočeských úsecích Vltavy a Labe platí stav nedostatku vody. Student, který včera v polské škole napadl několik lidí nožem, měl v batohu výbušninu. Očekáváme převážně oblačno, je zataženo, odpoledne přehánky, večer už přehánky četnější nebo déšť. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nové kabely vysokého napětí pokládají energetici v okolí Dukovanské jaderné elektrárny. Používají k tomu bezvýkopovou technologii, kdy kabely zapraví hluboko do země speciální pluh. Vybudují tak 8 kilometrů vedení. Souvisí to s výstavbou nových bloků elektrárny, jak vysvětlil mluvčí společnosti EGD Lubomír Budný.
5: Lokalita Dukovan se v následujících letech bude čím dál více rozvíjet s tím, jak se začnou stavět nové jaderné bloky, a my jako distributor musíme být připraveni na to, že poroste nárok na větší odběr elektrické energie, vzniknou nová staveniště, vzniknou nová obydlí, přibude sem několik tisíc lidí.
4: Na Vltavě a Labi platí ve středních Čechách stav nedostatku vody. Vyhlásila ho Krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální otok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubely by první snížení otoku z Vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
6: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
4: 19-letý muž, který včera v polské Ostrolence zranil v komplexu odborných škol nožem 9 lidí, měl v batohu výbušninu domácí výroby. V televizi TVN to řekl státní zástupce Dariusz Korneluk. Zadržený je studentem jedné z těchto škol.
7: Státní prokurátor Dariusz Korneluk vyzval všechny vzdělávací a osvětové instituce, aby zajistili účinnou bezpečnostní kontrolu lidí vstupujících do jejich areálu.
8: Už jsme si jistí, že pachatel vešel do školního areálu s nebezpečným předmětem, tedy s nožem. A co víc, v batohu, který také přinesl do areálu školy, se nacházela po domácku vyrobená výbušnina.
7: Řekl v televizi TVN Korneluk. Dodal, že batoh, ze kterého se v určitou chvíli začalo kouřit, jeden z učitelů vyhodil z okna. Policie 19-letého Poláka krátce po činu zadržela. Útok je zatím vyšetřovaný jako pokus o vraždu 9 lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
9: Sport.
4: Basketbalové Slavii Praha se vstup do ligy mistrů nepovedl. V Pardubicích prohrála s jedním z favoritů celé soutěže, Albou Berlín 86-110. A nedařilo se ani Opavě. Ta na začátku evropského poháru nestačila na chorvatský Split a podlehla mu 68-74.
3: Počasí.
4: Ve Žďáře nad Sázavou teď mají 9 stupňů, v Hubenově 5 a Telči 10. Očekáváme převážně oblačno až zataženo. Odpoledne už přehánky, večer přehánky četnější nebo déšť. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se v podvečer změní na západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 116. kilometru na úrovni Měšína. Na krajnici tam stojí porouchaná dodávka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je tady čtvrtek, 8. říjen roku 2026, 7. hodina, 4. minuta, hladíte Český rozhlas Vysočina. Dalibor Janda teď zaspívá písničku Hráli jsme Kličkovanou. Dalibor Janda měl v úterý koncert v Jihlavském DKO. Přáli jste si mít Dalibora Jandu i ve Velkém Meziříčí. Dalibor vám to splní. Se svojí dcerou Jiřinou Anou Jandovou k vám do Velkého Meziříčí přijede příští rok v dubnu, konkrétně 11. dubna do Jupiter klubu, tak si to zapište, abyste v ten večer měli volno.
3: Dobré ráno.

0: To byla zpěvačka Ilona Čáková, která s Lucií Bílou před mnoha lety naspívala písničku Láska je láska. Zpěvačka Lucie Bílá v tomto roce slaví kulaté 60. narozeniny. Oslavit přijede i do Jihlavy, a to už tuto sobotu 10. října. Vstupenky jsou stále v prodeji, moc už jich nezbývá. Každopádně Lucie Bílá do 7:30 nabídne dobrý kafe a z písniček, které nestárnou, tedy bude i Petr Rezek a Tulák po hvězdách. Teď máme 7:11. Nejvyšší čas podívat se do historie 8. říjnového dne.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin, co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola.
3: Líník se odstěval do Humpolce.
2: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník,
3: Sebeřepí, Šakali,
2: ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
3: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
2: V kinosálech měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
4: A to je všechno, co pro nás máš?
2: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
5: Hliník je stále nepřítomen.
2: Před 3 lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pásma Gazy na Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbalách. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já přeju hezký den.

0: pomocí radlice těžkotonážního buldozeru a přesto bez výrazného narušení povrchu. Tak se teď dostávají do země kabely vysokého napětí v sousedství dukovanské elektrárny. Vypravíme se tam za chvíli s redaktorem Milanem Soldánem.
1: Počasí.
0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina v 7 hodin na 17 minut. Teď po ránu čekáme převážně na Vysočině polojasná až oblačno, lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne přehánky a teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Říjnové knižní novinky a tipy na čtení, to nám už ve čtvrtek po 11. hodině přiblíží Jana Kožichová z knihkupectví Kosmasí hlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Hello Dvořákovou. Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: na čase být.
1: Přejeme krásné čtvrteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina 8 minut před 7:30. Rychle a ekologicky. Právě tak pracuje soustava strojů, která umí hluboko pod zem dostat kabely vysokého napětí bez bagrování a enormního poškození půdy. Technologii teď využívají energetici, kteří kvůli plánované dostavbě dalších bloků posilují elektrickou síť v okolí Dukovanské jaderné elektrárny.
2: Na poli těsně vedle Dukovanské elektrárny pracuje stroj, respektive taková soustava tří strojů. Jako první je mohutný pásový tahač s obřím navijákem a ocelovým lanem, který táhne asi 50 metrů za ním něco, co by se dalo s trochou fantazie přirovnat k pluhu na čtyřech nohách zakončených koli, a uzavírá to traktor s dvěma přívěsy, na kterých veze sívky z kabely. Všechno to vyžaduje součinnost několika lidí. Ten tým tu řídí takový energický muž.
3: Robin Zimmer a já jsem od firmy Spiderplow. Abyste to napsali správně, tak vám dám kartičku, protože Zimmer se píše česky Zimmer, jo? Jako váš Jaroslav Zimmermann. Stroj pracuje asi tak 10 až 20 metrů za minutu a to znamená, že my můžeme udělat úseky až 2 km za den. Celý ten stroj je vlastně kvůli tomu, že je to bezvýkopová metoda, udělá míň škody, je rychlejší a finančně taky jako zajímavější, než kdyby se to kopalo jako klasicky.
2: Jak už jste možná pochopili, tak ten stroj tady pokládá kabely do země a jsou to hned tři kabely vysokého napětí. Pluch je zapraví téměř 2 metry pod zem, aniž by bylo nutné cokoliv bagrovat nebo pak zase zasypávat. A proč se to děje právě tady? Já zkusím najít Lubomíra Budného ze společnosti EGD.
4: Lokalita Dukovan se v následujících letech bude čím dál více rozvíjet s tím, jak se začnou stavět nové jaderné bloky, a my jako distributor musíme být připraveni na to, že poroste nárok na větší odběr elektrické energie, vzniknou nová staveniště, vzniknou nová obydlí, přibude sem několik tisíc lidí, tak abychom byli připraveni.
2: A proč se to děje právě touto inovativní metodou?
5: Vaculík Jan, jsem vedoucí pilotního projektu pluhování v EGD. Obrovská výhoda téhle technologie je šetrnost k životnímu prostředí a hlavně rychlost pokládky. Navíc tahle technologie má velkou výhodu v tom, že po vlastně projetí toho stroje není ta zemina narušená. A samotná úprava po projetí toho stroje, takzvaná rekultivace, je velmi jednoduchá a s tím souvisí i majetkoprávní vyrovnání s majitelama pozemků nebo dotčených pozemků, že to je mnohem jednodušší.
2: V okolí elektrárny teď energetici položí zhruba 8 kilometrů kabelů. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jste na Českém rozhlasu Vysočina ve čtvrtek 8. října. Po krátkých zprávách tady budou Lenka Filipová, Karel Zichmosty a Argema. Tohle je Ráj. Teď už Jaromír Kulhánek.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Vlajku České obce Sokolské dnes vyvěsí před budovou radnice na Karlově náměstí vedení Třebíče. Připojuje se tím ke vzpomínce na oběti nacistické akce Sokol. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich při ní v noci ze 7. na 8. října 1941 zahájil masové zatýkání představitelů jednoty, které vedlo až k jejímu rozpuštění. V areálu vojenské nemocnice Brno vyroste nový pavilon operačních oborů. Stavba za víc než 1 miliardu 800 milionů korun vznikne na místě současné budovy neurologického oddělení. V pavilonu budou moderní operační sály pro chirurgii, ortopedii, traumatologii, oční a ORL. Přípravné práce začnou ještě letos. Švestkové trhy můžou lidé navštívit na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Ve více než stovce stánků se do soboty představí řada prodejců tradičních českých výrobků a desítky řemeslníků. Návštěvníci můžou ochutnat i švestkové speciality. Středoškoláci po celé Francii chtějí dál protestovat proti špatným podmínkám ve školství. Na dnešek plánují blokády škol a také pochod centrem Paříže. Studentům vadí nedostatek učitelů, neprůhledný systém přihlášek na vysoké školy nebo zanedbané školní budovy. Francouzská vláda chce do konce října představit první opatření, jak situaci zlepšit. Česko má na tenisovém turnaji série Masters v Pekingu jistotu semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále totiž proti sobě nastoupí Karolina Muchová a Nikola Bartuňková. České derby začne v Číně krátce po 9. hodině našeho času. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme převážně oblačno a zataženo, odpoledne přehánky, večer už přehánky četnější nebo déšť. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: S omezením počítejte na silnici 34 u věže na Havlíčkobrodsku a také na silnici 38 u Golčova Jeníkova. Budete tam míjet servisní vozidla údržby.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Máme 2,5 minuty po půl osmé.

0: 10 minut po půl osmé s námi na Českém rozhlasu Vysočina byla Argema. Co myslíte? Existuje nesmrtelnost? Existuje nějaký věčný živočišný druh? Odpoví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: To byla zpěvačka Cyndi Lauper ve 3/4 na 8. Za chvíli z českých písniček 60. léta Petr Spálený anebo Kateřina Marie a Plamen. Taky v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina přivítáme Makovičky. Chodí Makovičky na poštu? Vědí vůbec, jak poslat dopis? Řeknou nám to už za chvíli.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat na čtvrteční počasí v kraji Vysočina. Teď po ránu čekáme převážně polojasno až oblačno, lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dopoledne pak přibývání oblačnosti, odpoledne už přijdou přehánky. Teploty se dnes na Vysočině ustálí ještě mezi 19 až 22 stupni Celsia.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Samozřejmě všichni, když do toho jdou, jak to dítě, tak a řekněme i ty rodiče, tak samozřejmě jsou tam s cílem, aby prostě vychovali profesionální hokejistu nejlépe hrajícího NHL. Jako, sny jsou, je hezké, že lidi mají sny, ale ta realita samozřejmě jiná, vychovat špičkovýho hráče, když to řeknu i pro Maxa Ligu, je dlouhá cesta s velkým faktorem štěstí.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

To byl Petr Spálený, 60. léta v 7.49, zpívat v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina budeme i nadále. Dnes se vám předvedou makovičky. Ano, děti už jsou seřazené a rozhodli se, že vám dnes po ránu zaspívají.

0: Vstavte si kulky, pěkně se ukloňte, tak, a pojďte si ještě popovídat s Irenou.
1: Makovičky.
2: Co je to pošta? Proč lidé chodí na poštu?
3: Oni tam vyzvednou balíček a jdou zpátky domů nebo někoho vyzvednou ze školky. Pošťákovo auto mu ho doveze.
4: To má se to rozbalit a pak když to ne...

0: Plzeně, ne, tak tam napíše a dá tam nálepku, že třeba Sárince a pan pošta to pozná a dá to Sárince a pak může jít na oslav.
1: Jak se říká té nálepce?
2: Třeba poznámka.
1: Co se na ten dopis ještě musí napsat?
2: Adresu. Adresa je, že tam napíšeš, kde bydlí. Třeba Jeglová Jihlava. Můžu taky donést nějaký balíček velký.
1: Jak vypadá poštovní schránka?
2: Je žlutá a je tam dopis.
3: Makovičky.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: 3, 2, 1.
2: Na okruhu novoměstského koupaliště vybíhají na závod, který tady odstartovala Martina Sáblíková, stovky účastníků. Z Nového Města na Moravě, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Hned vedle vlakového nádraží v Třešti stojí telefonní budka.
4: Slyším tam zvuk, vložím 2 koruny a začneme vytáčet.
3: Třeště, Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Stálá expozice o Karlu Havlíčkovi Borovském v Havlíčkově Brodě představuje nové exponáty. Na středočeských úsecích Vltavy a Labe platí stav nedostatku vody. Hokejisté Třebíče porazili v Maxalize Havířov až v prodloužení. Očekáváme převážně oblačno a zataženo, odpoledne přehánky, večer už přehánky četnější nebo déšť. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Havlíčkobrodské muzeum obnovilo stálou expozici věnovanou Karlu Havlíčkovi Borovskému. Připomíná si tak 170. výročí úmrtí tohoto spisovatele. Výstavu rozšířilo o různé osobní předměty, například o šachovnici, popelník nebo kalamář. Pokračuje historik Brodského muzea Martin Firon.
3: Tím nejvíc vizuálně zajímavým předmětem tak je určitě jeho lovecká puška. Víme, že měl rád zvěřinu, že jí rád jet. Zároveň předpokládáme, že střílel určitě vzhledem k tomu, jakým způsobem se angažoval v roce 1848, chodil tuším do nějakých pražských milicí.
2: Podezřelý se dál nedozví, že je prověřovala policie, a to ani v případě, kdy případ odloží nebo třeba obviní někoho jiného. Změnu, kterou navrhovalo ministerstvo spravedlnosti, vzal nakonec rezort zpátky. Současný stav kritizuje například vedoucí katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filip Ščerba.
4: I v rámci připravované rekodifikace trestního řádu, která teda byla bohužel před několika lety odložena ad acta, se tahle ta záležitost řešila. A víceméně tehdy ta rekodifikační komise se shodla na tom, že je logické, aby osoba, proti které se vedlo podezření, se dozvěděla o tom, že už to podezření netrvá.
2: Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje stažení návrhu tím, že není detailně definované, kdo je podezřelý, a nemuselo by například být jasné, koho by policie musela informovat a koho už ne. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, má po nepovedené popravě zápal plic a nemůže polikat, oznámili to její právníci. Podle nich je žena naštvaná, zmatená, ale plně si uvědomuje, co se stalo. Soud nařídil uchovat co nejvíc důkazů souvisejících s nepovedenou popravou. 50-letá Pajková dostala nejvyšší trest za vraždu spolužačky v 90. letech. Minulý týden přežila dvě smrtící injekce. Zatím není jasné, jestli bude nařízená nová poprava. Právníci už dřív opakovaně požádali guvernéra státu Tennessee, aby ženě zmírnil trest na doživotní vězení.
0: Sport.
2: Horácká Slavia Třebíč vyhrála v Maxalize po čtvrté za sebou. V 10. kole druhé nejvyšší hokejové soutěže doma zdolala Havířov 4-3 v prodloužení.
5: Třebíč měla několik příležitostí rozhodnout zápas už v základní hrací době. Za stavu 2-1 například neproměnila samostatný únik a Havířov hned z protiútoku vyrovnal. Domácí pak znovu vedli díky přesilovce 5-3, ale hosté ve třetí třetině vyrovnali i po třetí. V prodloužení navíc Třebíč ubránila oslabení za příliš mnoho hráčů na ledě. Nakonec rozhodl kapitán Martin Dočekal, který 8 sekund před koncem dorazil puk do odkryté branky. David Prouza, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V Třebíči teď mají 5 stupňů, v Přibyslavi 10 a Bystřici nad Penštejnem 6. Očekáváme převážně oblačno až zataženo, odpoledne už přehánky, večer přehánky četnější nebo déšť. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se v podvečer změní na západní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Silničáři uzavřeli jeden jízdní pruh silnice 19 mezi Olešnou a obcí Rovné na Žďársku. Počítejte tam se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 8.04, je čtvrtek, máme 8. října, zdravíme vás, přejeme dobrý den z Českého rozhlasu Vysočina. Chcete jít zdarma do muzea v Jemnici? Pojďte s námi, za chvíli vám řekneme, kdy vás tam pustí, aniž byste zaplatili jednu jedinou korunu. No a teď hrajeme nejenom pro vás, kteří jste v úterý večer byli v Horácké aréně v Jihlavě na koncertu skupiny Kabát.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi paní Lenka Marečková. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Míříme do Jemnice, do muzea Jemnická. Co se tam v sobotu bude dít?
1: V sobotu se můžete od 10 do 16 hodin přijít podívat do muzea Jemnická, které se letos po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřelo návštěvníkům. Čekají vás nové expozice, aktuální výstava i možnost projít si celé muzeum zdarma. A pokud se chcete dozvědět ještě víc, tak 10, 13 a 15 hodin proběhnou speciální komentované prohlídky. Na ty je ale potřeba se předem zaregistrovat, protože kapacita je omezená. Po součástí dne bude také doprovodný kulturní program. Budou tam soutěže, losování o drobné ceny, fotokoutek, virtuální realita, kološtěstí nebo výroba od značku. Takže přijďte si užít den otevřený dveří muzeu Jemnická. Vstup na akci je zdarma.
0: A slyšela jsem, že bude i módní přehlídka.
1: Ano, bude i módní přehlídka v podobě tančírny ze Slavonic, takže určitě se přijďte podívat i na módní přehlídku.
2: Jsme s vámi i na Jemnicku.

Arena Olympic, která dnes večer bude mít koncert v Jihlavském domě kultury, no a zítra 9. října vydá své vůbec první best of na vinilu. Kolekce 21 nej přinese 20 nejzásadnějších skladeb z let 1965 až 2026. A bude tam i jeden bonus, zcela nová písnička s názvem, no, s tímto názvem. Až to stouni zabalí. Ve videoklipu mimochodem hraje rodák z Humpolce, herec Lukáš Pavlás.

0: 21 písniček samozřejmě nemůže obsáhnout celou historii olympiku, ale jde o písničky, které nejlépe dokumentují vývoj kapely a zároveň patří mezi ty, které nejčastěji zaznívají na koncertech skupiny Olympik. Tak ještě jednou připomínám, Olympik Petr Janda dnes večer v Jihlavském DKO.
1: Počasí.
0: Pojďme na počasí, máme tady čtvrtek, 8. říjen roku 2026, ráno je převážně polojasné až oblačné, lokálně se nám objevují mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne už čekáme přehánky a teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Alois Brunner byl pravou rukou hlavního architekta holokaustu Adolfa Eichmanna. Na smrt poslal téměř 130 tisíc lidí z různých zemí, včetně Československa. Po válce záhadně zmizel. Kdo ho kryl a proč nestál před soudem ani poté, co byl vypátrán? Nenechte si ujít sobotní díl.
1: Stopy fakta tajemství.
2: Nedělní díl nás zavede po české stopě Adolfa Eichmanna. Jaké vazby pojily tohoto nacistického pohlavára s naší zemí? A co o nich dodnes nevíme? Poslechněte si překvapivé výsledky pátrání Stanislava Motla.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Byla smiloučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: su tvůj žár.
1: Kromě komunálních voleb v celém kraji a senátních na Žďársku a Pelhřimovsku se bude na Vysočině v pátek a v sobotu konat i jedno referendum. Obyvatelé Trnavy na Třebíčsku budou v přímém hlasování rozhodovat o pozemcích uprostřed obce. Podrobnosti v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina přidá Tereza Pešoutová. Zdravím tě.
2: Hezké ráno.
1: O čem přesně budou obyvatelé Trnavy rozhodovat, proč se tam referendum koná?
2: V samotném centru Trnavy, kousek od obecního úřadu, se rozprostírá velká zelená plocha a lidé v referendu rozhodnou, jestli mají být pozemky zastavěné nebo ne. Několik majitelů, kteří jsou místní, na nich totiž chce stavět rodinné domy. S žádostí o změnu územního plánu se obrátili na vedení obce, nicméně to jej zamítlo. Majitelé proto sepsali petici s vyslovením nesouhlasu rozhodnutí zastupitelstva. Podepsalo ji zhruba 100 lidí z více než 700 obyvatel. A na základě této reakce zastupitelstvo Trnavy vypsalo referendum.
1: Na co konkrétně budou lidé v referendu odpovídat?
2: Otázka v podstatě zní takto. Souhlasíte s tím, aby obec Trnava nepořídila změnu územního plánu, která by umožnila změnu využití 8 pozemků v katastrálním území Trnava u Třebíče ze současných ploch zeleně na plochy určené pro bydlení v rodinných domech? Hlasovat se bude souběžně s volbami, sčítat hlasy budou ale komisaři až po sečtení výsledků komunálních voleb. Aby bylo referendum platné, musí v něm hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů v obci. A aby byla pro zastupitele závazné, je potřeba splnit dvě podmínky. Pro musí být nadpoloviční většina občanů, kteří se referenda zúčastnili, a zároveň to musí být alespoň 25% ze všech oprávněných voličů v dané obci či městě.
1: Ještě nám prosím řekni, proč vedení obce záměr na výstavbu zamítlo?
2: Chce zkrátka zachovat zeleň uprostřed obce, jak vysvětluje nestranický starosta Martin Kristovčák, kandidující v komunálních volbách za Sbor dobrovolných hasičů Trnava.
3: Můj osobní názor je, zkrátka tahle část obce historicky byla vždycky zelená, nebyla zastavěná. Myslím si, že hledání míst pro výstavbu je v dnešní době komplikovaný. Pozemků pro výstavbu není mnoho a jejich cena je poměrně vysoká. Přesto si myslím, že není vhodný stavět na každý ploše za každou cenu.
2: Na závěr připomenu, že při komunálních volbách zítra a v sobotu bude Trnava jedinou obcí na Vysočině, která má referendum. Po celé České republice jich pak bude celkem 38. Většinou se jedná o otázky k výstavbě větrných elektráren. Například ale lidé v Hrádku v Královéhradeckém kraji budou rozhodovat o tom, jestli kostel svatého Jiří má přejít do majetku obce, a v Kunčicích pod Ondřejníkem v Moravskoslezském kraji zase tamní obyvatelé vyjádří svůj názor k možné výstavbě supermarketu jednoho z potravinových řetězců.
1: Volby na Vysočině budeme samozřejmě po celý víkend bedlivě sledovat. To byla Tereza Pešoutová, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Novou Sokolovnu dnes otevřou v Bystřici nad Pernštejnem. Budova za 73 milionů korun stojí na místě té původní, kterou město kvůli špatnému stavu nechalo zbourat. Nová poslouží nejen sportovcům, ale i jako dům dětí a mládeže. Slavnostní otevření začíná v 15 hodin. Součástí programu je i ukázka stolního tenisu a šermu nebo vystoupení scénického tance. Část nástupní stanice na lanovou dráhu v Peci pod Sněžkou je od dneška upravená na multimediální expozici nazvanou Sněžka 1603. Nabízí informace o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky a připomíná také příběhy, které se na vrcholu naší nejvyšší hory odehrály. Expozici je možné navštívit zdarma i bez zakoupení jízdenky na lanovku. Olomoucké výstaviště Flora ode dneška hostí přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu podzimní flóry budou také floristické soutěže, gastronomický festival Olima a zahradnické trhy. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič bude v Pekingu usilovat o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou. Ten denně narůstá v přepočtu asi o 25 miliard korun. Mezi dalšími tématy jednání bude také přístup evropských firem na čínský trh nebo čínská omezení exportu vzácných zemin, na kterých evropský průmysl závisí. Hokejový obránce Vladimír Dravecký podepsal 3letý nováčkovský kontrakt s New Yorkem Islanders. Klub, který si 18-letého beka vybral v pátém kole letošního draftu NHL, informoval o uzavření smlouvy na webu. Český vicemistr světa z letošního šampionátu juniorů působil v minulé sezóně v nižší kanadské soutěži. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme převážně oblačno až zataženo, odpoledne přehánky, večer už přehánky četnější nebo déšť. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 94. kilometrem na úrovni Mikulášova. Silničáři tam uzavřeli pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
3: Judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v hmotnostní kategorii do 63 kg bronzovou medaili. Dostane se ke slovu už za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina.

0: 8.40, to byl Michal David. Ladíte Český rozhlas Vysočina. Máme velkou radost, protože Renata Zachová je teprve druhou českou judistkou v historii, která dokázala získat medaili na mistrovství světa. Ze 6 zápasů prohrála v hmotnostní kategorii do 63 kg pouze těsně ve čtvrtfinále a v opravách vybojovala 3. místo. Na závěr úspěšného dne si pak na stupně vítězů došla pro odměnu pro bronzovou medaili.
1: Můžete popsat tu medaili, jak vypadá z mistrovství světa?
2: Tak je velká, těžká, kulatá, bronzová a je na ní napsáno World Judo Championships 2026 Baku, Azerbajdžán, dnešní datum, a z druhé strany je vyrytý Baku a International Judo Federation a je moc krásná.
1: Vy jste fanoušek fotbalu?
2: Moc ne.
1: A víte, že vám předával tu medaili mistr světa z roku 1990 Lothar Matthäus?
2: Oni to říkali, takže tak nějak jsme tušili.
1: Renato, teď malinkou chvíli po tom, co jste vlastně vyhrála, došla jste si, no malinkou, ono jste hodinu čekala na to vyhlášení, tak už vám to došlo? Co jste dokázala?
2: Tyjo, to nevím, jestli to dojde. Zítra, pozítří, jsem za to strašně moc ráda, ale ještě si to asi úplně neuvědomuju.
1: Říká šťastná Renata Zachová, která navázala na bronzový úspěch Michaely Wernerové z roku 1999. V Azerbajdžánu to ale nemusí být poslední medaile pro české judo. Práce totiž budou ještě Adam Kopecký a David Klamert ve váze do 90 kg a v sobotu pak nastoupí v kategorii nad 100 kg Lukáš Krpálek. Z Baku Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: To byla kanadská zpěvačka Celine Dion, minutu po 8:45.
1: Počasí.
0: Už je tady meteorolog Ondřej Brambus, přeji vám dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Je před námi 8. říjen roku 2026. Jaký bude z pohledu počasí tady na Vysočině?
2: Dnešní den bude poměrně oblačný nebo až zatažený, stejně tak jako v tuto chvíli, kdy se na Vysočinu od jihozápadu natáhla oblačnost, takže už teď máme zataženo. Na jihu kraje se mohou objevovat i slabé, velmi slabé srážky, ale jen neměřitelné množství. Aktuálně máme teploty od 7 do 13 stupňů Celsia a pofukuje zatím takový slabý vítr. No a během dne bude také převažovat hodně oblačnosti. Popolední, kolem poledne se může oblačnost malinko protrhat, může být přechodně oblačno, ale pak opět bude převažovat zataženo. No a ve večerních hodinách se pak přidají i srážky. Během dne tedy jen nějaká ojedinělá slabonká přeháňka, ale pak večer nebo spíše až později večer budou četnější a už je čekáme na celém území kraje, protože přes nás bude přecházet taková studená fronta. Do té doby ale vylezou teploty ještě i nad 20 stupňů na některých místech, počítáme tedy s teplotami 19 až 22 stupňů, vítr bude foukat spíš z jižních směrů, ale na frontě se pak vítr otočí na západní nebo severozápadní a přechodně zesílí, takže zejména v těch pozdějších večerních hodinách musíme kromě srážek počítat i s větrem.
0: Už jste zmínil studenou frontu, takže zítra zůstaneme pod 20 stupni.
2: Ano, je to tak, zítra už se nám ochladí. Oblačnost se sice protrhá, takže zítra čekáme relativně slunečný den, ale ty teploty budou nízko, většinou budou od 10 do 14 stupňů Celsia. Na jihovýchodě kraje se mohou dostat k 15 stupňům, ale rozhodně to ochlazení oproti dnešku nebo včerejšku. Ještě specifikuju to počasí celkově, říkal jsem, že bude převažovat slunečno, hlavně v jižní části kraje, tam bude i skoro jasno, jinak během dne pak bude převažovat polojasno, ve večerních hodinách pak bude od severu, severozápadu oblačnost přibývat. A vítr ten bude stále taky svižný a zároveň bude chladnější za tou frontou, rychlosti do 25 km za hodinu, takže sice bude slunečno, ale chladno a větrno.
0: Předpovídá meteorolog Ondřej Brambus. Moc děkuju a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: 8:40, loučí se Robin Šalamon. I vám všem přeji krásný čtvrtek. Budu tu opět zítra ráno v 5. A dnes po 9. hodině Hela Dvořáková.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Je velké štěstí, když se koníček stane každodenní životní náplní. Podařilo se to i Dominice Niklové z Kamenice u Jihlavy. Poměrně nedávno objevila kouzlo akvarelové barvy a dnes už její obrázky dělají radost lidem. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na základnu světelských old scoutů. Vypadá to, že oni brzy přijdou.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lado, řekni fór.
1: Policista zastaví v rámci dopravní bezpečnostní akce na dálnici auto a říká: dobrý den, pane řidiči, za to, že jste byl připoután, získáváte 1000 korun. Co s nimi uděláte? No, asi si konečně udělám řidičák. Manželka vedle něj se neudrží a říká: pane policajte, poslouchejte ho. On vždycky takhle mluví, když je ožralej. Probudí spícího spolujezdce vzadu: hele, to jsme tím kradeným autem moc daleko nedojeli, co? A z kufru se ozve: hejte, už jsme za hranicemi.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Energetici používají u Dukovan k pokládce kabelů speciální pluh. 3 roky od teroristického útoku Hamásu si připomněli desítky tisíc Izraelců. Basketbalistům Slavie Praha vstup do Ligy mistrů nevyšel. Očekáváme převážně oblačno a zataženo, odpoledne přehánky, večer už přehánky četnější nebo déšť. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. Energetici posilují vedení vysokého napětí v okolí Dukovan. Důvodem je předpokládaný nárůst počtu obyvatel v regionu v souvislosti s výstavbou dalších bloků jaderné elektrárny a s tím i možné vyšší nároky na přenosovou soustavu. Při ukládání nových kabelů využívají specialisté bezvýkopovou technologii, kdy do země usazují kabeláž pomocí speciálního pluhu, pokračuje Jan Vaculík ze společnosti EGD.
2: Obrovská výhoda z téhle technologie je šetrnost k životnímu prostředí a hlavně rychlost pokládky. Navíc tahle technologie má velkou výhodu v tom, že po vlastně projetí toho stroje není ta zemina narušená a samotná úprava po projetí toho stroje, takzvaná rekultivace, je velmi jednoduchá a s tím souvisí i majetkoprávní vyrovnání s majitelama pozemků nebo dotčených pozemků, že to je mnohem jednodušší.
0: V Česku se o víkendu výrazně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude na většině míst ještě přes den 19 až 24 stupňů. Na západě a místy i na severu Česka se ale začne ochlazovat. Od západu přijde déšť, na východě se můžou objevit bouřky. Zítra se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů. Podobné teploty meteorologové očekávají také o víkendu. V sobotu bude oblačno až zataženo s deštěm a v neděli polojasno, místy s přeháňkami. Rodiny obětí masakru Hamásu si své blízké večer připomněly na vzpomínkové akci v izraelském Tel Avivu. Dorazilo na ni 50 tisíc lidí. Před 3 lety palestinské teroristické hnutí Hamás v Izraeli zavraždilo na 12 lidí a zajalo 251 rukojmí.
3: Mezi rukojmími Hamásu byl i Eliša Rabi z kibucu Béry. Teď společně s izraelskou herečkou Shani Kohenovou vzpomínkovou akci moderoval. Šarabiho manželka a 2 dcery zemřely při útoku Hamásu, jeho bratr v zajetí. Přes den se taky v Izraeli konalo několik protestů volajících po politické odpovědnosti a vyšetření toho, co vedlo k podcenění situace. Podle OSN izraelská armáda za 3 roky zabila v pásmu Gazy 74 tisíc lidí. I rok od příměří podniká údery v oblasti, ve které je často ve stanech nebo jiném provizorním bydlení shromážděných asi 2,5 milionu Palestinců. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Basketbalisté pražské Slavie vstoupili do své první sezony Ligy mistrů porážkou. Na úvod skupiny nestačili v Pardubicích na německé šampiony z Albi Berlín, kterým podlehli 86-110. Důvody hledal kapitán Martin Kříž.
4: Bylo tam dost chyb v obraně, to můžeme asi vidět na konečném skóre obdržených 110 bodů, 86 bodů v útoku. Není úplně špatný, ale jestli chceme být konkurenceschopní a někam v té skupině směřovat, tak takovýhle výkon nemůžeme opakovat.
0: A hokejisté Pardubic si v Lize mistrů připsali 4. výhru z 5 zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux zvítězili 5-2.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově a Vatíně teď mají 10 stupňů, v Černovicích 13. Očekáváme převážně oblačno až zataženo, odpoledne už přehánky, večer přehánky četnější nebo déšť. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se v podvečer změní na západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v Mírové ulici v Havlíčkově Brodě. Překáží tam nehoda osobního auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 9. hodině vás od mikrofonu zdraví Hela Dvořáková. Přeji vám pohodové čtvrteční dopoledne. Období, které máme za sebou, znělo nechceš náhodou cuketu, tak teď to změníme na nechceš dýni. Ano, dýně bude surovina, ze které budeme vařit i dnešní dobrotu Dáši Kubíkové. Dáša Kubíková totiž vyrazila minulý víkend na fajtu v Kopec na další ročník dýňobraní a tam načerpala velkou spoustu inspirace. Tak pokud doma máte nadbytek dýní, bude se vám určitě tenhle lahodný recept hodit. Řekneme vám ho už za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Pozítří se můžete i vy vydat na další dýňobraní. To proběhne tentokrát v Třebíči. Určitě tam taky do něco dobrého ochutnáte. My se teď ale ohlédneme zpátky za dýňobraním, které proběhlo minulý týden o víkendu na Fajtově kopci, kde měli v nabídce mimo jiné také koprovou polévku z dýní. Ano.
2: Už jste si letos dali dýňovou polévku? Já jsem navařila náš 5-litrový hrnec už 3x, ale teď mám recept na fantastickou obměnu. Dýně použijeme, ale budeme vařit koprovou polévku. S nápadem přišel pořadatel dýňobraní na Fajtově kopci Jiří Pálka a ta polévka skutečně nemá chybu.
3: Všichni mají rádi dýňovou polívku, ale ty tykvoviny všeobecně mají obrovský využití. Třeba když uděláte koprovou polívku bílou a nezahustíte to moukou, ale dáte tam do toho dýní. Těch dýní je několik druhů. Všichni mají vždycky ty helovinky na vyřezávání, což je škoda, že se bojou experimentovat, ale máte třeba delikatesy. Ty dýně jsou do bíla, jo, nebo světle žlutý. A to, když s tím zahustíte, i ty ortodoxní, kteří tvrdí, že by dýni v životě nejedli, tak si na tom veselé pochutnávají. V podstatě z toho nejlepší udělat pyré a to s tím potom zahustit. Uvařený, rozmixovaný je nejjednodušší. Když to uděláte pečený, tak tomu zase dáte trošku jinou chuť, ale každý může experimentovat. Kreativitě se, myslím, že v tomhle meze nekladou.
2: Koprovou polévku tady uvaříme podle svého receptu. Ta z Fajtova kopce byla z drobných kulatých bramburek. Jsou tak lahodné, že je do koprovky můžeme přihodit i se slupkou, jen překrojené na půl. Začneme ale základem. Orestujeme drobné kostičky cibule na másle. Po pár minutách přihodíme kostky dýně, zalijeme vývarem a necháme provařit. Když dýně změkne, rozmixujeme ji tyčovým mixérem a přidáme brambory. Když ty změknou, zalijeme polévku smetanou, ochutíme lžící octa, dosladíme podle potřeby a hlavně nesmí chybět vonavý nasekaný kopr. Dýni v polévce určitě nepoznáte, tak to zkuste a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Příběhy z Vysočiny jedou za vámi. Poslechněte si je tak, jak je neznáte. Přímo od reportérky Ireny Šarounové.
2: Prozradím vám, jak se natáčí na rozhledně, když se vám točí hlava, v jeskyni, když nic nevidíte, nebo jak rozmluvíte osla, když nevydá ani hlásku.
1: Příběhy z Vysočiny s Irenou Šarounovou si přijďte poslechnout do knihovny v Polné ve čtvrtek 8. října od 17 hodin.

0: ve filmu Kameňák Helenka Vondráčková stvárnila krásnou paní doktorku a právě o doktorech si teď v dobrém dopoledni budeme také povídat. Záchranáři na Vysočině totiž schánějí nové posily, tedy doktory. Sloužící lékaři totiž stárnou a ve výhledu několika let jich část odejde do důchodu. Vedení záchranné služby se proto teď snaží nalákat hlavně mladé doktory.
1: Tady dole v té bombě máme kyslík, který je vlastně náš jeden z nejdůležitějších pomocníků. A zde máme vlastně obvazy.
2: Prochází jednu ze sanitek na výjezdové stanici v Moravských Budějovicích lékař Cyril Činátl.
1: Dneska jsme nastupovali 7 ráno, hnedka jsme vyjeli a už jsme se vrátili, takže máme teďka čas si dát čaj.
2: Tohle je vaše křeslo nebo záchranáře?
1: Tohle je křeslo záchranáře, tam může ještě být stážista, kterýho tady dneska máme.
2: Vy máte stážistu?
1: Jo, máme tady stážistu. Jo, doktoru, kterou zaučuju teďka zrovna.
2: Která nastupuje. Právě mladí lékaři chybí krajským záchranářům nejvíc. Sám Činátl k ním nastoupil před 10 lety, kdy mu bylo necelých 30 let a provozoval svou vlastní praxi. Postupně ji ale úplně utlumil a teď je na záchrance na plný úvazek.
1: Byly chvilky, kdy jsem váhal, jestli dělám správně, ale musím říct, že pokaždý, když do té práce přijdu a když mám nějaký výjezd, který mi dává smysl, tak bych asi ten obor nikdy v životě neměnil a jsem hrozně vděčný za to, že to můžu dělat.
3: 155 důvodů, proč dělat doktora u záchranky.
4: Víme, že prostě minimálně na dvou okresech jsme dneska trošku v hraniční situaci. Máme tam lékaře, kteří se blíží důchodovému věku, anebo už jsou v důchodovém věku.
2: Krajská záchranka má podle ředitele Víta Kaňkovského okolo 33 kmenových lékařů a zhruba stejný počet dalších, které má nasmlouvané na částečné úvazky. Omladit chce primárně na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku.
4: My bychom oproti minulosti chtěli zabojovat i o lékaře, kteří jsou v takovémto mezistupni vzdělávání, kdy už mají kmenovou zkoušku z oboru, který může sloužit na zdravotnické záchranné službě. A dříve tyto lékaři moc šancí na záchrance neměli, protože oni ještě potřebují určitý dohled zkušeného lékaře.
2: Podle Kaňkovského je v současné době situace s lékaři v kraji saturovaná a všechny služby pokryté. Ve výhledu několika let by ale mohl podle něj nastat problém. František Jirků, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: V dobrém dopoledni se už za chvíli s Mírou Markem zaměříme na posvícení. V dalším dílu pořadu bejvávalo. Ještě předtím ale Hana Zagorová nebo také Fancy, tak pohodové dopoledne s námi.

dva cůpky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Stříbrné a taky Hana Zagorová minutu po půl desáté v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Teď ale Míra Marek.
1: Bejvávalo.
2: Blíží se posvícení, tradiční to slavnost. A tak dnes o posvícení roku 1882. S termínem posvícení to v Čechách nebejvalo jednoduché. Původně se v každé farnosti slavilo jindy, bodeť by ne, vždy šlo vlastně o jakési narozeniny. Připomenutí termínu, kdy byl místní kostel vysvěcen, tedy posvěcen, proto posvícení. Jenže pak císař pán usoudil, že by měl být jednotný termín. I bylo vyhlášeno takzvané císařské posvícení. Všude ve stejný den. To se ale lidem nelíbilo. No, byl v tom chaos, o čemž ostatně svědčí i zápis v kronice. Cituji. Staří pamětníci vypravují, že bývalo u nás posvícení v září na den jména Panny Marie. Zde malá odbočka, tenhle svátek připadne na 12. září. Nomen Sanctissimus Marii, tedy svátek jména Panny Marie, byl hlavně oslavou pojmenování Boží matky, hebrejské dívky Marie, která porodila Ježíše Krista. Tolik odbočka. A jak pokračuje kronikář? Za císaře Josefa II. Nařízeno bylo, aby se posvícení všady v jeden den odbývalo. Od těch dob, 2,5 století již tomu, drželo se posvícení u nás císařské, havelské, kolem 16. října. Ovšem v životě společenském, kam oslavy svátků takových řadíme, učinilo veliké proměny například i obyčejné pěstování řepy. V polovině října, tedy o našem posvícení, bývá v poli s řepou práce největší. Letošního roku 1882 usneslo se obecní představenstvo na tom, aby se posvícení odložilo na 19. listopad. Stalo se, ale bylo to takové nijaké posvícení. Den krátký, zimy a sněhu až dosti. Nikomu se nechtělo takové posvícení slaviti. Příště prý bude lepší mít i posvícení takové, jaké se slavívalo dříve. Nikoli v císařské, ale posvícení na den jména Panny Marie, tedy v září.
1: Bejvávalo.
0: K čemu jsou dobrá takzvaná probiotika? I na to se zaměříme ještě do 11. hodiny. Všechno stihneme. V pořadu Minuta pro zdraví se o tom popovídáme s paní doktorkou Irenou Zimenovou. Teď se ale o hudební slovo už hlásí Petr Naď. Host dobrého dopoledne celkem nedávno, takže si rozhovor s ním můžete poslechnout i v našem audioarchivu na našem webu.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Minuta pro zdraví.
2: Co to jsou probiotika?
3: To jsou zdraví prospěšné bakterie, které osídlují náš trávicí trakt. Jsou velmi důležité pro zajištění mikrobiální rovnováhy, což následně ovlivňuje správné trávení, ale třeba i imunitu. Probiotika jsou přirozenou součástí stravy, ve větším množství třeba zakysaných mléčných výrobků, fermentovaných potravin, ale také se dají koupit v lékárně, doplnit uměle. To se doporučuje třeba po užívání antibiotik, které nemilosrdně ničí přirozené prostředí a my ho pomocí těch probiotik pomáháme rychleji obnovit.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Jestli pak jste v poslední době kontrolovali svoji poštovní schránku, pokud ano, pravděpodobně jste v ní našli i hlasovací lístky. Jak s nimi zítra a taky sobotu správně naložit a odvolit? Co dělat, pokud nedorazily právě volební lístky do vaší schránky? To všechno probereme v našem volebním manuálu už za pár minut. Teď si dáme činasky a báseň.
5: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou, chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Jednou větou, Lešek Semelka v 9 hodin 55 minut. Přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních skránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby. Třetina obvodů pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené do volebních místností. Jak správně odvolit a kde je hlas neplatný, to vám prozradíme v dalším díle našeho volebního průvodce.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
2: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelů. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin. A volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: V Trnavě budou lidé při komunálních volbách hlasovat i v referendu. Silničáři na dálnici D2 u Brna zprovozňují kamery úsekového měření. Hokejisté Třebíče porazili v Maxalize Havířov až prodloužení. Teploty do 22 stupňů a převážně oblačno až zataženo. Odpoledne se přidají přehánky, večer četnější nebo déšť. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Jediné obecní referendum doplní letošní komunální volby na Vysočině. Lidé v Trnavě na Třebíčsku v něm budou hlasovat o zelené ploše uprostřed obce. Majitelé dotčených pozemků chtějí na místě postavit rodinné domy. Zastupitelstvo ale jejich návrh zamítlo.
4: Vedení obce návrh zamítlo, protože chce v centru zachovat zelený prostor. Majitelé pozemků na to reagovali peticí, kterou podpořilo zhruba 100 lidí. Názorový rozpor se proto zastupitelé Trnavy rozhodli vyřešit vypsáním referenda. Lidé v něm můžou hlasovat současně s komunálními volbami. Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
2: V České republice bude 38 referend, většina z nich se týká výstavby větrných elektráren. Řidiče budou na dálnici D2 ve směru od exitu Blučina k Brnu hlídat radary. Kamery úsekového měření tam jsou zatím ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu.
5: O zavedení přísnějšího dohledu usilovala policie. Reagovala tím na několik tragických nehod, které se v létě na dálnici D2 staly. Problematický je právě 11-kilometrový úsek od Blučiny do Brna, kde řidiči někdy nezvládnou včas dobrzdit při příjezdu do kolony. Ty se tam tvoří kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, která potrvá ještě příští rok. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: 19-letý muž, který včera v polské Ostrolence zranil v komplexu odborných škol nožem 9 lidí, měl v batohu výbušninu domácí výroby. V televizi TVN to řekl státní zástupce Dariusz Korneluk. Zadržený je studentem jedné z těchto škol.
6: Státní prokurátor Dariusz Korneluk vyzval všechny vzdělávací a osvětové instituce, aby zajistili účinnou bezpečnostní kontrolu lidí vstupujících do jejich areálu.
7: Už jsme si jistí, že pachatel vešel do školního areálu s nebezpečným předmětem, tedy s nožem. A co víc, v batohu, který také přinesl do areálu školy, se nacházela po domácku vyrobená výbušnina.
6: Řekl v televizi TVN Korneluk. Dodal, že batoh, ze kterého se v určitou chvíli začalo kouřit, jeden z učitelů vyhodil z okna. Policie 19-letého Poláka krátce po činu zadržela. Útok je zatím vyšetřovaný jako pokus o vraždu 9 lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
2: Porádská Slavia Třebíč vyhrála v Maxalize po čtvrté za sebou. V 10. kole druhé nejvyšší hokejové soutěže doma zdolala Havířov 4-3 v prodloužení.
8: Třebíč měla několik příležitostí rozhodnout zápas už v základní hrací době. Za stavu 2-1 například neproměnila samostatný únik a Havířov hned z protiútoku vyrovnal. Domácí pak znovu vedli díky přesilovce 5-3, ale hosté ve třetí třetině vyrovnali i po třetí. V prodloužení navíc Třebíč ubránila oslabení za příliš mnoho hráčů na ledě. Nakonec rozhodl kapitán Martin Dočekal, který 8 sekund před koncem dorazil puk do odkryté branky. David Prouza, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V Jihlavě a Velkém Meziříčí teď mají 7 stupňů, v Moravských Budějovicích 11. Bude převážně oblačno až zataženo, odpoledne už s přeháňkami, večer četnějšími nebo s deštěm. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se v podvečer změní na západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Z
9: Zelená vlna Vysočina.
2: Se zdržením počítejte na průtahu Žďáru nad Sázavou. Silničáři tam obnovují vodorovné dopravní značení.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Máme 4 minuty po 10. hodině. Hezký čtvrteční den, to vám od mikrofonu přeje i nadále Hele Dvořáková. Jestli pak tušíte, jak to vypadá v takzvané psychobudce. A co to vlastně ta psychobudka je? Prozradí nám to dnešní příběh z Vysočiny, který se zaměřuje na duševní zdraví mladých lidí.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Už za dva dny, tedy přesně v sobotu 10. října, si připomeneme Světový den duševního zdraví. Jeho cílem je upozornit na dopady duševních onemocnění na lidský život a mluvit o nich. V dřívějších dobách totiž každé duševní onemocnění přinášelo spíše výsměch než pomoc a lidé se proto báli o svých potížích mluvit. Dnes duševními potížemi trpí čím dál více mladých lidí i dětí a právě těm pomáhá organizace Fokus Vysočina. Terénní týmy za nimi jezdí s světou, aby věděli, kam se v případě potřeby obrátit.
2: Chyběli jsme ti.
3: Už se nemusí bát, jsme tu.
4: Vůbec se neposlouchej.
5: Já ti pomůžu.
4: Haló, já jsem tady.
6: Je tam vlastně video o tom, jak člověk prožívá psychózu. Aha. Je tam celý jeho den, od probuzení až do večera. A co všechno prožívá? Jsou tam bludy, halucinace, slyšiny, nebo třeba rozostření vidění.
7: Tak mi popsala dobrovolnice Míša, co se děje v psychobudce, aby si zdravý člověk lépe dokázal představit stavy lidí s duševními obtížemi. Fokus Vysočina v Havlíčkově Brodě nabízí mladým lidem možnost mít se na koho obrátit.
8: Já stojím s Kristýnou Pantianidu u kola. Vypadá to jako kolo štěstí, ale úplně není tam všechno šťastné.
9: K čemu vám slouží?
10: My tomu říkáme kolo štěstí.
8: Vážně?
10: A nebo kolo bezpečí. Protože o štěstí tam taky jde, když se vytočí žluté políčko, tak tam mají dáreček. Ale jinak tady máme spoustu otázek. Buď si zkusí nějakou techniku, anebo že se i něco třeba dozví.
8: Oni si vytočí, co je to psychologická kotva, nebo jak působí dlouhodobý hluk na psychiku a vy jim dáte odpověď.
10: Naopak, oni dají odpověď nám.
8: Co když to neví?
10: Říkáme, že nejsou ve škole, že když náhodou nebudou vědět, takže jim třeba můžou kamarádi pomoct, nebo jim samozřejmě pomůžeme my a společně to nějak jako dáme tu odpověď. Ale musím říct, že děti jsou úplně úžasný. Ví toho strašnou spoustu.
8: Myslíte, že to téma je zajímá, že duševní pohoda není samozřejmost a že se mohou dít různé věci komplikované?
10: Určitě to vědí. A když to neví oni sami, že to třeba nezažili, i když jsou tady takový děti, tak to třeba znají z rodiny nebo z blízkého okolí. Zkrátka dobře, ta duševní pohoda je dneska velký téma. Je to něco, co je pro ně velmi důležité. Musím říct, že dnešní generace je prostě jiná. Jiná, než jsme my, než jsou naši rodiče. Ale fakt je, že oni mají prostě dneska jináčí podmínky a vůbec si netroufnu říct, co bychom dělali my na jejich místě, kdyby jsme žili v dnešním světě.
7: Terénní tým pro mladé lidi doplnil kvůli vysoké poptávce i tým pro děti od 10 let. Co týmy přesně dělají, popsala Pavlína Bláhová.
11: Hodně v rámci toho regionu spolupracujeme se školami, s institucemi, subjekty, které jsou s těmi dětmi. Tam se snažíme, aby o nás věděli a i vytipovávají vlastně ty děti, co tu podporu potřebují, nebo předávají kontakt rodičům.
7: A jak vypadá ta péče?
8: Je to hodně individuální.
11: Úplně nejčastěji potřebují ten prostor, kde jim někdo naslouchá. Že je někdo bere vážně v tu danou chvíli, to, co oni říkají, to, co prožívají, že nikdo nebakatelizuje s tím, že jsme pro ně tady a teď. Máme tu zkušenost, že potom dost často sdílejí, že to je přesně to, co jakoby v tu chvíli potřebovali.
8: Co když mají potíže se školou, s docházkou?
11: Je to hodně o tom, jestli to dítě chce změnu, tak je tam velký prostor na tu podporu, protože už se dají společně s ním i s rodiči hledat ty cesty. Školy určitě mají svoje pravidla, ale zároveň máme zkušenost, že jsou velmi ochotní a snaží se těm dětem a rodičům jít vstříc.
7: Zavličková Brodo, Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Naprostým unikátem, který jinde ve světě nenajdete, se pyšní Buková na Žďársku. My se tam už za pár minut přesuneme za naším regionálním stopařem, a to Adélou Zachovou. Teď pouštím Pavla Vítka.

Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: a jejich krtek v 10 hodin 21 minut, tak krtci tam prý nejsou podle toho, že nikde nejsou vidět krtince, ale na jedno další krásné místo bez krtinců vás právě teď vezmeme.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Vezmeme vás přímo na louku mezi Nížkovem a Bukovou, právě tam totiž vzniklo poměrně neobvyklé místo. Díky svému názvu obec se vytvořila Bukové arboretum. Tam se vydal i náš regionální stopař Adéla Zachová, která nám tohle krásné místo více popíše. Adélko, přejeme krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Bukové arboretum tady bylo založeno v říjnu roku 2012 při příležitosti Dne stromu a opravdu nejde o obyčejnou výsadbu několika stromů. Na ploše zhruba 20x30 metrů tu najdeme několik druhů buku lesního. A arboretum vzniklo díky názvu místní části Buková, ale původní myšlenkou bylo vytvořit obecní park. A na samotné výsadbě se podíleli kromě odborníků také místní obyvatelé, kteří se o arboretum starají dodnes.
0: Kolik to vůbec najdeme vysázených stromů?
2: Tohle je opravdu jediné místo na světě se 40 kultivary buku lesního. Stromy jsou vysázené pravidelně v řadách na zatravněné ploše a u lesa je i prosklená vitrína s nejrůznějšími informacemi. Najdeme v ní především seznam vysázených kultivarů. Původně tedy bylo vysázeno 40 stromů, z toho je tu 39 různých druhů kultivarů, ale některé bohužel i časem uschly.
0: Pojď nám přiblížit, pokud se budeme chtít na arboretum podívat, kdy můžeme přijít.
2: Místo je volně přístupné, takže se můžete přijít úplně kdykoliv během roku. Najdeme tu i dřevěnou lavičku s přístřežkem a do budoucna by se tu uměly objevit ještě další buky, chodníčky a další posezení.
0: Společně s regionálním stopařem Adélou Zachovou jsme navštívili Bukové arboretum v Bukové na Žďársku, kde si vlastně i vy můžete zpříjemnit podzimní den vycházkou. Adélko, děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Já také děkuju, hezké dopoledne.
1: Regionální stopař.
0: I dneska nás čeká další díl pořadu Jak nenaletět, tak na co se dnes zaměří Bára Kvapilová. Mobilní bankovnictví je totiž pohodlné, ale nepodceňujte ho. Víc si přiblížíme už za chvíli v pořadu Jak nenaletět.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Využíváte mobilní bankovnictví? Bezpečí vašich peněz tím pádem máte ve svých rukou. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
2: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
3: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné Bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
2: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
3: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
2: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
3: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
2: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a zítra si v naší rubrice povíme o falešných telefonátech.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina společně pokračujeme, za chvíli nabídneme další téma. Uznám, není to zrovna radostný výlet, lidé to ale chtějí vidět na vlastní oči. Dlouhodobé sucho totiž odhaluje dna jihočeských přehrad a zvědavci teď míří i třeba k Husinecké přehradě. V noci v ní zůstalo už je minimum vody a my tam za chvíli zamíříme taky.

0: každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Samozřejmě všichni, když do toho jdou, jak to dítě, tak řekněme i ty rodiče, tak samozřejmě jdou tam s cílem, aby prostě vychovali profesionální hokejistu, nejlépe hrajícího NHL. Jako, sny jsou, je hezké, že lidi mají sny, ale ta realita samozřejmě jiná, vychovat špičkovýho hráče, když to řeknu i pro Maxa Ligu, je dlouhá cesta s velkým faktorem štěstí.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Slovenská skupina No Name Nie alebo Ano nejenom z jejich písniček, ale i z koncertů sála neuvěřitelná energie. Věřím tomu, že i vy jste si teď pobouchávali případně po cestě autem do volantu. My se ale teď vydáme úplně jiným směrem. 34 metrů vysoká kamenná hráz Husinecké přehrady je teď vidět skoro celá. Kvůli dlouhodobému suchu zůstalo v nádrži jen asi 1% běžné zásoby vody. I kvůli tomu se na hrázi přehrady schromažďují lidé. Chtějí se na vlastní oči podívat, co to znamená, když přehrada vyschne. Přesně to se teď totiž stalo v noci. Vodohospodáři proto začali vypouštět jen tolik vody, kolik do přehrady vtéká.
1: Je to smutný, velice smutný. Příroda nás trestá.
2: Dětem pošlem fotky, aby viděli taky tu hrůzu. Bohužel, nic se neřeší.
3: Pohled na dno přehrady rozhodně na radosti nepřidá, je to ale zároveň svým způsobem fascinující podívaná, i když ke břehu se sestoupit nedá, na rozdíl třeba od Orlíku, protože v okolí Husinecké přehrady je ochranné pásmo. Slouží totiž jako záložní zdroj pitné vody pro Prachatice. Takže lidé sledují důsledky sucha jenom z hráze nebo ze silnice, kde někteří dokonce počítají kameny na hrázi.
4: No, tak se sem potom vždycky jdu podívat, nebo když jedu kolem, no, tak tady si spočítám ty kameny a podle toho se tak odhaduje, kolik schází vody.
5: Tady dneska jsem čet, že je tady 1% vody tady v přehradě, je to tady špatný. No.
6: My si pamatujeme, jak to přetékalo, to jí mamko.
3: Představa, jak přetéká voda přes hráz Husinecké přehrady, tak to je v tuto chvíli trochu sci-fi.
7: No, já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička. A to jsem nikdy neviděl, tohleto. Takovýhle stav, jako tady na přehradě, to je ubohé.
3: Zdeněk si vyrazil z Klatov na houby na Šumavu, ale žádné v podstatě nenašel. Je sucho.
7: Teďko ještě pojedeme zřejmě na Kvildu.
3: Tak místo hub máte takovouhle podívanou.
7: Ano, docela jako nepěknou. A predikce do budoucna je opravdu špatná teda. By musela přijít sněhová pokrývka jako na našich mladých let, 2 metry sněhu na Šumavě a víc, na hřebenek 3, potom možná.
3: Nejen Zdenka potěší ředitel z povodí Vltavy Jiří Baloun, ten naší stanici potvrdil, že když bude v zimě dostatečně sněžit nebo pršet, je reálné, že se Husinecká přehrada zase naplní. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Připomínám, že i dnes po 11. hodině se můžete těšit na hosta dobrého dopoledne. Čekají nás říjnové knižní novinky a taky tipy na čtení. Ty si pro nás i dnes připravila Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava. Rozhovor s ní si rozhodně po 11. hodině poslechněte. Teď se ale společně vrátíme do roku 1964, protože vznikla písnička v anglické verzi v podání Charlese Aznavoura. No a potom nás následně v roce 1971, o několik let později, ji přespíval Karel Gott pěkně česky na skladbu Když jsem já byl tenkrát kluk. Tady je pro vás.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: V Píšti zbyli tři kandidáti a komunální volby tam o víkendu nebudou. Včerejší masivní ruské útoky na ukrajinská města nepřežilo nejméně 32 civilistů. Rakušan Pichler je novým lyžařským trenérem Ester Ledecké. Teploty do 22 stupňů a převážně oblačno až zataženo. Odpoledne se přidají přehánky, večer už četnější nebo déšť. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Volební místnosti se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat také senátory. Letos skončí mandát jedné třetině z nich. Volit můžou lidé zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V Píšti na Pelhřimovsku ale tento víkend komunální volby nebudou. Po sérii rezignací zůstala totiž na jediné kandidátní listině jen tři jména. V obci se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat senátora.
2: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. Dva se ale kandidatury vzdali na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývali jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Doktoři na krajské záchrance stárnou, její vedení proto schání nové mladší lékaře. Nejvážnější situace je podle ředitele záchranářů Víta Kaňkovského na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku.
3: Víme, že prostě minimálně na dvou okresech jsme dneska trošku v hraniční situaci. Máme tam lékaře, kteří se blíží důchodovému věku, anebo už jsou v důchodovém věku. To znamená, že mohou v horizontu nějakého roku odejít.
1: Krajská záchranka má podle Kaňkovského kolem 33 kmenových lékařů a zhruba stejný počet dalších, které má nasmlouvané na částečné úvazky. Záchranáři vyprostili z trosek výškového domu v ukrajinských Prilukách další 2 těla. Ruská raketa včera zasáhla dům, který se po nárazu téměř celý zřítil. Úder nepřežilo nejméně 22 lidí, včetně 5 dětí. Více než 50 lidí je zraněných. Dalších 10 civilistů zemřelo při bombardování Kyjeva, Kremenčuku a dalších ukrajinských měst. Armády obou zemí v posledních měsících zintenzivnily vzdušné údery na cíle v Týlu. Ukrajina se potýká s nedostatkem střel, které jsou schopné ničit ruské balistické rakety. O jejich dodávky Kyjev žádá spojence. Sport. Rakouský trenér Karl-Heinz Pichler nově vede Ester Ledeckou. Česká reprezentantka se s ním domluvila na spolupráci na lyžařských závodech po konci týmu kolem Tomáše Banka. Noví jsou také další členové jejího týmu. Ledecká bude jezdit na jiné značce lyží než doposud a plánuje více soutěžit na snowboardu, protože i na něm chce jet na mistrovství světa. Ledecká tak možná omezí závody na lyžích.
4: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se seděla komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku, takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale no hold, mě poznají teprve.
0: Počasí.
1: V Třebíči teď mají 10 stupňů, v Košeticích a Libici nad Doubravou 15. Bude převážně oblačno až zataženo, odpoledne už s přeháňkami, večer četnějšími nebo s deštěm. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se v podvečer změní na západní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Se zdržením počítejte na průtahu Žďáru nad Sázavou. Silničáři tam obnovují vodorovné dopravní značení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Máme 4 minuty po 11. hodině, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a jak jsem slibovala, dnes je se mnou ve studiu také Jana Kožichová z knihkupectví Kosma Sihlava. Má pro nás velkou spoustu knižních novinek měsíce října a také nás pozve na velký knižní čtvrtek a představí ty knižní novinky zmiňované. Krásné dopoledne, Jani.
6: Hezké dopoledne.

0: Kořákové.
1: Hostem našeho vysílání je dnes Jana Kořichová z knihkupectví Kosmas Jihlava a my už netrpělivě čekáme, jaké knižní novinky přináší měsíc říjen.
2: Tak jako první jsem vybrala Ivana Klímu, který je jedním z nejznámějších a nejpřekládanějších českých spisovatelů druhé poloviny 20. století a první čtvrtiny století 21. Kniha Praha má láska je autorův průvodce pamětí a duší rodného města. Popis památek prokládá vzpomínkami a historickými úvahami. Je to jedinečný text, který vysvětluje dějinné souvislosti a poskytuje čtenáři možnost procházet historická místa Prahy, její ulice, paláce i parky v doprovodu tohoto významného českého spisovatele. Rukopis knihy byl nalezen v autorově literární pozůstalosti, takže vychází poprvé. Štěpán Javůrek je známý především svojí trilogií Sudecký dům, ale i další jeho knihy mají u čtenářů příznivý ohlas. Právě vyšel první díl jeho kroniky Ve stínu Jeřabiny s podtitulem Prokop 1938 až 1940. Je léto 1938 a Josefína chce prostě žít tak, jako jakákoliv jiná dívka. Události však nejsou příznivé. Boj za svobodu vlasti končí po Mnichově rozčarováním. Veškeré naděje bere březen 1939. Po vyhlášení protektorátu utíká Josefínin otec, důstojník armády, do Polska a později do Sovětského svazu, zatímco dědeček se aktivně zapojuje do odbojové činnosti. Josefína s matkou musí opustit Prahu a skrývat se v Pošumaví, kde jsou nuceny žít v podmínkách nahony vzdálených jejich dosavadnímu životu. Všichni se musí uskromnit a najít v sobě sílu zvládnout všechny překážky.
1: Takže kniha pro milovníky příběhu o odvaze.
2: Ano. Od autorky bestselleru Zlá babička Dity Kůtové vyšla novinka s názvem Marmeláda. Když učitelka Marcela přijde o práci, začne se její život pomalu rozpadat. Zmateně bloudí sídlištěm a lidé jí časem začnou říkat prostě marmeláda. Nikdy nikam úplně nezapadala, je zranitelná a neschopná se bránit. Navzdory drsným okolnostem si v sobě ale uchová zvláštní laskavost a upřímnou touhu pomáhat. Najděte si svého Marťana, jsi tam brácho? Máma není služka, je dáma, to tajemství je pevný pár. To jsou názvy předchozích velmi úspěšných knih Marka Hermana. A právě k ním přidal novinku Vždycky tady pro tebe budu. O laskavosti, blízkosti a naději v rodině. Je to zamyšlení, jemný humor, doporučení i připomenutí o něch drobností, které jsou pro rodinný život a výchovu dětí tolik důležité. Jak se utváří domov? Co jsou ty nejdůležitější kameny, které musíte dát do symbolické sklenice našeho života, aby to, co děláme, dávalo smysl? Je to milé čtení. Zastavíte se a budete o svém životě přemýšlet. A ještě tu mám Neviditelné minuty od Jany Puncarové. Jsou románem o dvou ženách z různých časů, které se setkaly na jednom místě. Autobiografický příběh ženy spisovatelky, která chce zvládnout manželství, mateřství i zaměstnání. Stěhuje se do Domažlic, kde v roce 1845 pobývala se svou rodinou i Božena Němcová. Střídají se kapitoly ze života obou spisovatelek, které nám dovolí nahlédnout do dvou naprosto rozdílných životů. Ta současná, která řeší současné problémy, zjišťuje, za jak náročných podmínek vznikalo dílo naší nejslavnější spisovatelky, v jak těžké době pro ženu spisovatelku žila. Přesto se nevzdávala a stala se patronkou všech žen zápojících o nezávislost.
1: Dáme si písničku, hned potom se k vám vrátíme.

0: rozšířené vydání životopisné knihy Havel od Michaela Žantovského. Oba muži spolu dlouhá léta úzce spolupracovali, pojelo je přátelství. A politický i kulturní odkaz Václava Havla dodnes Michael Žantovský rozvíjí ve svém veřejném působení. Nový začátek, nový detektiv, nová série a také nová éra Roberta Brindzy, autora například bestselleru Dívka v ledu, to je detektivka s názvem Děs. Jamie Day si své první velké povýšení tvrdě vydřel. Přestěhoval se z klidného přímořského městečka do Londýna a je odhodlaný dokázat, že do metropole patří. Hned první den se musí poprat s hrozivým úkolem, rozčtvrceným tělem mladého muže. A další mrtví mladí muži zabití pozdě v noci v podivně podobným způsobem začínají přibývat, takže je zřejmé, že v ulicích řádí sériový vrah. Neboj se tmy je další mrazivý, napínavý román, tentokrát z ospalého švédského venkova. Autorem je Per Moritz Stenborg. Píše se rok 1983 a ospalé městečko Silvernas čelí dramatickému jarnímu tání. Právě tehdy je na sloupku v plotě nalezena useknutá lidská ruka. Téměř současně je v podkrobí objevena oběšená Vanja Johanssonová, dcera starého přítele místního policisty Erlanda Hjorta. Ten se tak ucitá uprostřed dvou zdánlivě nesouvisejících tragédií. Terry Pratchett patří k nejvýraznějším a nejčtenějším autorům fantastiky uplynulých 50 let. Jeho raný román Temná strana slunce se pohybuje na pomezí klasické sci-fi a filozofické alegorie. Příběh mladého Doma Sabalose, dědice nejbohatší rodiny v galaxii, je zároveň detektivkou i metafyzickou cestou za poznáním. Podle všech pravděpodobnostních výpočtů má právě on odhalit největší tajemství vesmíru a možná i to, co se skrývá na jeho temné straně. Román Dokonalý záběr od Zdeňka Viktory je současným psychologickým příběhem o lásce, vztazích a představách, které si o druhých vytváříme. Každý z hlavních hrdinů má svoji představu o vztahu a každý z nich postupně zjišťuje, že miluje spíše obraz, který si o druhém vytvořil. Vydalo nakladatelství Argo. Tři detektivní příběhy ze 14. století, to je knížka Tři zločiny na dvoře Karla IV. Od neúravného spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky. V příbězích Číše plná jedu, Mrtvá vdova a Krvavý hejtman se objevuje nová vyšetřovatelská dvojice, císařský notář Jakub Zezbin a jeho přítel ze studií, mistr vysokého učení Damianus. Můžeme se těšit na napínavé čtení podložené výbornou znalostí historie. A ještě tu mám něco pro ženy, ty určitě potěší novinka oblíbené slovenské spisovatelky Táni Keleové Vasilkové s názvem Svět žen. Julka se po rozvodu učí znovu žít, postupně zjišťuje, že i po těžkém období může přijít něco, co jí vrátí chuť do života a připomene, že na nové začátky není nikdy pozdě. Její příběh se prolíná s osudy dalších žen, každá z nich řeší něco jiného, všechny však spojuje touha po lásce, blízkosti, přátelství a obyčejném štěstí.
1: Tímhle jsme to krásně vylepšili, začalo to takovou řeznickou literaturou, ano. Lehce ty čtvrtky těl. No krása, je tam ještě něco, nebo si dáme písničku?
0: Dáme si písničku.
1: Dáme si písničku, výborně, boty toulavý jsou tady pro vás.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: Adély Dvořákové.
1: Vracíme se k vám s knížkami, a to společně s Janou Kožichovou z knihkupectví Kosmas Jihlava. Blíží se velký knižní čtvrtek, a to znamená taky knížky, které si koupíme, počínaje 15. říjnem letošního roku. Tak jaké knížky se nám tam představí, na jaké se můžeme těšit?
2: Ano, je to tak, vychází všechny až 15.10. příští čtvrtek. Josef Formánek napsal nový román Lovec lvů. Dobrodružný příběh o dlouhé cestě hlavního hrdiny Michala za lovcem lvů, českým Albertem Schweitzerem, který zapomenut v Africe léčil celé vesnice. Michalovi trvalo přes 20 let, než se s lovcem lvů setkal tváří tvář. Propojením obou životních osudů dostává lovcův příběh zvláštní přesah směrem ke snům mladých mužů i k jejich ženám a dětem. Arnošt a vycházkový kuře. To je název knihy věnované vzpomínkám na Arnošta Lustiga, který by se letos dožil 100 let. V posledních letech jeho života vzniklo unikátní přátelství mezi ním a Markétou Mališovou a ta vše, co se od něho dozvěděla o jeho tvorbě, životě, názorech, přátelích i životních polemikách, uveřejňuje v této knize. Kniha je to kultivovaná, střídmá a přitom nabitá fakty, která jsou pro českou literární paměť nenahraditelná. Když Afrika Korps vládl Americe, novináře a spisovatele Milana Vodičky, odkrývá jinou druhou světovou válku, než jste znali. Poukazuje na neuvěřitelné lsti, geniální pasti, jen zdánlivě bizarní nápady, osudy a náhody, jež tehdy hrály mnohem větší roli, než bychom tušili. Na rozhraní 2 s podtitulem Nový věk nejistoty Miroslava Bárty, Martina Kováře a týmu odborníků představuje znovu po 10 letech svůj pohled na současný svět a jeho interpretaci. Názvy některých kapitol: Blízký východ na rozhraní, energie jako osud civilizace, Trumpova Amerika, lékařství v moderní době, budoucnost žurnalistiky, poučení z Ukrajiny, vzestup Asie, informační džungle a další. Ježíš a jiná sprostá slova. To je ironický, sentimentální a občas i veršovaný rozhovor literárního historika a kazatele Martina C. Putny s manželi Martinou a Davidem Plasovými. Co zůstává stabilní v nejistém světě, kde se i z Ježíše stalo sprosté slovo? Biblická víra, osvícenský rozum a humanistický smích. Jiří Kamen napsal knihu Taige a Harlekin, příběh české avantgardy. Životopisná koláž o významném českém kritikovi a teoretikovi umění, překladateli a výtvarníkovi nevypráví jenom jeho osobní příběh, ale i historii české meziválečné avantgardy. Jeho životní cestu skřížily osobnosti jako Halas, Nezval, Seifert, Voskovec, Werich, Breton, Majakovský, Toajen, Vančura a mnozí další. Radecký, velkolepý vítěz a vojenský génius. To je název mistrovské biografie od Alana Skeda. Autor se nezaměřuje jen na jeho nespochybnitelné velitelské schopnosti. Analyzuje také jeho vztahy a kontakty s politiky a diplomaty první poloviny 19. století a stranou pozornosti nestojí ani Radeckého soukromý život. Martin Helský patří k nemnoha českým humanitním vědcům, které není třeba představovat. Překladatel a redaktor Petr Onufer s ním v letech 2022 až 2026 vedl sérii rozhovorů, které teď vyjdou pod názvem Vykloubený čas. V bilančním rozhovoru hovoří o rodině, o studiu v Praze i na Oxfordu, o profesní dráze pedagogické i překladatelské, o umění prozaického, básnického i dramatického překladu i o Shakespeareovi, dojde však i na kontroverznější témata. Martin Helský ve svých odpovědích ukazuje nadhled, vtip, mimořádnou erudici spojenou se vzácnou sebereflexí, pronikavé vidění světa a obrovské osobní nasazení.
1: Přiznám se, že zatím se mi velmi líbí knížky na Velký knižní čtvrtek. Už chápu, proč vybrali zrovna tyhle. Další přidáme za pár minut. Zůstávejte s námi.

0: Podcast Heli Dvořákové.
1: Vracíme se ke knihám, které vyjdou v rámci Velkého knižního čtvrtku už 15. října. Další z nich bude knížka Domovina, jak jste mi prozradila. Pojďte nám o ní něco říct.
2: Australský tvůrce Tana Shaung, který se proslavil před 20 lety kultovní knihou Nový svět, vydává komiksový román Domovina o sounáležitosti a identitě, o rodině a síle domova. Vizuálně strhující, dojemný a zároveň vtipný příběh o tom, co nás utváří a jak se rozhodujeme žít. České vydání obsahuje navíc unikátní autorský doslov a komentovanou obrazovou galerii. Román Propolinu od Virgera Takise se celý rok držel na nejvyšších příčkách žebříčku bestsellerů magazínu Der Spiegel. Hannes vyrůstá ve schátralé vile uprostřed slatin s mámou, svérázným náhradním otcem a Polinou, dcerou matčiny nejlepší kamarádky. Je tichý a zakřiknutý, výjimečně hudebně nadaný a tajně Polinu miluje. Když nečekaná tragédie převrátí jeho život na ruby, odchází do Hamburku a přestává komponovat. Po letech prázdnoty se rozhodne Polinu znovu najít pomocí melodie, kterou pro ní kdysi složil. První čistě příběhová próza Báry Englishové, to je Algoritmus džungle. Hlavní hrdina Alex je špičkový softwarový architekt. Když jeho přetížené tělo skolabuje, odletí do Vietnamu s plánem uřídit svou dovolenou stejně precizně jako biznis. Stačí však jedna vteřina na rušné saigonské křižovatce. Alex přijde o telefon a s ním mizí celá jeho digitální existence. Je bez sítě, bez peněz, bez identity. Útěk před sebou samým ho vyhání do mlžných horských plantáží, kde se setká s tajemnou Mai, která utekla ze stejného západního života. Alex dostává nejtěžší lekci života, jak vypnout hlavu, prožít přítomnost a začít skutečně žít.
1: To bychom se možná měli naučit všichni v téhle době.
2: Jednou budem dobrý, to je název románu Milana Janouška o posedlosti, která nekončí v cíli. Když mladý slovenský běžec Gejza Bakoš nastupuje do oddílu Pražské rudé hvězdy, touží jednou reprezentovat Československo na olympiádě. Jenže ve státním systému vrcholového sportu 80. let minulého století nerozhoduje jen talent a píle. Gejza na vlastní kůži pozná, že v cestě za olympijským cílem stojí řízený doping a cynická politika. O 40 let později žije Bakoš stále atletikou a na stadionu se pokouší vychovat novou generaci běžců. Dokáže trenér ze staré školy ukočírovat juniory poháněné lajky na sítích a splnit si sen, který mu kdysi vzali?
1: Tak to si můžeme přečíst, ale myslel Velký knižní čtvrtek i na ty zmiňované juniory, na ty dětské čtenáře.
2: Ano, taky myslel a jsou pro ně připraveny 3 novinky. Za první je nová knížka herečky, blogerky a spisovatelky Marie Doležalové Jáchym ze zámku a Víla Vilomína. A přináší originální potřeštěný příběh, který potěší čtenáře Roalda Dahla a Davida Walliamse. Co má dělat dítě, když se něčím trápí? No přece jít za rodiči, to ví každý. Jenže co, když nemají pro samé starosti čas ho vyslechnout? Pak nezbývá, než zavolat svého anděla strážného. Ten Jáchymův se ale vymyká všem představám a zvyklostem. Je to totiž fintivá Víla Vilomína a pro samé parádění málem nestihne Jáchyma zachránit. A to je teprve začátek notně praštěného dobrodružství, v němž jde o záchranu jedné rodiny i obyvatel zámku se 70 pokoji. Kniha Auťáky Davida Laudy je originálním svazkem dětských básniček o autech světových značek. Tyto veršované mikropříběhy dětem rozzáří oči jako mlhovky a dospělým vykouzlí úsměv větší než Land Rover. A do třetice To je fantasy příběh úspěšného českého autora Václava Dvořáka, Jakub a malá čarodějka. Je o cizí dívce, kterou se Jakub pokusí zachránit, i když se musí vydat do světa lživlků, magie a starých bohů. Dobrodružná fantasy o tom, že uvěřit může být těžší než bojovat.
1: Já doufám, milí posluchači, že jste si všechny ty knižní tituly stihli zapsat a pokud ne, připomínám, že dnešní rozhovor Dobrého dopoledne najdete odpoledne i na našem webu vysočina.rozhlas.cz a my už se na Janu Kožichovou těšíme zase za měsíc v rámci knižních novinek.
2: Já se taky budu těšit a zvu čtenáře, ať se příští čtvrtek přijdou na novinky knižního čtvrtku minimálně podívat.
1: Určitě. Děkujeme moc a těšíme se. Jana Kožichová, dnešního z Dobrého dopoledne, sníku Pectví Kosmasí hlava.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Trnavě na Třebícku budou lidé při komunálních volbách hlasovat i v referendu. 15-letý chlapec v polské škole zabil jednoho člověka, dalšího zranil. Policie útočníka zadržela. Judistka Renata Zachová vybojovala bronz na mistrovství světa ve váze do 63 kg. Během dne se postupně zatáhne a k večeru se spustí déšť v celém regionu. Teplotní maxima 22 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré poledne. Jediné obecní referendum doplní letošní komunální volby na Vysočině. Lidé v Trnavě na Třebícku v něm budou rozhodovat o zelené ploše uprostřed obce. Majitelé dotčených pozemků chtějí na místě postavit rodinné domy. Zastupitelstvo ale jejich návrh zamítlo.
2: Vedení obce návrh zamítlo, protože chce v centru zachovat zelený prostor. Majitelé pozemků na to reagovali peticí, kterou podpořilo zhruba 100 lidí. Názorový rozpor se proto zastupitelé Trnavy rozhodli vyřešit vypsáním referenda. Lidé v něm můžou hlasovat současně s komunálními volbami. Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
0: V České republice bude 38 referend, většina z nich se týká výstavby větrných elektráren. Na letošní podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě se přihlásilo 159 vystavovatelů. Příležitost dostanou podle organizátorů i autoři, kteří si své knihy vydávají sami. Veletrh se koná 16. a 17. října v kulturním domě Ostrov.
3: Při besedách a autorských čteních se představí skoro 100 spisovatelů a spisovatelek. Přijedou také ilustrátoři nebo překladatelé. Na programu jsou například dvě vystoupení překladatele Martina Hilského. Účast přislíbili i herečka Magda Vašáriová, spisovatelka Alena Mornsteinová nebo spisovatel Michal Vývek. Část programu hostí Krajská knihovna Vysočiny. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
0: Pořadatelka a ředitelka knižního veletrhu Markéta Hejkalová bude zítřejším hostem Dobrého dopoledne. 15-letý chlapec ve škole v Polsku útočil ostrým předmětem. Jednoho člověka zabil, dalšího zranil. Informovala o tom polská policie. Podezřelého na místě zadržela. Útok na základní škole nedaleko polského Vyškova se stal jen den poté, kdy na jiné škole ve stejném regionu zranil 19-letý student 9 lidí a pak i sám sebe. I jeho policie krátce po činu dopadla. Ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 12 lidí. Informoval o tom guvernér Doněcké oblasti Vladim Filaškin. Dalších nejméně 19 lidí je zraněných. Podle ukrajinské prokuratury k útoku použilo Rusko klouzavé letecké pumy, které zasáhly dva linkové autobusy. Kyjev údery vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Počet obětí se podle Doněcké oblastní zprávy může ještě zvýšit.
1: Sport.
0: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila poprvé do semifinále na turnaj série Masters. Ve čtvrtfinále v Pekingu porazila v českém souboji Karolínu Muchovou ve dvou setech 6-3 a 6-0. Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová má první medaili ze světového šampionátu. V Baku vybojovala v kategorii do 63 kg bronz, když v dramatickém zápase porazila Maďarku Krizovou v prodloužení. Pokračuje Zachová.
4: To úplně super pocit, sice ten zápas o bronz. No, bylo tam lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svoji stranu. A jak jsem říkala před tímhle turnajem, když se to povede, bude to krásný, když ne, tak ne. S medailí nebo bez, zase budu na tréninku a budem bojovat o ty svý sny. Ještě je to hodně před námi.
0: Judista Adam Kopecký postoupil do druhého kola, když v motnostní kategorii do 90 kg porazil na Ipon Senegalce Keitu. Naopak David Klamert ve svém posledním zápase kariéry prohrál s Francouzem Ngayapem Ambuem.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Vatíně je 13 stupňů, v Počátkách 15. Odpoledne bude oblačné s drobnými přehánkami, k večeru se více zatáhne a srážky začnou přibývat. Déšť se rozšíří na celé území kraje a místy zafouká prudší vítr až 15 metrů za sekundu. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 mezi kilometry 74,5 až 72,5 ve směru na Prahu je uzavřen kvůli pracem levý jízdní pruh. Počítejte s tímto omezením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
6: Hezké a poklidné čtvrteční poledne na vlnách Českého rozhlasu Vysočina přeje pár minut po 12. hodině Petr Janáček. Začínají písničky pro Vysočinu. Až do 13. hodiny budu plnit vaše hudební přání. Tak jsem s nimi. Zavolat si o písničku můžete přímo ke mně do studia na číslo 22 155 49 99.
1: Písničky pro Vysočinu s Petrem Janáčkem.

Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Posloucháte čtvrteční písničky pro Vysočinu, tedy písničky na přání. Tohle byla Ivone Přenosilová, Boty proti lásce. A vy můžete svá hudební přání objednávat nejen pomocí formuláře na webu písničky pro Vysočinu vysočina.rozhlas.cz, ale také třeba napsat SMSku ve tvaru píseň Mezera a váš text bez diakritiky na číslo 90 01 04. A nebo přímo zavolat na číslo 22 155 49 99. Stejně jako to udělala Růženka z Kladna. Růženko, já vás zdravím, přeji hezké odpoledne a povídejte, jakou písničku a pro koho budeme hrát.
1: No, poslala by to malinku mladý, jak se vybral.
0: Připravená je ano. Ave Maria od Haničky Zagorové a Štefana Margity.
1: Ano.
0: A pro koho bude
1: můžu
0: písnička?
1: Povídat?
0: Určitě, můžete.
1: Tak Věruško Hladká, Spolné. Přejeme ti všechno nejlepší k svátku, štěstí, pohodu, zdraví, hodně radosti, máš ráda slunce, tak ti hodně svítí a žádné starosti a božího požehnání a hezky si to oslav. Přeju kladňáci.
0: Tak tedy pro Věru do Polné s přáním všeho nejlepšího a také pro vás Růženko do Kladna teď míří Hana Zagorová, Štefan Margita. Mějte se moc krásně a naslyšenou.
1: Naschle.
2: Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Vysočina.

V rámci čtvrtečních písniček pro Vysočinu dospívali Hana Zagorová, Štefan Markita a krásnou písničku Ave Maria. No a my

0: Novákové, Kolářové, Matouškové a nesmím zapomenout na Jirku Zámečníkovou do Brna. A teď mi to vypadlo.
1: Tak zkrátka všem dobrým věruškám.
0: Hlavně všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, životní pohody a ať se jim všem daří. A já děkuju za zahrání a zase někdy naslyšenou.
1: Pepo, já děkuji za zavolání a přeji hezký zbytek čtvrtka. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Děkuju, naschledanou.
2: Písničky pro Vysočinu.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Je velké štěstí, když se koníček stane každodenní životní náplní. Podařilo se to i Dominice Niklové z Kamenice u Jihlavy. Poměrně nedávno objevila kouzlo akvarelové barvy a dnes už její obrázky dělají radost lidem. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na základnu světelských old scoutů. Vypadá to, že oni brzy přijdou.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
2: A pojďme vzhůru, pojďme plnit další hudební přání, o které si tentokrát zavolala Vlaďka z Větrného Jeníkova, kterou zdravíme ve vysílání. Dobrý den, Vlaďko.
3: Dobrý den, já bych chtěla Větrce všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky a jako, aby se jí všechno dobře vydařilo. Písničku jsme vybrali, ona se říkat ne, od Kala Gota. Přeje jí to Vlaďka, Světlánka a Lukáš Šín, syn Lukáš.
2: Písnička je připravena od Karla Gota, od Nauč se říkat ne. Vy jste říkala, že se Věrušce moc líbí tahle písnička, tak doufáme, že udělá velkou radost.
3: Moc krát vám děkujeme.
2: Vlaďko, mějte se moc krásně a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Tak se mi zdá,

0: Další hudební přání v rámci čtvrtečních písniček pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Tohle byl Karel Gott, písnička Odnauč se říkat ne. No a vy posíláte také spoustu SMS zpráv na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň Mezera a váš text bez diakritiky. Tak pojďme se podívat na některé z nich. Napsal třeba posluchač, prosím, dnes zahrajte úžasné mamince Věrušce, která dnes slaví svátek, písničku pro radost, třeba Řeku lásky od Marušky Rotrové. Děkujeme děti a manžel. Tak písničku posíláme, přání plníme a přejeme samozřejmě Věrušce jen to nejlepší.
1: Písničky pro Vysočinu s Petrem Janáčkem.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A já jsem říkal, že nám dorazila spousta SMS zpráv, tak pojďme vyplnit další z nich. Čtu další textovku od vás a v ní se píše: zahrajte prosím písničku Chiquitita Věrušce Lajfrové z Nového Města na Moravě a Věře Pohankové z Nové Vsi k svátku. Díky, hezký den vám přejeme. Také přejeme hezký den, přejeme také všechno nejlepší a posíláme už tu krásnou vybranou písničku od kapely ABBA.

0: Jedné posloucháte písničky pro Vysočinu s datem 8. října roku 2026 a tohle byla skupina ABBA Chiquitita, další hudební přání. No a na čísle 22 155 49 99 už je připraven Jarda z Dačic, tak Jardo, zdravíme a přejeme hezké odpoledne.
1: Odpoledne, Petře, samozřejmě i já všem tam do studia v Jihlavě. A musím říct, že tahle ta písnička s tou ABBou, ta se mi strašně líbí, neskutečně. Ta se dá poslouchat, já bych řekl, pořád z hodiny na hodinu, abych to tak řekl.
0: Souhlasím.
1: Ano, a tak. A nicméně, já jsem dneska, nebo my jsme spolu vybrali písničku s Divokým Blem, jmenuje se Jaro a bude opěvovat vlastně ty roční období nějakým způsobem. Já bych ji poslal osaměným mocným a těm, kterým někdo dá zahrát. Písnička bude vám všem do studia do Jihlavy a písničku ještě poslám pro všechny Jarky, které mají dnes svátek.
0: Jardo, díky moc, shodli jsme se spolu, že se na jaro moc těšíme, že bychom tu zimu klidně přeskočili, že jo?
1: Klidně bychom ji radši přeskočili, přesně tak, to je pravda. Ano.
0: Tak Jardo, aspoň trošku jara teď pustíme do éteru Českého rozhlasu Vysočina. Díky za zavolání, písničku posíláme i vám do Dačic a přejeme krásný zbytek odpoledne, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Písničky pro Vysočinu s Petrem Janáčkem.

0: Chlapi, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Alois Brunner byl pravou rukou hlavního architekta holokaustu Adolfa Eichmanna. Na smrt poslal téměř 130 tisíc lidí z různých zemí, včetně Československa. Po válce záhadně zmizel. Kdo ho kryl a proč nestál před soudem ani poté, co byl vypátrán? Nenechte si ujít sobotní díl.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní díl nás zavede po české stopě Adolfa Eichmanna. Jaké vazby pojily tohoto nacistického pohlavára s naší zemí? A co o nich dodnes nevíme? Poslechněte si překvapivé výsledky pátrání Stanislava Motla.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A my plníme nejen ta telefonická nebo SMSková přání, ale také písemná přání, která k nám dorazila přes formulář na webu vysočina.rozhlas.cz. Napsal Štěpán: dobrý den, zahrajte písničku Šrouby do hlavy od kapely Lucie. Všem Věrám, Věruškám, Věrkám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A my se k tomuto přání určitě rádi připojujeme.

0: Šrouby do hlavy zpívala kapela Lucie na Českém rozhlase Vysočina ve 12:45. Vy stále posloucháte čtvrteční písničky pro Vysočinu a svou písničku na přání teď bude vybírat Ludvík ze Salavic. Ludvíku, já vás zdravím a přeji hezké odpoledne.
1: Já vás taky, pana Janáček, a všechny posluchače toho skvělého pořadu, a domluvili jsme se, že můžu dát típek do eteru, můžu teda?
0: Ano, Ludvíku, pojďte sem s ním.
1: Otec pozoruje svého 17-letého syna, jak se večer chystá ven, natáhl si bundu na sebe, do kapsy strčil baterku a otec se ptá, kam jdeš? Na rande. Páni, on jde na rande, a když jsem chodil na rande, tak jsem chodil bez baterky. Syn na to drze, taky se ale podívej, co jsi přitáhl domů.
0: Ludvíku, tak tenhle mě opravdu pobavil a věřím, že i mnoho posluchačů. Teď mi ale prozraďte, jakou písničku jste dneska vybral a komu ji budeme posílat.
1: Tak a já bych chtěl popřát všechno nejlepší k svátku. Dneska mají svátek moje dvě výborné kamarádky z Třeště, jsou to paní Věra Pízová a paní Věra Ingrová. Tak moje milé kamarádky, dědušky, já vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, dobré pohody, ať se vám v životě všechno jenom daří. A vybral jsem písničku od mé oblíbené Mirile Matije. Písnička se jmenuje Santa Maria de la Mer.
0: Písnička je, Ludvíku, připravená přesně dle vašeho gusta a posíláme ji také do Salavic za vámi. Mějte se krásně a díky za zavolání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji a zdravím všechny posluchače. Naschledanou.
2: Písničky na přání Českého rozhlasu Vysočina.

0: Další krásná písnička v rámci čtvrtečních písniček pro Vysočinu na Českém rozhlasu Vysočina. No a další hudební přání už bude na telefonní lince 22 155 49 99 vybírat Alenka z Vladislavy. Aleno, já vás zdravím, přeji krásné odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím všechny a chtěla bych poslat písničku do Dačic, do domova důchodců, kde žije naše sestra Věra Kubátová a která má nesvátek. A pro radosti posíláme její oblíbenou písničku Ještě, že tě lásko mám. A zdravím všechny, písnička je pro všechny a vám, Petře, děkuji.
0: Alenko, nemáte vůbec za co a písnička od Petra Koláře míří také za vámi do Vladislavy. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Vysočina.

Petr Kolář, ještě že tě lásko mám v rámci čtvrtečních písniček na přání na Českém rozhlase Vysočina. A poslední hudební přání bude z vašich textovek, kterých mi dorazila dnes opravdu velká spousta. Například napsala Ivča, prosila bych o zahrání písničky od Lucky Vondráčkové Růže. Děkuji, Ivča. Tak písničku Růže tady bohužel nemám, ale věřím, že stejnou radost udělá Ivče i písnička Láska umí víc. Hrajeme a přejeme pohodový poslech. Znám.

0: Hitničky, které nestárnou.
1: Jsem fajn, máš, co jsi chtěla, s tím já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: V Píšti na Pelhřimovsku zbyli 3 kandidáti a komunální volby tam o víkendu nebudou. Meteorologové varují před silným větrem na Českomoravské Vysočině. Česko odeslalo odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmu premiéra Babiše. Během dne se postupně zatáhne a k večeru se spustí déšť v celém regionu. Teplotní maxima 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Tomáš Kolátor. Píšti na Pelhřimovsku tento víkend komunální volby nebudou. Po sérii rezignací zůstala totiž na jediné kandidátní listině jen 3 jména. V obci se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat senátora.
3: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdaly na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývaly jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: V oblasti Českomoravské Vysočiny bude od dnešního odpoledne foukat silný vítr. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu může způsobit komplikace v energetice i dopravě. Meteorologové lidem doporučují zajistit dveře a okna. Venku by se měli pohybovat s velkou opatrností. Hrozí totiž pád větví. V noci na zítřek bude vítr slábnout. České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zpravodajskému serveru irozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise je podle ní uvedeno, jak české úřady předcházejí riziku střetu zájmu při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopise ujišťuje, že pokud střet zájmu zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmu vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Evropská komise se ale zajímá i o další premiéru v biznis, například o společnost Synbiol.
0: Sport.
2: Hokejisté Colorada s útočníkem Martinem Nečasem poprvé v sezóně NHL prohráli. Ve Winnipegu 2-3. Anaheim s Lukášem Dostálem podlehl Edmontu 2-5. Český golman už ve třetí třetině nechytal. V té druhé totiž inkasoval všech 5 branek a po 40 minutách střídal. Tenistka Nikola Bartuňková je poprvé v kariéře v semifinále turnaje Masters. V Pekingu vyřadila ve 2 setech kránku Karolínu Muchovou.
0: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou a Moravských Budějovicích je aktuálně 15 stupňů, Černovice hlásí 21. Odpoledne bude oblačné s drobnými přehánkami. K večeru se více zatáhne a srážky začnou přibývat. Déšť se rozšíří na celé území kraje a místy zafouká prudší vítr až 15 metrů za sekundu. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Vysočině v tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Plynulá je i dálnice D1.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Alex a host.
1: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem Thálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiný věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě jo. V těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Hmm. Kdy přišlo herectví?
1: Tam,
0: na gymnázium. To bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopníkem v rodině, v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec
0: ne. Vy ochotníky aspoň?
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jediný. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapeni, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jsem řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Že jenom stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo. Takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si

0: chceme a aby to dopadlo dobře vlastně.
1: Robert Sedláček si vás přímo vybral? Procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
0: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no. Ale nebyl to konkurz toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím, a tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
1: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
0: Tak, trošku se vyřádili, a je to to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny. Takže byla to jako skvělá práce maskérek v čele s Janičkou Bílkovou. A já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to bylo pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
1: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
0: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
1: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu?
0: No, to čeká divák. Asi já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha, postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohohle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
1: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No, já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkém plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mannesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Tak, jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, vy jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně u vytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou, a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste mi v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment. Mm-hmm.
0: Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje, že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý. Takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje, do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli jakoby to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. To ale nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejný v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se proděli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo,
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takový spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucaný a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká, nenapadá mě, kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky, takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho, nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadržela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový a seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gabiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Arthura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Černohorního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, těm se to nesmí, těm se to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte můžete, časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že...
1: Můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější? Musíte používat více těch hereckých prostředků? Nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony?
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží potom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě, protože jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval ten takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to
1: jo.
0: Po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do
1: budoucna.
0: Děkuju
1: za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Na Vysočině ubylo lidí bez práce, počet pracovních míst se naopak zvýšil. Pohonné hmoty u nás v regionu zlevnily, stále jsou ale nejvyšší v Česku. Jižní Korea odvolává svého velvyslance z Ukrajiny. Během půlnoci začne ustávat déšť, zítra pak očekáváme slunečný, ale větrný a chladný den. Čas na zprávy přináší je Tomáš Kolátor. Míra nezaměstnanosti na Vysočině v září klesla na 4,1%. Krajská pobočka úřadu práce evidovala ke konci měsíce přes 14 000 lidí bez práce. V srpnu jich bylo skoro o 300 více. Současně v kraji přibylo volných pracovních míst. Ke konci září jich úřad eviduje více než 4,5 tisíce. Pokračuje ředitelka krajské pobočky Lenka Nováková.
4: Na jedno volné pracovní místo připadalo v kraji Vysočina 3,1 uchazeče o zaměstnání. Situace na trhu práce se však mezi jednotlivými okresy výrazně liší. Nejpříznivější byla v okrese Jihlava, kde na jednu volnou pozici připadalo 1,7 uchazeče, zatímco v okrese Třebíč jich bylo 7,2.
3: Průměrná cena pohonných hmot na čerpacích stanicích na Vysočině za poslední týden klesla. Litr benzínu stojí aktuálně 45,45 koruny, což je o 71 haléřů méně než minulý týden. Nafta zlevnila o 1,86 koruny. Za litr teď řidiči zaplatí průměrně 47,63 korun. Maximální ceny teď ale reguluje vláda. Nejlevnější paliva na Vysočině natankují řidiči na Třebícku, naopak nejdražší na Žďársku. Oproti průměru v celé České republice jsou ceny na Vysočině vyšší řádově o 10 haléře. Jižní Korea odvolá svého velvyslance na Ukrajině. Oznámilo to jihokorejské ministerstvo zahraničí. Je to kvůli sporu kolem předání dvou severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Soul žádá po Kyjevu omluvu za to, že porušil dohodu a o zajatcích veřejně informoval. Ukrajina tvrdí, že smlouva o utajení neexistovala.
5: Podle jihokorejské prezidentské kanceláře sice písemná omluva z Kyjeva do Soulu dorazila, ale Jižní Korea ji považuje za velmi formální a nedostatečnou. Současně ale jihokorejské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Soul doufá, že všechny sporné otázky mezi oběma zeměmi budou vyřešeny smírně a konzultace s Ukrajinou proto budou pokračovat. Jižní Korea trvala na utajení informace o poskytnutí azylu oběma severokorejským vojákům z důvodu bezpečnosti jejich rodin v KLDR a také proto, že se dlouhodobě snaží zmírnit napětí mezi oběma korejskými státy a obnovit mírový dialog. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas. Sport.
3: Judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v Baku bronz. V nastaveném čase porazila Maďarku Anu Krizovou. Judista Adam Kopecký do čtvrtfinále nepostoupil. Ve třetím kole podlehl Francouzi Mitrovičovi. David Klamert ve stejné kategorii do 90 kg vypadl hned v úvodu šampionátu, když prohrál s Francouzem Ngayapem Ambuem. Pro Klamerta to byl poslední zápas kariéry a mrzelo ho, že ho prohrál předčasně po třech trestech.
6: Je to hrozný, jsem naštvaný, nemám moc slov. Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit. A mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl řininky a stejně vyhrál na aktivitu, já už tomu nerozumím. Jsem naštvaný, takhle jsem si to nepředstavoval.
3: Hokejisté Sparty se v předehrávce Tipsport Extraligy utkají od 18.30 s brněnskou Kometou. O hodinu dřív začne zápas Plzeň České Budějovice.
2: Počasí.
3: Havlíčkův Brod 18 stupňů, Dukovany 16 a Počátky 19. Takové jsou aktuální teploty na Vysočině. Během noci ustane srážek a vyjasní se. Teploty klesnou až ke 4 stupňům a zvedne se vítr. Zítra očekáváme polojasno, přechodně více oblačnosti. Večer se postupně zatáhne a přijde slabý déšť. Páteční teploty vystoupají na 10, místy až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Havlíčkově Brodě, v Havlíčkově ulici se střetla tři auta. Probíhá tam vyšetřování, místu se raději vyhněte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je krátce po 14. hodině a na vlnách Českého rozhlasu Vysočina startuje čtvrteční dobré odpoledne a pohodový poslech vám přeje od mikrofonu Petr Janáček. Co všechno je redaktor schopný podstoupit, aby vznikla reportáž? A kde vůbec hledá témata? To všechno se můžete dozvědět na besedě s naší redaktorkou Irenou Šarounovou. Za chvíli za mnou přijde do studia a řekne vám víc. Tak si na to počkejte.
2: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Anaka, noc na zemi, vy posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. 25 let v médiích a pořád jí to baví. Mluvím o kolegyni Ireně Šarounové, která teď za mnou přišla do studia. Ireno, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Ty dnes odpoledne pojedeš do Polné a budeš tam besedovat s lidmi. A rozhodně to není tvoje první beseda. O čem si tam povídáte?
1: Hlavně o mé práci, o setkávání se zajímavými lidmi, o hledání historie nebo třeba o místech, kam za svými reportážemi jezdím. A protože si s lidmi ráda povídám, tak jim dávám prostor na otázky. A pak se může stát, že si najednou povídáme o zákulisí rádia, o technice nebo o tom všem, co se teď kolem veřejnoprávních médií děje. Každá ta beseda je jiná a na Poleňáky se obzvlášť těším, protože mám Polnou moc ráda. Měla jsem tam babičku, mimochodem jmenovala se Božena Němcová. A už tenhle fakt je v Polné tématem, protože ta známější Božena Němcová se tam prý obrátila na češtinu.
0: No vidíš to, ty se na každou besedu poctivě připravuješ. S čím konkrétně dnes jedeš do Polné?
1: Zjistila jsem, že za ty roky, co jsem v rádiu, jsem toho v Polné natočila spoustu, takže jsem otevřela všechny své archivy a vybrala pár kousků, u kterých můžeme třeba i zavzpomínat na lidi, kteří už nejsou mezi námi. Našla jsem reportáž o Masarykově návštěvě města, o šikovných lidech, kteří vyrábějí parádní věci, nebo o místech, kam by stálo za to vyrazit na procházku. Mám i fotografie, videa.
0: Paráda. A teď to nejdůležitější. Kdy a kde se beseda vlastně koná?
1: Dnes od 17 hodin v Husově knihově na Sezimově náměstí v Polné. A řeknu vám, že stojí za to vidět i tu samotnou knihovnu. A víte, že se v domě naproti knihovně narodila spisovatelka Vlasta Pitnerová. Znají asi hlavně ženy, ale krásně psala o životě na Žďársku.
0: Do Polné na besedu s Irenou Šarounovou nás pozvala Irena Šarounová. Ireno, ať se tam dneska daří v Polné a přejeme mnoho úspěchů. Měj se krásně a naslyšenou.
1: Zdraví Irena Šarounová.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: okamžik.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Samozřejmě všichni, když do toho jdou, jak to dítě, tak a řekněme i ty rodiče, tak samozřejmě jsou tam s cílem, aby prostě vychovali profesionální hokejistu, nejlépe hrajícího NHL. Jako, sny jsou, je hezké, že lidi mají sny, ale ta realita samozřejmě jiná, vychovat špičkovýho hráče, když to řeknu i pro Maxa ligu, je dlouhá cesta s velkým faktorem štěstí.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

pustila. Česko si dnes připomíná památný den sokolstva. Ten odkazuje na události druhé světové války, staré přesně 85 let. V noci ze 7. a 8. října 1941 totiž nacističtí okupanti zatkli stovky představitelů tehdejší sokolské organizace a rozhodli také o jejím zákazu. Byla to reakce na její odbojovou činnost a věrnost masarykovskému Československu.

0: Slovensku.
1: A kdybych se vůbec nevrátil, tak nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít sokolku.
2: Vzpomínala Dagmar Evaldová pro Paměť národa na poslední slova, která jí řekl její otec a sokolský odbojář Karel Evald. Gestapo ho zatklo právě v noci ze 7. na 8. října 1941.
1: To vím, že prostě měli strašně naspěch a že se táta s náma ani nemohl rozloučit, že nás nepustili z našeho pokoje.
2: I když se posléze dostal na svobodu, Němci ho znovu uvěznili o rok později a popravili v berlínské věznici Plzeňce. Konce války se dožilo jen několik desítek z asi 1500 členů vedení sokolské obce a jejich žup, ale i funkcionářů sokolských jednot zatčených při akci Sokol. Většina z nich putovala přes malou pevnost v Terezíně do koncentračního tábora v Osvětimi. Celou akci okupanti provedli na přímý rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který se ujal funkce koncem září 1941. Roli hrálo hlavně to, že sokolská obec měla před válkou skoro milion členů, říká historik z Vojenského historického ústavu v Praze Michal Burian.
0: Němci věděli, že sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná, a byli si vědomi, že sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
2: Ještě během rozsáhlé vlny zatýkání podepsal Heydrich výnos o rozpuštění české obce sokolské. Sokolové se mu pomstili už za několik měsíců. Zapojili se do příprav atentátu, který provedli parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš a po kterém Reinhard Heydrich na jaře 1942 zemřel.
0: Kubišovi s Gabčíkem vytvořili de facto absolutně dokonalé podmínky k tomu, aby mohli připravit atentát. Zajistili krycí byty, zajistili jim potravinové lístky, nové falešné doklady.
2: Vysvětluje historik Michal Burian. Sokol sice po druhé světové válce opět fungoval, ale komunisté organizaci v 50. letech zase zrušili. Úplného obnovení se dočkal v lednu 1990, tedy krátce po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
3: Právě v tento významný den otevírají novou Sokolovnu v Bystřici nad Pernštejnem. Slavnostní program začíná už v 15 hodin a přímo z místa se do vysílání před 15:30 přihlásí náš regionální stopař. Tohle už je Marcela Holanová s písničkou Žárlím a za chvíli odpověď na otázku, jak to vypadá v psychobudce a co to vlastně je. To vám prozradí dnešní příběh z Vysočiny, který se zaměřuje na duševní zdraví mladých lidí.
4: Český rozhlas Vysočina.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Už za dva dny, v sobotu 10. října, si připomeneme Světový den duševního zdraví. Jeho cílem je upozornit na dopady duševních onemocnění na lidský život a mluvit o nich. V dřívějších dobách totiž každé duševní onemocnění přinášelo spíše výsměch než pomoc a lidé se proto báli o svých potížích mluvit. Dnes duševními potížemi trpí čím dál více mladých lidí i dětí a právě těm pomáhá organizace Fokus Vysočina. Terénní týmy za nimi jezdí s osvětou, aby věděli, kam se v případě potřeby obrátit.
2: Chyběli jsme ti.
3: Už se nemusíš bát, jsme
4: Vůbec se neposlouchej.
5: Já ti pomůžu.
4: Haló, já jsem tady.
6: Je tam vlastně video o tom, jak člověk prožívá psychózu. Aha. Je tam celý jeho den, od probuzení až do večera. A co všechno prožívá? Jsou tam bludy, halucinace, slyšiny, nebo třeba rozostření vidění.
7: Tak mi popsala dobrovolnice Míša, co se děje v psychobudce, aby si zdravý člověk lépe dokázal představit stavy lidí s duševními obtížemi. Fokus Vysočina v Havlíčkově Brodě nabízí mladým lidem možnost mít se na koho obrátit.
8: Já stojím s Kristýnou Pantianidou u kola. Vypadá to jako kolo štěstí, ale úplně není tam všechno šťastné.
7: Čemu vám slouží?
9: My tomu říkáme kolo štěstí.
8: Vážně?
9: A nebo kolo bezpečí. Protože o štěstí tam taky jde, když se vytočí žluté políčko, tak tam mají dáreček. Ale jinak tady máme spoustu otázek. Buď si zkusí nějakou techniku, anebo že se i něco třeba dozví.
8: Oni si vytočí, co je to psychologická kotva, nebo jak působí dlouhodobý hluk na psychiku a vy jim dáte odpověď.
9: Naopak, oni dají odpověď nám.
8: Co když to neví?
9: Říkáme, že nejsou ve škole, že když náhodou nebudou vědět, takže jim třeba můžou kamarádi pomoct, nebo jim samozřejmě pomůžeme my a společně to nějak jako dáme tu odpověď. Ale musím říct, že děti jsou úplně úžasný. Ví toho strašnou spoustu.
8: Myslíte, že to téma je zajímá, že duševní pohoda není samozřejmost a že se mohou dít různé věci komplikované?
9: Určitě to vědí. A když to neví oni sami, že to třeba nezažili, i když jsou tady takový děti, tak to třeba znají z rodiny nebo z blízkého okolí. Zkrátka dobře, ta duševní pohoda je dneska velký téma. Je to něco, co je pro ně velmi důležité. Musím říct, že dnešní generace je prostě jiná. Jiná než jsme my, než jsou naši rodiče, ale fakt je, že oni mají prostě dneska jinačí podmínky a vůbec si netroufnu říct, co bychom dělali my na jejich místě, kdyby jsme žili v dnešním světě.
7: Terénní tým pro mladé lidi doplnil kvůli vysoké poptávce i tým pro děti od 10 let. Co týmy přesně dělají, popsala Pavlína Bláhová.
10: Hodně v rámci toho regionu spolupracujeme se školami, s institucemi, subjekty, které jsou s těmi dětmi. Tam se snažíme, aby o nás věděli a i vytipovávají vlastně ty děti, co tu podporu potřebují, nebo předávají kontakt rodičům.
7: A jak vypadá ta péče? Je to hodně individuální.
10: Úplně nejčastěji potřebují ten prostor, kde jim někdo naslouchá. Že je někdo bere vážně v tu danou chvíli, to, co oni říkají, to, co prožívají, že nikdo nebakatelizuje s tím, že jsme pro ně tady a teď. Máme tu zkušenost, že potom dost často sdílejí, že to je přesně to, co jakoby v tu chvíli potřebovali.
7: Co když mají potíže se školou, s docházkou?
10: Je to hodně o tom, jestli to dítě chce změnu, tak je tam velký prostor na tu podporu, protože už se dají společně s ním i s rodiči hledat ty cesty. Školy určitě mají svoje pravidla, ale zároveň máme zkušenost, že jsou velmi ochotní a snaží se těm dětem a rodičům vyjít vstříc.
7: Havlíčkova Brodo, Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutálená, jak drobná míň.

Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Posloucháte čtvrteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina na hodinách 3:15 a před námi je předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A kam jinam si o tu nejčerstvější předpověď zavolat než do Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. A já už mám na telefonu meteorologa Ondřeje Brambuse. Ondřej, vítejte ve vysílání dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: A začneme aktuální situací. Jak je na Vysočině v tuto chvíli?
2: Aktuálně máme oblačnou nebo skoro zatoženou oblohu kolem poledne a z počátku odpoledne bylo oblačnosti ještě i o trochu méně. Sluníčku se celkem dařilo dostávat až k zemskému povrchu, ale teď už nám oblačnost začíná od západu opět přibývat. Aktuálně se zatím na Vysočině žádné srážky nevyskytují a vítr tak ten nám fouká od jihovýchodu. A ten vítr je také důvodem, proč jsou teploty rozdílné. Na východě kraje máme teploty nižší kolem 17-18 stupňů, naopak na západě se dostaly i přes 20 stupňů, třeba stanice Černovice, Dobešov nebo Košetice 23 stupňů a 3 desetiny. Takže to je, co se týče toho aktuálního stavu.
0: Ochlazení přijde, o tom asi není sporu. Pocítíme to třeba už večer a v noci na zítřek.
2: V noci to ještě moc nepocítíme, protože bude relativně větrno a ten vítr zabraňuje nějakému výraznějšímu poklesu nočních teplot, ale poznáme to na srážkách, protože už v pozdějších večerních hodinách se dostane na Vysočinu studená fronta, která přinese déšť nebo přehánky na celé území kraje. Už teď v těch nejbližších chvílích se začnou objevovat drobnější přehánky, ale ty hlavní srážky spíše až v těch večerních nebo pozdějších večerních hodinách. Zároveň se nám změní vítr, začne na frontě foukat od západu, severozápadu a ten vítr bude i takový nárazovitý, přechodně může mít rychlosti v těch nárazech až k 70 km za hodinu. Za frontou se nám ale postupně rychle protrhá oblačnost, ustanou srážky a také zeslábne vítr, takže v těch ranních hodinách by mohlo být už i polojasno a vítr by tolik foukat nemusel.
0: A jak na tom bude zítřejší obloha?
2: Zítra budeme mít spíše takové slunečné počasí, ale tím, že budeme za tou studenou frontou, tak budou teploty už výrazně nižší. Teploty budou většinou od 10 do 13 stupňů Celsia. Na jihovýchodě kraje se dostanou k 15 stupňům, takže vidíme, že výrazný pokles. Ale jak jsem říkal, bude tady většinou slunečno, bude převažovat polojasná nebo skoro jasná obloha. Trochu více oblačnosti bude na severu a západě kraje. Naopak na jihu bude oblačnosti méně. Srážky by se vyskytovat neměly, změna přijde až pak ve večerních nebo pozdějších večerních hodinách v noci zpátku na sobotu, kdy bude oblačnost opět od severu přibývat a tam už se může opět objevit nějaký slabší déšť.
0: Podrobnou předpověď počasí pro nás měl meteorolog Ondřej Brambus. Děkujeme, zdravíme a přejeme klidný zbytek čtvrtečního odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuji vám také, naslyšenou.
0: Věra Špinarová, Hej lásku, nečekej, to je písnička, kterou si zahrajeme právě teď. A bude se také věnovat moderním technologiím. Takové mobilní bankovnictví nám sice maximálně usnadňuje život, ale s touhle pohodlností přichází i odpovědnost. Zabezpečení telefonu by nikdo z nás neměl podceňovat a základní pravidlo zní jasně, přihlašovací údaje se zkrátka nikomu nezdělují. Na co si dát pozor, to si prozradíme už za chvíli.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Využíváte mobilní bankovnictví? Pak vězte, že bezpečí vašich peněz máte ve svých rukách. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
2: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
3: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné buchví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
2: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
3: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
2: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
3: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
2: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Zítra si v naší rubrice Jak nenaletět povíme o falešných telefonátech. Tak nezapomeňte poslouchat krátce před 15. hodinou.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Píšť na Pelhřimovsku bude bez komunálních voleb, obec si přebere správce. Do Havlíčkova Brodu přijede skoro 160 vystavovatelů knih. Meteorologové varují před silným větrem na Českomoravské Vysočině. Během půlnoci začne ustávat déšť, zítra pak očekáváme slunečný, ale větrný a chladný den. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Píště na Pelhřimovsku zůstali jen tři kandidáti do obecního zastupitelstva. Komunální volby tam proto zítra a v sobotu nebudou. Celkem pět lidí se postupně kandidatury vzdalo. Mezi nimi je i končící bezpartijní starosta Josef Jelínek, podle kterého rozpad nezávislé listiny způsobily osobní neschody.
4: Došlo tam k nějakým výměně názorů, kde jsme se nějak nepohodli. Momentálně teďka jednáme s ministerstvem vnitra, kde máme mít jmenovaného správce z krajského úřadu kraje Vysočina, který by měl být jmenován dnešním dnem a zítra už by měl vlastně dorazit na přebrání agendy obecního úřadu.
3: Hlasovací místnost v Píšti se ale přesto otevře. V Pelhřimovském obvodu budou lidé volit senátora. Na letošní podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě se přihlásilo 159 vystavovatelů. Příležitost dostanou podle organizátorů i autoři, kteří si své knihy vydávají sami. Veletrh se koná 16. a 17. října v kulturním domě Ostrov.
5: Při besedách a autorských čteních se představí skoro 100 spisovatelů a spisovatelek. Přijedou také ilustrátoři nebo překladatelé. Na programu jsou například dvě vystoupení překladatele Martina Hilského. Účast přislíbili i herečka Magda Vašáriová, spisovatelka Alena Mornštejnová nebo spisovatel Michal Vývek. Část programu hostí Krajská knihovna Vysočiny. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
3: Pořadatelka a ředitelka knižního veletrhu Markéta Hejkalová bude zítřejším hostem Dobrého dopoledne. V oblasti Českomoravské Vysočiny bude foukat silný vítr, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu může způsobit komplikace v energetice i dopravě. Meteorologové lidem doporučují zajistit dveře a okna. Venku by se měli pohybovat s velkou opatrností, hrozí totiž pád větví. V noci na zítřek bude vítr slábnout. Zemřela důchodkyně Marie Carmen Abascalová, která se ve Španělsku stala symbolem protestů proti bytové krizi. 87-letou ženu vystěhovali z bytu v Madridu před 14 dny. Na její podporu protestovali v ulicích španělských měst tisíce lidí. Na madridském náměstí Puerta del Sol vyrostlo stanové městečko.
6: Marie Carmen žije, boj pokračuje. To bylo jedno z hesel, které provolávali demonstranti procházející madridskými ulicemi k sídlu parlamentu po oznámení, že Marie Carmen Abascalová zemřela. Její advokátka Beatriz Durová španělským médiím řekla, že rok, kdy se důchodkyně bránila vystěhování z bytu, ve kterém žila přes 70 let, se na jejím zdraví podepsal. Pod tlakem protestů na podporu důchodkyně předložila vláda premiéra Pedra Sáncheze parlamentu dva zákony upravující práva nájemníků a majitelů bytů. Opozice je ale odmítla a premiér Sánchez proto vyhlásil na 29. listopadu předčasné volby. Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
3: Hokejisté Colorada s útočníkem Martinem Nečasem poprvé v sezóně NHL prohráli. Ve Winnipegu 2-3, Anaheim s Lukášem Dostálem podlehl Edmontonu 2-5. Český gólman už ve třetí třetině nechytal. V té druhé totiž inkasoval všech pět branek a po 40 minutách střídal. A první zápas univerzitní ligy dnes čeká hokejisty Vysoké školy polytechnické Jihlava. V divizi 2 nastoupí od 18 hodin v pražském Škoda Ice Ringu proti VŠHT Alchemist.
0: Počasí.
3: Třebíči mají 18 stupňů, v Hubenově je aktuálně stupňů 20. Během noci ustane srážek a vyjasní se. Teploty klesnou až ke 4 stupňům a zvedne se vítr. Zítra očekáváme polojasno, přechodně více oblačnosti. Večer se postupně zatáhne a přijde slabý déšť. Páteční teploty vystoupají na 10, místy až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Havlíčkově Brodě v Havlíčkově ulici probíhá vyšetřování nehody 3 aut. Regionální úsek dálnice D1 je plynulý, další zelená vlna nejpozději za hodinu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A pokračuje čtvrteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Stále vydařený poslech přeje od mikrofonu 5 minut po 15. hodině Petr Janáček. Za chvíli pár informací týkající se našeho zdraví. Víte, co jsou to probiotika? Dozvíme se za okamžik v dnešním vydání Minuty pro zdraví. A do té doby samozřejmě spousta písniček, které nestárnou, bude třeba zpěvačka Sandra, skupina Projektil, a nebo právě teď Leona Machálková.
0: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: pro zdraví.
1: Co to jsou probiotika?
2: To jsou zdraví prospěšné bakterie, které osídlují náš trávicí trakt. Jsou velmi důležité pro zajištění mikrobiální rovnováhy, což následně ovlivňuje správné trávení, ale třeba i imunitu. Probiotika jsou přirozenou součástí stravy, ve větším množství třeba zakysaných mléčných výrobků, fermentovaných potravin, ale také se dají koupit v lékárně, doplnit uměle. To se doporučuje třeba používání antibiotik, které nemilosrdně ničí přirozené prostředí a my ho pomocí těch probiotik pomáháme rychleji obnovit.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Hudební ikona 80. a 90. let, zpěvačka Sandra, přiznám se, že byla ikonou i pro mě. Osobně jsem jí byl dvakrát na koncertu a byl to zážitek. Pro vás aspoň takhle ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme dobré odpoledne, 2 minuty po 16:45. Bystřice nad Pernštejnem se po dlouhém čekání dočkala nové Sokolovny. Na slavnostní otevření se jel podívat i náš regionální stopař, se kterým se za pár minut spojíme.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Slavnostní otevření nové Sokolovny v Bystřici nad Pernštejnem začalo v 15 hodin a na celé odpoledne je připravený i sportovní program. Tuto akci si nemohl nechat ujít náš regionální stopař Adéla Zachová, která nám teď popíše, co se na místě děje. Adélo, zdravíme do Bystřice, dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne, tady se za pár minut bude slavnostně přestřihávat páska. Bude na programu scénický tanec, ukázka šermu a stolního tenisu, také si můžete prohlédnout nové prostory Sokolovny. Budova je opravdu z brusu nová, protože ta původní v Bystřici fungovala od roku 1934 a už nebylo možné v ní cvičit, protože strop byl zničený trámy, napadla dřevomorka, proto se rozhodlo, že se postaví úplně nová budova. No a v té je teď cvičebna zaměřená na šerm, stolní tenis, další cvičebna se zrcadly pro aerobik a další sporty. Já jsem teď pozvala do vysílání jednatele Sokola, pana Vlastimila Kurfirsta, který nám přidá ještě další podrobnosti. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Tak nová Sokolovna je postavena z toho důvodu, jak bylo řečeno. Tento špatný stav Sokolovny nám dával příčinu, že nastával odliv členů ze Sokola, a proto jsme velice přivítali, že se postaví nová Sokolovna. Pomohla k tomu rozhodnutí ta skutečnost, že kraj Vysočina poskytl až 25 milionovou dotaci, takže město i Sokol se rozhodl do této akce jít a velice to kvitujeme. No a dnes se otevírá nová Sokolovna, což je pro nás velmi důležité a krásné, protože dnes je památný den sokolstva a je to takový pietní akt, kde vzdáváme hold obětem, sokolským obětem, zejména druhé světové války a rovněž taky první světové války. Víme, že Sokolové byli nacisty ničeny a popravovány, takže je to proto 8. října. No a nedíváme se jenom do budoucna, díváme se i teda do minulosti, díváme se i do budoucna a věříme, že pod střechou této budovy bude i domeček, což je spoustu dětí a věříme, že některé ty děti se dostanou i k nám do Sokola a budova se zaplní štěstím, mládím a duchem fair play a pokračování tradic v Sokole.
3: Já vám moc krát děkuju a jenom připomenu, že program dnes potrvá až do 18 hodin.
2: Ze slavnostního otevření Sokolovny v Bystřici nad Pernštejnem se nám přihlásili regionální stopař Adéla Zachová a jednatel Sokola Vlastimil Kurfirst. Oběma díky a naslyšenou.
3: Děkujeme, naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: 15:31, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, kde nám doznívá skupina R.E.M. A za chvíli zaspívá například Valdemar Matuška písničku Holky, já mám všechny rád. Podzim je na Vysočině už od nepaměti spojený s obdobím hodování, muziky a tradic, zkrátka s pořádným posvícením. A právě na posvícenskou veselici se zaměříme i v dnešním vydání pořadu Bejvávalo. Miroslav Marek ve starých kronikách nalistoval příběh posvícení z roku 1882.
1: Bejvávalo.
2: Blíží se posvícení, tradiční to slavnost. A tak dnes o posvícení roku 1882. S termínem posvícení to v Čechách nebejvalo jednoduché. Původně se v každé farnosti slavilo jindy, bodeť by ne, vždy šlo vlastně o jakési narozeniny. Připomenutí termínu, kdy byl místní kostel vysvěcen, tedy posvěcen, proto posvícení. Jenže pak císař pán usoudil, že by měl být jednotný termín. I bylo vyhlášeno takzvané císařské posvícení. Všude ve stejný den. To se ale lidem nelíbilo. No, byl v tom chaos, o čemž ostatně svědčí i zápis v kronice. Cituji. Staří pamětníci vypravují, že bývalo u nás posvícení v září na den jména Panny Marie. Zde malá odbočka, tenhle svátek připadne na 12. září. Nomen Sancti Simus Marii, tedy svátek jména Panny Marie, byl hlavně oslavou pojmenování Boží matky, hebrejské dívky Marie, která porodila Ježíše Krista. Tolik odbočka. A jak pokračuje kronikář? Za císaře Josefa II. Nařízeno bylo, aby se posvícení všady v jeden den odbývalo. Od těch dob, 2,5 století již tomu, drželo se posvícení u nás císařské, havelské, kolem 16. října. Ovšem v životě společenském, kam oslavy svátků takových řadíme, učinilo veliké proměny například i obyčejné pěstování řepy. V polovině října, tedy o našem posvícení, bývá v poli s řepou práce největší. Letošního roku 1882 usneslo se obecní představenstvo na tom, aby se posvícení odložilo na 19. listopad. Stalo se. Ale bylo to takové nijaké posvícení. Den krátký, zimy a sněhu až dosti. Nikomu se nechtělo takové posvícení slaviti. Příště prý bude lepší míti posvícení takové, jaké se slavívalo dříve. Nikoli v císařské, ale posvícení na den jména Panny Marie, tedy v září.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Je velké štěstí, když se koníček stane každodenní životní náplní. Podařilo se to i Dominice Niklové z Kamenice u Jihlavy. Poměrně nedávno objevila kouzlo akvarelové barvy a dnes už její obrázky dělají radost lidem. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na základnu světelských old scoutů. Vypadá to, že oni brzy přijdou.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: byl Billy Joel v rámci Dobrého odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. A teď už je čas na trochu humoru, o který se postará Jarda Hypochondr se svým dnešním vtipem. No a jestli vám po smíchu vyhládne, zůstaňte s námi. Dýňobraní je v plném proudu a dýně se teď ochutnávají na stovky způsobů. Jednu parádní podzimní mňamku si dáme i my v rubrice Dáši Kubíkové.
1: Jardo, řekni fór.
2: Policista zastaví v rámci dopravní bezpečnostní akce na dálnici auto a říká: dobrý den, pane řidiči, za to, že jste byl připoután, získáváte 1000 korun. Co s nimi uděláte? No, asi si konečně udělám řidičák. Manželka vedle něj se neudrží a říká: pane policajte, poslouchejte ho. On vždycky takhle mluví, když je ožralej. Probudí spícího spolujezdce vzadu: hle, to jsme tím kradeným autem moc daleko nedojeli, co? A z kufru se ozve: hejte, už jsme za hranicemi.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: To byla Helena Modráčková a Sladké mámení a dýňové mámení nás čeká už tuto sobotu. Pozítří se totiž můžete vydat na parádní dýňobraní do Třebíče, kde na vás čeká spousta dobrot. My se ale ještě na malý moment ohledneme za dýňobraním na Fajtově kopci. Kromě dalších dobrot tam měli také koprovou polévku z dýní. Pojďme si poslechnout, jak taková netradiční kombinace vlastně chutná.
2: Už jste si letos dali dýňovou polévku? Já jsem navařila náš 5-litrový hrnec už 3x, ale teď mám recept na fantastickou obměnu. Dýně použijeme, ale budeme vařit koprovou polévku. S nápadem přišel pořadatel dýňobraní na Fajtově kopci Jiří Pálka a ta polévka skutečně nemá chybu.
3: Všichni mají rádi dýňovou polívku, ale ty tykoviny všeobecně mají obrovský využití. Třeba když uděláte koprovou polívku bílou a nezahustíte to moukou, ale dáte tam do toho dýní. Těch dýní je několik druhů. Všichni mají vždycky ty helovinky na vyřezávání, což je škoda, že se bojou experimentovat, ale máte třeba delikatesy. Ty dýně jsou do bíla, jo, nebo světle žlutý. A to, když s tím zahustíte, i ty ortodoxní, kteří tvrdí, že by dýni v životě nejedli, tak si na tom veselé pochutnávají. V podstatě z toho nejlepší udělat pyré a to s tím potom zahustit. Uvařený, rozmixovaný je nejjednodušší. Když to uděláte pečený, tak tomu zase dáte trošku jinou chuť, ale každý může experimentovat. Kreativitě se, myslím, že v tomhle meze nekladou.
2: Koprovou polévku tady uvaříme podle svého receptu. Ta z Fajtova kopce byla z drobných kulatých bramburek. Jsou tak lahodné, že je do koprovky můžeme přihodit i se slupkou, jen překrojené na půl. Začneme ale základem. Orestujeme drobné kostičky cibule na másle. Po pár minutách přihodíme kostky dýně, zalijeme vývarem a necháme provařit. Když dýně změkne, rozmixujeme ji tyčovým mixérem a přidáme brambory. Když ty změknou, zalijeme polévku smetanou, ochutíme lžící octa, dosladíme podle potřeby a hlavně nesmí chybět vonavý nasekaný kopr. Dýni v polévce určitě nepoznáte, tak to zkuste a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Neschválený nový územní plán v Humpolci zastavil modernizaci školního statku. Pohonné hmoty na Vysočině zlevnily, stále jsou ale nejvyšší v Česku. Některá města budou mít méně volebních okrsků než v minulosti. Během půlnoci začne ustávat déšť, zítra pak očekáváme větrný a chladný den. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré odpoledne. Kraj musí pozastavit přípravu staveb v areálu humpoleckého školního statku. Rozsáhlý záměr nového domova mládeže, administrativních prostor, zázemí pro chovatele i bioplynové stanice zanesla Vysočina do svých požadavků k tvorbě nového územního plánu. Jenže ten humpolečtí zastupitelé v srpnu neschválili a úplně ukončili jeho projednávání. Kraj teď proto končí s projektovou dokumentací. Pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
2: V tuto chvíli se nedá dál pokračovat, museli jsme to ukončit a budeme to muset řešit dle platného územního plánu nebo počkat na komunální volby, dotázat se nového vedení města Humpolec, jak to vidí s územním plánem, zda je možné v nějaké v krátké době schválit naše požadavky.
0: Průměrná cena pohonných hmot na čerpacích stanicích na Vysočině za poslední týden klesla. Litr benzínu stojí aktuálně 45 korun a 45 haléřů, což je o 71 haléřů méně než minulý týden. Nafta zlevnila o 1 korunu a 86 haléřů. Za litr teď řidiči zaplatí průměrně 47,63 korun. Maximální ceny teď ale reguluje vláda. Nejlevnější paliva na Vysočině natankují řidiči na Třebícku, naopak nejdražší na Žďársku. Proti průměru v celé České republice jsou ceny na Vysočině vyšší řádově o 10 haléře. Některá města budou mít o nadcházejících volbách méně volebních okrsků než dřív. Jejich počty se měnily třeba v Děčíně, Plzni a taky v Jihlavě. Tam se některé volební místnosti kvůli úsporám taky přesunuly do městských budov.
3: Pracovník města Daniel Doležal uložil vybavení pro volby v mateřské škole, kde bude volební místnost.
4: Nástěny, velký urny, malá přenosná urna.
3: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
5: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
3: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Nikola Bartůňková postoupila v Pekingu mezi nejlepší čtyřku singlistek. V českém čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou po setech 6-3 a 6-0. Bartůňkovou tak čeká první semifinále na turnaji série Masters. Počasí. V Jihlavě je 18 stupňů, v Přibyslavi 19. Během noci ustane srážek a silného větru. Zítra očekáváme převážně polojasno. Večer se postupně zatáhne a přijde slabý déšť. Teploty vystoupají na 10 místy až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Pusta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak dobrousek.
3: Dobrý den.
2: Jaký je podzim?
3: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
2: Výborně.
3: Je to krásný.
2: To je dobrá zpráva, tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi. Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes o Otakarem Prouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechy, Slováky, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to sme už spomínali. Keď...
2: V mnohých veciach sme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odeť za... Začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už hrútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba,
2: a viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali...
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý.
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašľali úplne. Parfém nepoznali. Púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušľachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesov, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale
3: nikto,
2: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga.
3: Manželko.
2: A kde, manžel.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezké stvární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat,
0: jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8 let, takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo, do?
1: Do dneška. No doteď, do dneška. Já jezdím za Luchou, Luce je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo, jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo,
1: jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo.
0: Noblesní za každé
1: situace. Noblesní
0: za
1: každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc k ní může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šíp ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vyhlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády. Je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás i Otakar Brousek. Koho?
2: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
2: No, pane Otakaru Brouskovi to pořád sluší.
3: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš se.
2: A já bych si přála, jak to říkal, Ačko, myslím, že?
1: Jojo, Satinský, jo, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska. Dobrý
3: já
4: den,
3: vás
4: pane
3: také
4: Brouske.
3: Zdravím, dobrý den.
4: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
1: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Jakubu telefonu. Zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
1: Dobře.
5: Bohdalku se Šípem.
3: Jasně, Bčko.
1: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
6: Jak je to ze Strážnice? To se hodí Bčko.
1: Bčko, dobře. Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
7: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte? Tak jako...
8: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte? Já dělám po večerech uklizečku, víte? A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
7: No tak to jste mě připomněla, počkejte.
8: Jo.
7: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
8: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
7: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
8: Marta!
7: K tý já jdu po vás.
8: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej.
7: Vy ho znáte, jo?
8: No jasně. Ježišmarja, ten ji všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovný. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte, protože on se na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat, víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
7: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
8: No, těžký.
7: No tak já jsem v podstatě připravenej.
8: No připravenej. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
7: Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No, rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
8: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej. Tak jste to aspoň mohli mít dřív hotový, že jo?
7: Prosím vás, teď ten je na baterky.
8: Na baterky. A vy jste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak na co se tady ptát?
3: No to já vůbec nevím.
1: Já vím, na malování.
3: Na malování.

0: Ani. Na malování
1: pokojů tedy.
0: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
1: No to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
0: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
1: A potom váleček, ano.
0: A nebyl na baterky, jo, byl normálně ručně.
1: Pomůcky byly.
0: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
1: Tak ale otázka, zda člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. A pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátů už je trošku jinak.
0: No dneska, to je jinak, to už dneska.
1: Kdy vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, kde by se to dneska vzalo, ano. Teď se všechno na sítích a na internetu a tak.
0: Právě, že jsou sítě.
1: No, a jak často se u vás maluje?
0: Teď jsme dlouho nemalovali.
1: My taky ne.
0: My jsme teď vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl o kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít s tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
1: Takže ještě 9 let to vydrží.
0: Ještě dalších 9 let to vydrží.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMSku Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání, tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Karalší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes Otakar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik.
2: Dobrý Zeno. Den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc, moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: podobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý
4: Oba
2: den.
4: Vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře,
2: ano.
1: Děkuju moc, mějte se pěkně. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to co jiného.
6: Protože opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná,
2: já se
6: možná někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže, jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: Já
6: bych teda volil bych teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme
2: Výborně.
1: Za ten hlas.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Zdravím vás oba dva ve studiu. Přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad. To bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc,
7: no.
1: Mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou, Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: No ale to sama řekněte, rozumíte?
9: Kde, já, jo.
8: Kde a jak a co?
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Tak opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč no. Sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou. No.
0: Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no, tak.
2: Krásně je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba?
2: No, co
1: Jiřina ráda zkouší?
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: Tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Tulda Brousek?
2: Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde
2: jako,
1: dejít a tak.
2: No, teď jakoby dát dohromady. No, režiruje to pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Tuldou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás.
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten náměstek se tam podívá a říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
4: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
3: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no.
4: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
3: Frantíku, kde seš? Frantíku,
4: a říkám, Franto, neměli bys jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
3: Frantíku.
4: Teď Italové, ke koze sučete? Io devo forse rimanere, che sono raso, se riesco a innamorarmi, vendichero questo oltraggio, con la gelosia, so che tu...
3: Já nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku, říkám, Franto, pojď už. Nechoď, je to gauner, nebo bej. Františku, já už nemůžu, Františku, objev se.
4: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
3: Františku, ty jsi mě našel.
4: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
3: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a František mě našel a dovedl mě, až jsem takový to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
5: No, doprovody, ale znám jednu, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pámu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo. Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo Studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuju za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vašeho hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano,
1: dobře, dobrý děkujeme den. Za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdovnek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něm ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Ne, jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
3: No krásně.
1: Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školek.
5: Pohádkový dědeček se tomu ano. Tady.
3: No, ano, vynikající.
5: No. A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak snad to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách. Kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasný rybářský vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli stane magor. Říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak osekne. To nevydrží, takhle mám vlastní vody. Ty vole, ten jede, Miro, ten jede, ten valí. Miro, kam bereš šňůra? Já říkám, Franto, klesu. Já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni bývávají. Já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu. A dívám se, a tam jelen, 14 terák. Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to k lesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Já říkám, Franto, pojď sem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam je. On říká, ten valí, ten jede, ty vole, to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo, kde pak úhoř, víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další virožka.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přehučil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ekologové vrátí rezervaci Dukovanský mlýn na Třebícku do původní stepní podoby. Na Vysočině ubylo lidí bez práce, počet pracovních míst se naopak zvýšil. Hokejová Dukla Jihlava získala obránce Alexe Rašnera. Během půlnoci začne ustávat déšť. Zítra pak očekáváme slunečný, ale větrný a chladný den. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina začínají, přináší vám je Tomáš Kolátor. Přírodní rezervaci Dukovanský mlýn na Třebícku teď spásají ovce a ekologové tam organizují seče. Dále likvidují i nevhodné dřeviny. Cílem je v rezervaci obnovit stepní a lesostepní podobu území. Kraj Vysočina na práce získá příspěvek 2,5 milionu korun z evropských peněz. Teď žádá o peníze za dokončení první etapy obnovy rezervace.
2: Přírodní rezervace Dukovanský mlýn má rozlohu skoro 20 hektarů. Nachází se tam různé druhy chráněných rostlin, které jinde na Vysočině nerostou. Jde například o kriticky ohrožený líkovec voný. Dále tam ochránci přírody našli také bažanku vejčitou nebo starček celolistý. Úpravy rezervace potrvají do roku 2029. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Míra nezaměstnanosti na Vysočině v září klesla na 4,1%. Krajská pobočka úřadu práce evidovala ke konci měsíce přes 14 000 lidí bez práce. V srpnu jich bylo o skoro 300 více. Současně v kraji přibylo volných pracovních míst. Ke konci září jich úřad eviduje více než 4,5 tisíce. Pokračuje ředitelka krajské pobočky Lenka Nováková.
3: Na jedno volné pracovní místo připadalo v kraji Vysočina 3,1 uchazeče o zaměstnání. Situace na trhu práce se však mezi jednotlivými okresy výrazně liší. Nejpříznivější byla v okrese Jihlava, kde na jednu volnou pozici připadalo 1,7 uchazeče, zatímco v okrese Třebíč jich bylo 7,2.
0: Rusko dnes zaútočilo na dva městské autobusy v Kramatorsku na východě Ukrajiny. 33 lidí zemřelo a na místě a 18 dalších je zraněných. Oznámili to tamní záchranáři.
4: Prosto ostanky posered v ulici.
5: Zpravodaj Rádia Svoboda popsal drastickou situaci přímo na místě útoku. Podle jeho odhadu Rusové použili leteckou bombu. Neustávající údery komplikovaly práci záchranářů. Exploze úplně zničila dva autobusy, které i s cestujícími shořely a poškodila nedaleký bytový dům. Další tři civilisti zahynuli při útoku na vesnici Bilenke u Kramatorsku. Tři mrtvé a několik zraněných hlásí úřady v Kyjevě, kam dnes přijel britský ministr zahraničí Ed Miliband. Společně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským navštívili město Priluky, kde včera při raketovém útoku zahynulo 22 lidí, z toho 5 dětí. Zelenský oznámil, že v pátek a sobotu budou ukrajinští emisaři jednat ve Spojených státech. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Do hokejové Dukly Jihlava přichází obránce Alex Rašner. V klubu bude působit do konce letošní sezóny. 30-letý bek naposledy nastupoval za prvoligový Frýdek Místek. Během své kariéry odehrál 10 sezon v extralize, velkou část v Olomouci. V jejím drezu nastoupil v předminulé sezóně i v baráži právě proti Jihlavě. A už za necelou hodinu čeká první utkání v univerzitní lize hokejisty Jihlavské polytechniky. V druhé divizi univerzitních týmů je čeká souboj s VŠHT Alchemist. V předehrávce 9. kola extraligy za půl hodiny se utká Plzeň s Českými Budějovicemi. O hodinu později pak Sparta s brněnskou Kometou.
1: Počasí.
0: V Třebíči teď teploměr ukazuje 18 stupňů, v Telči a Vatíně 17. Během noci ustane srážek a vyjasní se. Teploty klesnou až ke 4 stupňům a zvedne se vítr. Zítra očekáváme polojasno, přechodně více oblačnosti. Večer se postupně zatáhne a přijde slabý déšť. Páteční teploty vystoupají na 10, místy až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v našem regionu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Den v kraji, ve kterém vás kromě zpravodajského souhrnu čeká také pořad O čem se mluví. Hostem Ivany Wiesnerové bude dnes kolem 17:30 lektorka ekocentra při záchranné stanici Pavlov Petra Hůlovová. A nebudou samozřejmě chybět ani písničky, které nestárnou, zaspívá Vaby Daněk, Hana Zagorová nebo kapela Krištof.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Doktoři na krajské záchrance stárnou. Její vedení proto schání nové mladší lékaře. Nejvážnější situace je podle ředitele záchranářů Víta Kaňkovského na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku.
2: Víme, že prostě minimálně na dvou okresech jsme dneska trošku v hraniční situaci. Máme tam lékaře, kteří se blíží důchodovému věku, anebo už jsou v důchodovém věku.
1: Krajská záchranka má podle ředitele Víta Kaňkovského okolo 33 kmenových lékařů a zhruba stejný počet dalších, které má nasmluvané na částečné úvazky. V Píšti na Pelhřimovsku zůstali jen 3 kandidáti do obecního zastupitelstva. Komunální volby tam proto zítra a v sobotu nebudou. Celkem 5 lidí se postupně kandidatury vzdalo. Mezi nimi je i končící bezpartijní starosta Josef Jelínek. Podrobnosti o situaci v obci se dozvíte od našeho redaktora před 17:45. Jediné obecní referendum doplní letošní komunální volby na Vysočině. Lidé v Trnavě na Třebícku v něm budou rozhodovat o zelené ploše uprostřed obce. Majitelé dotčených pozemků chtějí na místě postavit rodinné domy. Zastupitelstvo ale jejich návrh zamítlo. Názorový rozpor má teď vyřešit právě referendum. Novou Sokolovnu dnes otevřela Bystřice nad Pernštejnem. Budova stojí na místě původní Sokolovny, kterou město kvůli špatnému stavu nechalo zbourat. Sloužit má nejenom sportovcům, ale i jako dům dětí a mládeže. Energetici posilují vedení vysokého napětí v okolí Dukovan. Důvodem je předpokládaný nárůst počtu obyvatel v regionu v souvislosti s výstavbou dalších bloků jaderné elektrárny a s tím i možné vyšší nároky na přenosovou soustavu. Při ukládání nových kabelů využívají specialisté bezvýkopovou technologii, kdy do země usazují kabeláž pomocí speciálního pluhu. Reportáže z místa nabídneme před 17:30. Slyšeli jste to nejdůležitější z kraje Vysočina pro dnešní den. Události pro vás sleduje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina a ve čtvrt na šest dospívala Hana Zagorová. Ke slavníči na Havlíčkobrodsku přibyla druhá obec, kde lidé nebudou vybírat nové zastupitele. V Píšti na Pelhřimovsku svoji kandidaturu odvolalo celkem 5 lidí a nezbylo dost zájemců o post ve vedení obce. Podrobnosti zjišťoval reportér Daniel Zach, který je se mnou ve studiu. Dané, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tu druhou obec bez komunálních voleb jsem objevil při prohlížení seznamu odvolaných kandidátů napříč Vysočinou. Píště jedna z nejmenších vesnic na Vysočině, nemá ani 80 obyvatel a na přehledech Českého statistického úřadu jsem našel dva kandidáty z 8, kteří se nechali škrtnout. Na úřední desce obce potom dokonce vyšlo hned oznámení následně, že komunální volby se v Píšti neuskuteční, protože přibyli další 3 odvolaní kandidáti. Zdůrazním ještě jednou, komunální volby se neuskuteční, přesto v Píšti budou volit, ale jen v prvním kole senátních voleb. No ale na těch 7 míst, kolik se volí do obecního zastupitelstva, tak zbyly nakonec z původních 8 kandidátů, jen 3, to je nedostatečný počet.
0: Proč se kandidátka vlastně rozpadla?
1: Podotknu, že v Píšti tedy byla jedna kandidátní listina, právě tedy na začátku s 8 jmény. Já jsem se na důvody postupného rozpadu ptal bezpartijního končícího starosty Josefa Jelínka. On je jedním z těch, který odvolal svoji účast už na konci září. Vysvětlil to výměnou názoru, kandidáti se nepohodli a to se posléze projevilo. Na odstoupení z kandidátky přiblížil, jak to teď s vedením obce bude dál.
0: Kdy budou lidé v Píšti volit i obecní zastupitele?
1: Podle končícího starosty by to mělo být do 4 měsíců, počítá někdy s koncem ledna a začátkem února, předtím tedy si převezme nejspíš zítra vedení do administrativně pověřený úředník, ten ale nemůže dělat velká rozhodnutí, ale ty volby na konci ledna, začátkem února, pokud se najde do zájemců. Připomenu tady i příběh slavníče na Havlíčkobrodsku, tam se nepodařilo sestavit vůbec kandidátku a taky čeká také to dočasné vedení úředníkem. A k tomu je čeká potřeba najít dost lidí na volby v náhradním termínu.
0: Odstupovali kandidáti takto ve velkém i jinde na Vysočině?
1: V takové míře jako v Píšti tentokrát ne, respektive ne podle informací, které máme z volebního webu statistiku a následnou kontrolu. Na úředních stránkách obcí termín pro odvolání kandidátů ten vypršel včera odpoledne a ještě nemusí být všechna odvolání propsaná do systému. Proto. Víme ale o dalších 8 lidech, kteří buď sami odvolali svoji účast, nebo je stáhli zmocněnci stran. Nejvíc tedy, vyjma Píště, 2 jsou fotěboři. Tam je ale hned v nabídce 8 stranických a nestranických listin, dohromady 166 pretendentů na 21 míst v zastupitelstvu. Po jednom zřeknutí kandidatury najdeme ve Vilémovicích na Havlíčkobrodsku, na Žďársku je to ve Velkém Meziříčí, v Ubušínku a v Bystřici nad Pernštejnem a na Třebíčsku zase Vícenice u Náměště nad Oslavou. Hlavně u těch větších měst, kterých je většina z těch, co jsem vyjmenoval, tak zůstává ale dost velký výběr. O jednoho kandidáta méně mají také v Havlíčkově Brodě, tam je ale hned 12 uskupeních, no a na nich skoro 300 jmén.
0: Dané, napadá mě, bude můj hlas platný, pokud dám malý křížek někomu, kdo svoji kandidaturu odvolal?
1: Správná otázka. Kdyby to byl jen jediný křížek, který odevzdáš, tak je to jako kdybys nepřišel k volbám. Pokud ale dám příklad z fiktivní menší vesnice na Vysočině, řekněme, že má 7 zastupitelů a ty si uplatnil plný počet 7 křížků, ale zapomněl, že jeden je pro odvolaného kandidáta. No tak reálně si vlastně v tu chvíli rozdělil jen 6 hlasů, tvoje volba je platná. V každé okrskové komisi přitom ale najdeš oznámení o zrušené kandidatuře vyvěšené.
0: Ve studiu byl reportér Daniel Zach. Připomínám, že veškeré volební informace najdete přehledně na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Dané, díky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Teďka jednáme s ministerstvem vnitra, kde máme mít jmenovaného správce z krajského úřadu kraje Vysočina, který by měl být jmenován dnešním dnem a zítra už by měl vlastně dorazit na přebrání agendy obecního úřadu.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina, 6 minut po čtvrté na 6. Už se začínáte chystat na víkend? Pokud ano, pak by vám mohla přijít vhod informace, kam vyrazit za kulturou tuto neděli 11. října. V Jihlavě se chystá výjimečný hudební večer. V chrámu svatého Ignáce z Loyoli pořádá od 18 hodin svůj podzimní koncert pěvecké sdružení Campanula Jihlava. K sobě si přizvali i vzácné hosty, plzeňský sbor Česká píseň a komorní orchestr Bohumila Boudy. V jejich podání rozezní nádherné prostory kostela ikonická Mozartova korunovační mše C-dur. Tak pokud si chcete zpříjemnit nedělní podvečer skvělou klasikou, určitě do chrámu svatého Ignáce zavítejte.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jsem...

0: Přejeme dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina a Den v kraji. Rychle a ekologicky, tak pracuje soustava strojů, která umí hluboko pod zem dostat kabely vysokého napětí bez bagrování a enormního poškození půdy. Technologii teď využívají energetici, kteří kvůli plánované dostavbě dalších bloků posilují elektrickou síť v okolí dukovanské jaderné elektrárny.
1: Na poli těsně vedle dukovanské elektrárny pracuje stroj, respektive taková soustava tří strojů. Jako první je mohutný pásový tahač s obřím navijákem a ocelovým lanem, který táhne asi 50 metrů za ním něco, co by se dalo s trochou fantazie přirovnat k pluhu na čtyřech nohách zakončených koli, a uzavírá to traktor s dvěma přívěsy, na kterých veze cívky z kabely. Všechno to vyžaduje součinnost několika lidí. Ten tým tu řídí takový energický muž.
2: Robin Zimmer a já jsem od firmy Spiderplow. Abyste to napsali správně, tak vám dám kartičku, protože Zimmer se píše česky Zimmer, jo? Jako váš Jaroslav Zimmermann. Stroj pracuje asi tak 10 až 20 metrů za minutu a to znamená, že my můžeme udělat úseky až 2 kilometry za den. Celý ten stroj je vlastně kvůli tomu, že je to bezvýkopová metoda, udělá míň škody, je rychlejší a finančně taky jako zajímavější, než kdyby se to kopalo jako klasicky.
1: Jak už jste možná pochopili, tak ten stroj tady pokládá kabely do země a jsou to hned tři kabely vysokého napětí. Pluch je zapraví téměř 2 metry pod zem, aniž by bylo nutné cokoliv bagrovat nebo pak zase zasypávat. A proč se to děje právě tady? Já zkusím najít Lubomíra Budného ze společnosti EGD.
3: Lokalita Dukovan se v následujících letech bude čím dál více rozvíjet s tím, jak se začnou stavět nové jaderné bloky, a my jako distributor musíme být připraveni na to, že poroste nárok na větší odběr elektrické energie, vzniknou nová staveniště, vzniknou nová obydlí, přibude sem několik tisíc lidí, tak abychom byli připraveni.
1: A proč se to děje právě touto inovativní metodou?
4: Vaculík Jan, jsem vedoucí pilotního projektu pluhování v EGD. Obrovská výhoda téhle technologie je šetrnost k životnímu prostředí a hlavně rychlost pokládky. Navíc tahle technologie má velkou výhodu v tom, že po vlastně projetí toho stroje není ta zemina narušená. A samotná úprava po projetí toho stroje, takzvaná rekultivace, je velmi jednoduchá a s tím souvisí i majetkoprávní vyrovnání s majitelama pozemků nebo dotčených pozemků, že to je mnohem jednodušší.
1: V okolí elektrárny teď energetici položí zhruba 8 kilometrů kabelů. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: A nás už za okamžik čeká pořad O čem se mluví Ivany Víznerové. Jehož hostem bude dnes lektorka ekocentra při záchranné stanici Pavlov Petra Hulvová. Udělá nám jasno v otázce, která zvířata v podzimním období zachraňovat a jak. A taky si povíme, co můžeme pro ježky a další živočichy udělat na vlastní zahrádce.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: O čem se mluví?
2: Krásné podzimní odpoledne, milí posluchači Českého rozhlasu Vysočina. Začíná pořad O čem se mluví. Dnes je hostem lektorka ekocentra při záchranné stanici zvířat v Pavlově Petra Hůlvová. Vítejte, dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Český rozhlas Vysočina. O čem se mluví?
2: Začneme trošku obecně. Jaká zvířata se za dobu fungování vaší záchranné stanice nejčastěji dostávají do vaší péče?
3: Tak, záchranná stanice funguje už téměř 40 let a ty nejčastější zvířátka, která k nám chodí, jsou určitě zvířata synantropní, to znamená zvířata, která žijí u lidských sídel. Když zmíníme například ježky, rorísy, i netopíři, pak třeba z těch běžných samozřejmě nějaké vrubozobé, to znamená hrdličky, holuby, hřivnáči, ale pak taky běžní pěvci jako kosy, drozdi a podobně.
2: Takže na těch ptáky, jich byla většina, jste asi specializovaný hlavně.
3: No, samozřejmě ne jen, přijímáme všechny naše volně žijící živočichy a já jsem vyjmenovala ty běžné, protože jsou nejběžnější, ale samozřejmě máme i celou paletu třeba orlů, máme mořského, královského, křiklavého a i dalších vzácných dravců.
2: Pojďme se podívat na roční období. Mění se nějak skladba vašich zvířecích pacientů nebo klientů podle ročního období, která zvířata putují k vám právě na podzim?
3: Tak určitě se to velmi mění. Třeba v zimě je takové samozřejmě klidné období, kdy přijímáme zvířata především, když se třeba probudí předčasně ze zimního spánku, právě třeba díky té klimatické změně, jako třeba ježečci nebo netopíři. Potom teda nám nastává během jara velký frmol, kdy prostě nevíme, kam dřív skočit, je plná stanice mláďátek a to trvá až do druhé poloviny prázdnin. Teď se už situace trošku uklidňuje, ale těch příjmů je relativně pořád docela dost, ale samozřejmě teď nejčastější příjmy jsou právě ti malí ježci a třeba mláďata v rubozobích, takže zase holuby hřivnáči nebo hrdličky.
2: Vy fungujete nejen, že přijmete zvíře, ale že máte i telefonní linku, na kterou mohou zavolat lidé, posluchači, když mají o nějaké zvíře strach, obavu. Jaké jsou teď v tomhletom období typické podzimní telefonáty, které se opakují?
3: Já už jsem to trošku zmiňovala, samozřejmě nejčastější je. Našli jsme na zahradě malého ježečka, máme o něj obavu, nevíme, jestli neumře. Takže to řešíme vlastně dnes a denně a musím říct, že tam situace samozřejmě není úplně jednoznačná, aby jsme zase řekli, ano, tenhle ten už neumře, tenhle ten přežije.
2: Pojďme u těch ježků zůstat, asi jsou teď aktuální. Jsou nějaká obecná doporučení, který ježek přežije a kterého ježka zachraňovat?
3: Tak určitě zachraňovat je potřeba ježečky, kteří jsou poranění, který třeba během dne leží na boku, na trávě, nemají tendenci se zbalit, je na nich třeba vidět muší larvy a potom u těch mláďat tam je to samozřejmě problematičtější, protože ještě maminka mívá takových 5 až 8 mláďátek, což je docela dost, teď se osamostatní, takže se velmi často stává, že se s mláďátky můžeme na zahradách setkat a my je do záchranné stanice se snažíme brát až ve chvíli, kdy opravdu není jiného zbytí. Když jsou opravdu maličký a nebo prostě lidé nemají vůbec žádnou možnost jim tam třeba trošku přilepšit, jinak radíme, aby mohli zůstat třeba na těch zahradách, aby se přikrmili třeba kočičími kapsičkami nebo granulemi. To jim pomůže přečkat ty první týdny, kdy by měli třeba problém se pořádně vykrmit před tou zimou.
2: Mm. Pomohou lidé tím, že vezmou ježka do krabice a vezmou ho domů?
3: Tak ideálně, když by nám samozřejmě předtím zavolali, ježečka vyfotili, my jim dáme radu, jestli to je v tuhle chvíli nezbytné a pokud se shodneme na tom, že to nezbytné je, tak jim zároveň poradíme i co jim do toho jejich krabice dát. Oni se rádi zahrabávají, tak aby tam měli nějakou schovku a aby tam měli samozřejmě adekvátní potravu, což je třeba to krmení pro ty kočky.
2: Ale není to třeba v každém případě, když někdo objeví malého ježečka na zahradě, tak je lepší nechat ho v tom přirozeném příjemném prostředí a třeba mu pomoci dokrmit.
3: Ano, ano, ale zase nesmí se dokrmit potravinama, které pro ně nejsou vhodné. Určitě nedávat mléko, určitě nedávat nějaké zbytky od běžného jídla, ale právě třeba ty granule nebo kapsičky jsou nejlepší.
2: Když ho vezmou domů a do tepla a nechají ho celou zimu doma v teple, to asi taky
3: to
2: nebude
3: ideální. Samozřejmě ne. To samozřejmě není dobré. Když by si lidé chtěli nechat doma ješka, je dobré to s námi zkonzultovat. My bychom jim třeba dali nějaké jako rady, jak to nejlépe udělat, aby jim ježiček zimu přečkal, anebo nám ho případně můžou přivíst.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Hostem pořadu O čem se mluví je dnes lektorka Ekocentra při záchranné stanici zvířat v Pavlově Petra Hulvová. Ptali jsme se na ješky, pojďme se zeptat i z druhé strany, u kterých zvířat lidé nejčastěji si dělají starosti zbytečně, protože ve skutečnosti ta zvířata si dokážou poradit sama.
3: Tak v tomhle období to není až tak aktuální. Nejčastěji teda se s tím setkáváme na jaře nebo na začátku léta, kdy u těch mláďat, která fungují tím způsobem, že rodiče odkládají, tak samozřejmě někdy lidé, když je najdou, tak mají velký strach, že mláďátko je opuštěné a berou ho domů a začínají se o něj starat a ve chvíli, kdy se o něj starají už nějaký čas, tak už samozřejmě ani nejde vrátit do přírody. A tak to jsou třeba, jak známe, srnečky, zajíčky a podobně. Ale potom je ještě jedna velká skupina a to jsou ptáčata, která vlastně vyskáčou z hnízda a oni první týden ještě neumí dobře lítat. Takže poskakují po trávě, jdou snadno chytit, vypadají, že jsou hloupoučky, že okamžitě někdo sní, ale zase je to situace, která v přírodě takhle od pradávna fungovala a ty mláďata mají týden na to prostě se to dobře naučit a když je v tuhle tu dobu z přírody odnesem, tak jim nepomůžem.
2: Chtěla jsem se konkrétně zeptat na ptáky, jestli potřebují v tomhle období na podzim, když nemají mladé nějakou naši pomoc.
3: Tak s ptáky. Je to teď na podzim trošku takové smutnější v tom smyslu, že k nám nejčastěji chodí dravci, kteří jsou popáleni od elektrického vedení. Pomalu není týden, kdyby jsme nepřijali 2, 3, 4 dravce, kteří mají spálená křídla a nohy po tom, co dosedli na sloup elektrického vedení a vlastně se takhle smrtelně zranili.
2: Jak je to možné? Má to jednoduché vysvětlení, že někteří ptáci na drátech krásně sedět mohou a na jiných drátech sedět nemohou. V čem to je?
3: Na vlastně sloupech elektrického vedení se zraňují jenom velcí ptáci. Ti malí, pokud sedí jenom na drátě nebo jenom na tom sloupě, tak vlastně nedochází tam k tomu uzemnění a k žádnému zranění tím pádem. Ale pokud ten pták si sedne na sloup a zároveň se dotkne křídlem drátu, tak k tomu uzemnění dojde a nastává tam ten elektrický výboj a ty zvířata jsou popálený a ta zranění bohužel nejdou léčit. Ani na stanici je neumíme vyléčit.
2: Stane se i teda, že když to popálení je třeba drobnější, tak máte i úspěchy.
3: Ano, ale většinou se nevrací do přírody, protože už nejsou schopní letu. Když je šťastnější případ, tak vlastně přijde jenom o část křídla a nemá zraněné nohy.
2: Množí se tyhle případy?
3: Je to tak, my na to samozřejmě vedeme statistiky a jednáme s energetiky a je tam vlastně situace v tom taková, že my evidujeme těch příjmů stále kontinuálně stejně, ačkoliv prostě dochází třeba k tomu, že nové sloupy už se dělají bezpečné, dochází třeba i k zabezpečování těch starších typů sloupů, tak bohužel v reálu my nemáme ty data taková, že by nás uspokojila. Opravdu stále, neustále těch ptáků vlastně neubývá.
2: A je ptáků, třeba konkrétně dravců v přírodě na Vysočině více, než bývalo před 10-20 lety?
3: Tak to bych rozhodně takhle neřekla. Máme některé druhy, které nám přibývají, třeba orel mořský, těch tady máme už kolem 30-40 párů, ale jinak ty běžné druhy v káně poštolka bych rozhodně netvrdila, že jako šly počet nějak nahoru.
2: Tohle byl jeden trošičku smutný případ zachraňování zvířat, konkrétně ptáků a dravců z drátu elektrického vedení. Za malou chvíli povíme, jak konkrétně se chovat v situaci, kdy najdete zraněné zvíře.
1: Český rozhlas Vysočina, o čem se mluví, s Ivanou Víznerovou a jejím hostem.
2: Když už tedy zvíře potřebuje opravdu naši pomoc, co bychom měli udělat jako první? Máme ho sami odchytit a přivést na záchrannou stanici, anebo nejprve telefonovat?
3: Určitě nejdřív telefonovat. My bychom zároveň i potřebovali, kdybyste nám zvířátko vyfotili nebo natočili, a následně si teda řekneme, co určitě bude nejlepší v danou chvilku udělat.
2: Takže to je takový ten první krok. Vidím zvíře, o kterém si myslím, že potřebuje pomoc, vyfotit, natočit a kontaktovat záchrannou stanici.
3: Přesně tak, přesně tak.
2: Co udělat, když je to zraněné zvíře zesláblé třeba večer, v noci nebo o víkendu?
3: Tak o víkendu určitě fungujeme na telefonu, večer také ještě, v noci samozřejmě se stává, že se nedovoláte, takže asi bychom poradili, když je evidentně nějaké zraněné, dát ho do krabičky, počkat do rána, hned ráno volat a spojíme se, řekneme si co a jak.
2: To jsou vlastně ve volné přírodě ty rady. Pojďme si ještě říct, co můžeme jako preventivně udělat pro zvířata třeba na našich zahradách, ve městě, na vesnici, aby zraněná zvířata nebyla.
3: Tak to mi přijde jako úplně nejdůležitější otázka, protože tam určitě člověk může pomoct hodně. Naše volná krajina, když se na to podíváme z pohledu zvířat, není až tak přívětivá. Ta velká pole prostě většinu zvířat vyhání k nám právě do zahrad, kde máme ten prostor a tu možnost jim nějak pomoci. Takže když se na to podíváme třeba z pohledu právě toho ježka, který může sloužit jako dešť, dešťníkový druh pro celou řadu dalších, tak můžeme mu třeba nabídnout nějaké jezírko udělat, vyrobit, nebo trvalkový záhon. Určitě je potřeba podpořit ten hmyz na té zahradě, protože to je to, co on potřebuje a právě v té volné krajině chybí. Nebo nějakou zíďku, samozřejmě mu prospívá nějaké takové místo nechané ladem, nějaké hromady listí, dřeva, křoví, starší stromy se mu líbí. Prostě taková zahrada, která poskytuje jak útočiště, tak teda to jídlo a zároveň má i nějakou propustnost. Jo? Když je to zahrada obehnaná pevným plotem, tak on samozřejmě nemá možnost se tam dostat ani z ní. Takže pokud máme pevný plot, tak i třeba na západě se teď narazí takové možnosti, jako udělat tam vrátka pro ježečky, aby ta průchodnost zůstala jako zachovaná. A teď samozřejmě určitě zmínit i to, co není pro ně to nejlepší, tak velkým problémem jsou ty velké plochy sekané nakrátko, kde teda nežije vůbec nic. A pak taky teda bohužel jsou to i ty naši domácí mazlíci, když na noc necháme na zahradě velkého psa, tak ježku mu určitě to nepomůže. Potažmo třeba, když zeleninu ochráníme granulema proti slimákům, tak zase máme případy, kdy k nám chodí otrávení ježečci, kteří prostě ty granule nebo i ty otrávené slimáky sežerou. Tak to jsou takové
2: základní poučky. Takže když se mi nebude chtít úplně uklízet celá zahrada, nechám koutek, který je neuklizený, kde je nějaká hromada starého dříví a porostlá vším možným, tak můžu říkat, že to je pro ježečky a ne, že jsem lína.
3: Výborná situace.
2: Pojďme tedy ještě na závěr shrnout. Když vidíme nějaké zvíře, o kterém si myslíme, že potřebuje lidskou pomoc, co udělat v tu chvíli?
3: Tak určitě nám prvně zavolejte do záchranné stanice, zvířátko natočte nebo vyfoťte, my se s vámi spojíme, dohodneme se co a jak, pokud naznáme, že je potřeba ho vzít do stanice, tak se domluvíme na nějakém předání, kdy máme vlastně i kolegu, který je schopný pro zvířátka dojet, nebo samozřejmě, když nám někdo nabídne pomoc s tím, že nám zvířátko doveze, tak to velmi uvítáme, protože někdy je v to období prostě městě opravdu zvířat hodně a nestíháme. Takže to jsou takové základní.
2: Pojďme ještě úplně konkrétně, kde najdou posluchači telefonní číslo, o které mluvíme, zavolejte nám, tak kde ho můžou najít a kde vlastně vaše záchranná stanice sídlí v rámci kraje Vysočina?
3: Takže sídlíme u Letče nad Sázavou, nebo mezi Letčí a Světlou, je to u obce Pavlov a telefonní číslo najdete na našich webových stránkách, hned první, co na vás vyskočí, takže volejte.
2: Webové stránky záchranné stanice Pavlov. Dnes byla hostem pořadu O čem se mluví lektorka Ekocentra Petra Hulvová. Moc krát děkujeme za informace a naslyšenou.
3: Taky děkuju, nashledanou.
1: Český rozhlas Vysočina, O čem se mluví. Znáš

0: počasí.
1: Jaké nás čeká počasí v nejbližších hodinách a dnech, to už bude otázka na meteorologa Ondřeje Brambuse, který je momentálně na telefonu. Ondřej, zdravím vás a přeji dobré odpoledne.
2: Dobrý den, takže když začneme tím nejaktuálnějším stavem počasí, tak vidíme, že už nás začíná ovlivňovat studená fronta od západu. První přehánky už přes Vysočinu přešly, ale hlavní srážky nás ještě čekají. Teď vlastně začíná západ Vysočiny ovlivňovat takový výraznější pás přeháněk. No a celkově musíme tedy v těch nejbližších hodinách počítat spíše s deštivým počasím, přeháňkami nebo postupně i takým trvalejším deštěm. Výjimečně se může objevit nějaká bouřka, ale ta šance je poměrně malá. Pak během noci, řekněme už před půlnocí, nám začnou ty srážky ustávat a začne se nám protrhávat oblačnost. No a během noci, během té druhé poloviny noci se nám protrhá až do nějakého polojasna. Co bude poměrně výrazné, bude vítr. Teď máme jenom takový slabý proměnlivý vítr, ale na frontě samotné se vítr rozfouká, takže tam bude čerstvý vítr o rychlostech do 45 km za hodinu, no ale v nárazech může mít až k 70 km za hodinu, takže bude to taková větrnější fronta, ale k ránu se pak vítr uklidní.
1: Zítřek už bude zřejmě o poznání chladnější. S jakým počasím tak máme počítat?
2: Je to tak, ochladí se nám. Dnes se dostaly teploty na západě Vysočiny až téměř ke 24 stupňům Celsia. Zítra počítáme s nejvyššími teplotami v rozpětí od 10 do 13 stupňů. Na jihovýchodě kraje se mohou pohybovat kolem 15 stupňů, takže chladnější počasí, ale bude relativně slunečno. Po většinu dne bude převažovat polojasná obloha. Srážky by se vyskytovat neměly. Až pak večer a v noci na sobotu bude oblačnost od severu, severozápadu přibývat a postupně se bude zatahovat. No a v noci se pak můžou objevit i první srážky.
1: Říká Ondřej Brambus, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Já děkuji za informace a přeji hezký zbytek čtvrtečního odpoledne, naslyšenou.
2: Děkuji vám také, naslyšenou.
1: No a nám se přiblížila 18. hodina, spolu s ní i dechovky pro Vysočinu, které dnes bude moderovat kolegyně Lidie Jakubičková. Tak už připravujte telefony, případně svá hudební přání můžete i napsat, ať už pomocí SMSky nebo přes formulář na webu vysočina.rozhlas.cz. Po 18. hodině budeme hrát podle vás. A z vysílání Českého rozhlasu Vysočina sloučí Petr Janáček. Užijte si hezký večer v naší společnosti a brzy se budu těšit opět naslyšenou.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Píšť na Pelhřimovsku bude bez komunálních voleb, obec si přebere správce. Některá města budou mít méně volebních okrsků než v minulosti. Neschválený nový územní plán v Humpolci zastavil modernizaci školního statku. Během půlnoci začne ustávat déšť, zítra pak očekáváme slunečný, ale větrný a chladný den. U poslechu zpráva zvítá Tomáš Kolátor. V Píšti na Pelhřimovsku zůstali jen 3 kandidáti do obecního zastupitelstva. Komunální volby tam proto zítra a v sobotu nebudou. Celkem 5 lidí se postupně kandidatury vzdalo. Mezi nimi je i končící bezpartijní starosta Josef Jelínek, podle kterého rozpad nezávislé listiny způsobily osobní neshody.
4: Došlo tam k nějakému výměně názoru, kde jsme se nějak nepohodli. Momentálně teďka jednáme s ministerstvem vnitra, kde máme mít jmenovaného správce z krajského úřadu kraje Vysočina, který by měl být jmenován dnešním dnem. A zítra už by měl vlastně dorazit na přebrání agendy obecního úřadu.
3: Hlasovací místnost v Píšti se ale přesto otevře. V Pelhřimovském obvodu budou lidé volit senátora. A některá města budou mít méně volebních okrsků než dřív, mimo jiné i v Jihlavě. Tam se některé volební místnosti kvůli úsporám přesunuly do městských budov.
5: Pracovník města Daniel Doležal uložil vybavení pro volby v mateřské škole, kde bude volební místnost.
6: Nástěny, velký urny, malá přenosná urna.
5: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
7: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
5: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Český rozhlas.
3: Kraj musí pozastavit přípravu staveb v areálu Humpoleckého školního statku. Rozsáhlý záměr nového domova mládeže, administrativních prostor, zázemí pro chovatele i bioplynové stanice zanesla Vysočina do svých požadavků k tvorbě nového územního plánu. Jenže ten humpolečtí zastupitelé v srpnu neschválili a úplně ukončili jeho projednávání. Kraj teď proto končí s projektovou dokumentací. Pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
8: V tuto chvíli se nedá dál pokračovat, museli jsme to ukončit a budeme to muset řešit dle platného územního plánu nebo počkat na komunální volby, dotázat se nového vedení města Humpolec, jak to vidí s územním plánem, zda je možné nějaké v krátké době schválit naše požadavky.
3: Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou autorku a překladatelku ocenili za její odvážné dílo, které propojuje tradice se současnou literaturou. V českém překladu vyšly téměř 20 jejich knih, včetně románu Autobiografie Rudé. Ten přenáší antický mýtus o červeném netvorovi Gerionovi do současné doby. Laureáti Nobelovy ceny společně se zlatou medailí získají odměnu v přepočtu 26 milionů korun. Sport. Golfistka Patricia Macková vede po prvním kole turnaj Korea Championship. V Soulu zahrála 7 ran pod normu hřiště a na nejbližší soupeřky má náskok 2 úderů. Macková může v Koreji vybojovat životní výsledek. Jejím dosavadním maximem na Ladies European Tour je 8. místo.
0: Počasí.
3: Pelhřimově nebo náměšti nad Oslavou je 19 stupňů, v Novém Rychnově 17. Během noci ustane srážek a vyjasní se. Teploty klesnou až ke 4 stupňům a zvedne se i vítr. Zítra očekáváme polojasno, přechodně více oblačnosti. Večer se postupně zatáhne a přijde slabý déšť. Páteční teploty vystoupají na 10, místy až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Dávejte pozor na dálnici D1 z Prahy do Brna, mezi 101. a 101. a půltým kilometrem. Máme hlášenou překážku na vozovce, podrobnosti přidává náš zpravodaj.
2: Mezi pravým a prostředním pruhem, v podstatě na čáře, je kus asi protektoru z nákladňáku. Ono nad dálnicí tam visí upozornění, pozor překážka, ale jenom jsem chtěl upřesnit, že to je mezi pravým a prostředním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Máme krátce po 18. hodině a jdeme na to. Začínají dechovky na vaše přání ve čtvrtek 8. října, kdy má svátek Věra a také Věroslava. Přejeme tedy jen to nejlepší z Českého rozhlasu Vysočina. A na úvod tu pro vás mám pražskou kapelu Petra Finka. Byl jeden rybář ryb, tak si to užívejte. A číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete zavolat.
0: Dechovky pro Vysočinu

0: Tak a pojďme tedy plnit vaše hudební přání. Já ještě zmíním, že svoje přání můžete poslat SMS-kou ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04 nebo samozřejmě můžete otevřít web vysočina.rozhlas.cz a číslo do studia je 22 155 49 99 a já už teď zdravím také posluchačku Evu z Dobré Vody. Vítejte a povídejte, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Lidonko, a já bych chtěla nechat zahrát písničku pro radost, pro paní Majku a pro pana Spandu Dostále, i pro všechny příznivce Hezké dechovky, i písnička bude pro vás, Lidonko, a bude to té, jsme se domluvili, a to posílá Eva a Mirek z Dobré Vody, a přeji hezký podvečer a děkuji vám za zahrátí a nashledanou.
0: Já vám také přeji hezký podvečer a zdravím vás do Dobré Vody. Užijte si také písničku a mějte se krásně.
1: Taky děkuji vám moc, ještě jednou nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou. A já k tomu vašemu přání přidám ještě jedno, protože se nám toho tady sešlo hodně, tak ať toho co nejvíc taky nad půl hodiny. Zdravím všechny posluchače a vás do rádia. A prosím o hudební gratulaci pro moji krásnou švagrovou paní Věrku Kubátovou a též pro šikovnou neteřinku Věrku Štosovou. Gratulace poletí do Čejova, tak kočky hodně štěstí, zdraví a dobré pohody. A vám děkuji za odvysílání a přeji pěkný zbytek dne Marie a Honzí. A tady už je pro vás Valaška a podzimní valčík.

0: A pojďme na další písničku v našem pořadu, kterou vybrala posluchačka Jarka. I vás zdravím, hezký dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Tak já bych chtěla tu písničku, jak jsme se domluvili, jo, paní Livie.
0: Ano, a pro koho bude, povídejte.
1: A moc pozdravuju Irzovi z Batelova, paní Věrka má svátek, tak všechno nejlepší. A ještě tady mám sousedku Věrku Kutrvašlovou, tak tý to taky pošlu. A Kája s mamkou, ty poslouchají pravidelně, tak ještě těm, jo?
0: Dobře.
1: Doufám, že se bude líbit. Děkuju moc.
0: Já věřím, že ano, a vy si to také pěkně užijte. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Mistříňanka je tady a Moravěnka.

Tak a já teď také plním tento váš došlý vzkaz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Návraty od Doubravanky pro paní Věru Drlovou z Vysoké k dnešnímu svátku s přáním. Milá Věro, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody, i když jsme v létě oslavili tvé 91. narozeniny. Všechny si přejeme je oslavovat společně ještě dlouhá léta. To ti přejí kamarádky Aneška, Marie a Dana. Přejeme také z Českého rozhlasu Vysočina hodně, hodně zdraví a ještě přidám jedno přání. Prosíme o zahrání písničky pro pana Karla Dorazila ze Vřesníka k jeho nedávným narozeninám. Dechovou hudbu má moc rád, tak mu písničku posíláme hlavně pro radost. Hodně zdraví a elánu mu přeje jeho rodina, manželka, dcera a vnučky. A tady už je Doubravanka. Všechno nejlepší.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Alois Brunner byl pravou rukou hlavního architekta holokaustu Adolfa Eichmanna. Na smrt poslal téměř 130 tisíc lidí z různých zemí, včetně Československa. Po válce záhadně zmizel. Kdo ho kryl a proč nestál před soudem ani poté, co byl vypátrán? Nenechte si ujít sobotní díl.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní díl nás zavede po české stopě Adolfa Eichmanna. Jaké vazby pojily tohoto nacistického pohlavára s naší zemí? A co o nich dodnes nevíme? Poslechněte si překvapivé výsledky pátrání Stanislava Motla.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A hrajeme dál na Českém rozhlasu Vysočina. Má vybráno také Jarda z Vyskytné u Pelhřimova. Tak Jardo, pojďme na to. Dobrý podvečer.
3: Hezký podvečer, Liduška, vás zdravím. Zdravíme všechny posluchače a milovníky Dechovek pro Vysočinu. A dnes musíme nás zahrát Věrka. A bude to Věrce Jirzové a Mirkovi Dovatelova, Věrce Honcové a Peťovi do Šimanova Výhlavy. Všem Věrkám z Vyskytní a okolí Nového Rychnova, Nové Cerekve. A všem přejeme s Janou hlavně všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, rodinnou pohodu. Písnička bude, Liduško, i pro vás.
2: Děkuji.
3: Pro všechny posluchače. A musím to oplatit Vaškovi do Želiva, Jirkovi do Zdislavic. A pošlu písničku i Slávince do Divišové, do Třebíče. A vám děkuji, a vybral jsem písničku Voňavá od Jižanů. Děkuji vám moc a přeju všem krásný poslech. Děkuji a někdy zase naslyšenou. Děkuji.
2: Naslyšenou, budu se těšit. Hezký poslech i samozřejmě pro vás a jedem.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina pokračujeme dál v plnění vašich hudebních přání a já teď zdravím také posluchače Honzu s jeho ženou paní Vlastou Spejhřimová. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám všem. Tady Honza Spejhřimová s manželkou Vlastou a my bychom dneska chtěli nechat zahrát Růženě Kuštové Spejhřimová k jejímu životnímu výročí. No nevím přesně kdy ho slaví a kolikátý, ale vlastně to už se ani už jen říkat snad nemá. Tak teda, Růženko, my ti přejem štěstí, zdraví, ať se ti splní všechna přání, i ty nejtajnější, při kterých by ses možná i trošku začervenala. A takhle, ručičku ti podáme až úterý na zámečku. Písnička samozřejmě je i pro vás, do rádia.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: A i pro všechny posluchače. Tak si to užij.
0: Písnička už letí, vy se mějte krásně, já vás zdravím ještě jednou a hezký poslechy pro vás samozřejmě. Pojďme na to, Vysočanka hraje Pampelišky.

a jedeme dál. Vážené rádio, prosíme o písničku pro paní Věru Kvášovou z Krasoňova s tímto přáním. Milá maminko a babičko, ze srdce ti přejeme jenom to nejlepší a ti každý den přinese klid do duše a radost do srdce. A tě každý den malým dárkem, který tě překvapí, potěší a zahřeje. Ať se splní vše, co si přeješ. Máme tě rádi. Tvoje dcery s rodinami. A děkujeme za odvysílání a hodně zdaru. Ano, tak chtěli jste písničku s maminkou, která by tam figurovala, tak vám zahraje Boršičanka s kytičkou k mamince.

0: a hrajeme dál. Teď také podle Jendy z Luk nad Jihlavou. Jendo, taky krásný dobrý podvečer. Pojďme na to, komu zahrajeme teď.
1: Zdravím tě, zdravím Rádio Vysočina. Dneska hraju nejstaršímu občanovi z Luk nad Jihlavou, Mirkovi Foutovi. Jeho 98. narozeninám. Milý Mirku, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, vitality a božího požehnání. To ti přeje Marta a jedna z Luk. A ještě jsou Věrky, tak Věrce Dobržanová, Blaškovi a Věrce Zejdovi do Luk. Taky přeju hodně štěstí, zdraví, ať se holky mají rádi. Děkuji za vystřelání, děkuji ti, Liduško, ahoj.
0: Já také děkuji, Jendo, měj se krásně a samozřejmě přejeme všechno, jen to nejlepší, hodně moc pevné zdraví a hraje.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Dechovky pro Vysočinu s Lidí Jakubičkovou.
2: A další přání už má také posluchačka paní Hana Zavlíčková v Brodu. Vítejte, dobrý podvečer.
3: Dobrý večer. Já bych chtěla, tak můžu mluvit?
2: Ano, povídejte.
3: Chtěla bych nechat zahrát tu písničku, na který jsme se domluvili. Jitce Caklový z Havlíčkova Brodu k jejím krásným 65. nám.
2: Přejeme tedy také z Českého rozhlasu Vysočina hlavně hodně zdraví, ať se daří. Já vám děkuji, paní Hanko, jestli to je takhle všechno. Hrajeme. Mějte se krásně.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou. A tady je malá česká dechovka.

přidávám také tento váš vzkaz. Krásný den, prosím o zahrání písně Hradišťanka od kapely Táboranka pro paní Věrku Kučerovou z Pelhřimova k jejímu svátku. Hodně zdraví, lásky, spokojenosti, radost z vnučky Marušky, štěstí a krásný podzim přeje rodina Jedličková. A písnička už je na cestě.

Tak a ještě přidávám také tyto přání. Prosíme o písničku pro paní Věroslavu Kotykovou k dnešnímu svátku s přáním třikrát zdraví, děkuje manžel s rodinou a dobrý den, zahrajte prosím mé ženě Věře písničku, děkuji Jarek Střeště. Tady je Moravanka včera u Studánky.

Tak a ještě na Českém rozhlasu Vysočina plním toto přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Růže z Athén pro Verču k jejímu dnešnímu svátku. Hodně zdraví a spokojenosti přeje přítel Jaroušek a kamarádi z Vranice. Hrát budeme také, protože už nám čas kvapí, pro pana Jiřího Kadlece z Dačic a také pro všechny, co půjdou volit od Zuzky Střeště, paní Ružence Bendové do Býtovčic zahrajeme od Jarky a také Jirkovi, na které už se nedostane. Olšovinka je tady a já se těším zase příště.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím slivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat, něco si nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým píré.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
7: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
6: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: Do záchrany zvířat v přírodě by se lidé měli pouštět až po konzultaci s odborníkem. Ekologové vrátí rezervaci Dukovanský mlýn na Třebícku do původní stepní podoby. Europoslanci schválili rezoluci, ve které odmítají uznat legitimitu nové ruské dumy. Během půlnoci začne ustávat déšť, zítra pak očekáváme slunečný, ale větrný a chladný den. U poslechu zpráv vás vítá a klidný večer přeje Tomáš Kolátor. Lidé, kteří najdou v přírodě zraněné nebo zdánlivě bezmocné zvíře, si mohou vyžádat radu a pomoc na záchranné stanici v Pavlově. V pořadu, o čem se mluví, vysvětlila lektorka tamního ekocentra Petra Hulvová, že není nutné zvíře hned odchytávat. Prvním krokem má být telefonát a konzultace s odborníkem.
9: My bychom zároveň i potřebovali, kdybyste nám zvířátko vyfotili nebo natočili a následně si teda řekneme, co určitě bude nejlepší v danou chvilku udělat.
8: Celý rozhovor, o čem se mluví, si kdykoliv poslechněte na internetové stránce vysočina.rozhlas.cz. Přírodní rezervaci Dukovanský mlýn na Třebícku teď spásají ovce a ekologové tam organizují seče. Dále likvidují i nevhodné dřeviny. Cílem je v rezervaci obnovit stepní a lesostepní podobu území. Kraj Vysočina na práce získá příspěvek 2,5 milionu korun z evropských peněz. Teď žádá o peníze za dokončení první etapy obnovy rezervace.
10: Přírodní rezervace Dukovanský mlýn má rozlohu skoro 20 hektarů. Nachází se tam různé druhy chráněných rostlin, které jinde na Vysočině nerostou. Jde například o kriticky ohrožený líkovec voný. Dále tam ochránci přírody našli také bažanku vejčitou nebo starček celolistý. Úpravy rezervace potrvají do roku 2029. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
8: Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní dumy za sfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní, reprezentativní a zákonodární orgán Ruské federace. Europoslanci zdůrazňují, že volby nenabídly skutečné alternativní kandidáty a konaly se v atmosféře strachu a zastrašování v kontextu války proti Ukrajině. Vládnoucí prokremelská strana Jednotné Rusko si v Dumě udržela ústavní většinu.
6: sport.
8: Do hokejové Dukly Jihlava přichází obránce Alex Rašner. V klubu bude působit do konce letošní sezóny. 30-letý bek naposledy nastupoval za prvoligový Frýdek Místek. Během své kariéry odehrál 10 sezon v extralize, velkou část v Olomouci. V jejím drezu nastoupil v předminulé sezóně i v baráži, právě proti Jihlavě.
6: Počasí.
8: V Pelhřimově mají 17 stupňů, v Přibyslavi 15. Během noci ustane srážek a vyjasní se. Teploty klesnou až ke 4 stupňům a zvedne se vítr. Zítra očekáváme polojasno, přechodně více oblačnosti. Večer se postupně zatáhne a přijde slabý déšť. Páteční teploty vystoupají na 10, místy až 15 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší komplikace na Vysočině. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Je partizán s tvrdým I nebo s měkkým I? A jak jste na tohle téma přišla?
2: No neustále. Shodou okolností se mi dostávají do rukou korektury, kde je partizán s měkkým I. No a já to pořád opravuju a zároveň z toho mám takový jako nevhodný pocit nějaké hyperkorektnosti. Ono to tak není, ale já si myslím, že tohle slovo má velkou šanci, aby se u něj pravopis rozšířil i na to měkké I. Zatím totiž máme správně jen to tvrdé.
1: Takže partizán s tvrdým. A teď si řekněme, odkud to slovo pochází, abychom byli chytřejší.
2: Tak, abychom věděli, proč se tam vlastně to měkké I objevuje i v češtině. Myslím si, že je to dáno opravdu tím původem. To slovo pochází z italštiny, partigiano, a přes francouzštinu se dostalo k nám. A převzala ho také samozřejmě třeba slovenština nebo ruština. A v obou těch jazycích zůstal ten původní pravopis zachován. Jen my jsme si to trošku posunuli, což ale není u cizích slov přejatých do češtiny nijak obvykle, že si uspůsobíme to I jenom kvůli výslovnosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

schází obojí.

0: vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dobrý večer. Lačerate šukar šunibentu menge. Dnes vás Mikuláš Vymětal pozve na bohoslužbu v Ústí nad Labem. Ještě předtím si ale budeme povídat s 53-letým Martinem Biháry z Rokycan, který se benchpressu věnuje desítky let. Je několikanásobným mistrem České republiky a za svou kariéru získal řadu dalších úspěchů. Několikrát byl oceněn také v anketě Sportovec Jihočeského kraje. Letos v září vyhrál svou kategorii na mezinárodní soutěži Olympia pro powerlifting v Las Vegas. V benchpressu zvedl 190 kg. Martin Biháry se od narození potýká se zrakovým a pohybovým postižením. O sportu a úspěších si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Martine, jaká byla cesta, jak jste se připravoval, co to pro vás hlavně znamenalo všechno?
2: Cesta k tomu byla dlouhá, byl to můj sen, samozřejmě byl to boj o sponzory a o sehnání financí, byl to boj o to se nominovat a dobře se připravit, držet samozřejmě zdravíčko, no a potom ve chvíli, když už všechno tohle to bylo dobrý, no tak absolvovat tu dlouhou cestu do Las Vegas.
1: Jak dlouho jste se připravoval a jak dlouho se věnujete benchpressu?
2: Benchpressu se věnuju od 31 let, je mi 53, takže 22 let. Soutěžím vrcholově, jsem 11-násobný mistr světa a v současné době jsem se stal i mistrem Olympie. Ta příprava, která byla letos, byla dvouměsíční, to bylo, když jsem se připravoval na republiku. Hned na to navazovala další příprava do Olomouce na evropský pohár a pak jsem měl měsíc volno a pak hned příprava na mistra Olympie do Las Vegas. Takže to bylo dlouhý. Jsem trošku unavený a letos už samozřejmě se nechci zúčastnit žádných závodů a žádných soutěží. Budu vyloženě odpočívat.
1: Pane Biháry, vy jste se narodil s kombinovaným postižením zraku a pohybového aparátu. O to víc je to zátěž na vás.
2: Ve smyslu k soutěžní kariéře, tak samozřejmě tam vždycky potřebuju doprovod, aby mě někdo doprovodil k lavičce, ukázal mi rysky na ose, ale jinak jako vyloženě, že bych měl nějaký problém zdravotní, že by mi něco překáželo, tak to vyloženě ne.
1: Co na to říkají vaši kolegové, vaši známí, rodina?
2: Podporuje mě rodina, podporuje mě samozřejmě manželka, kamarádi, přátelé, spousta fanoušků a ženou mě tím dopředu. No.
1: Co vás vedlo vlastně k tomu dát se na bench press?
2: Já jsem původně, protože jsem samozřejmě měl takový neúplně dobrý období a dělal jsem bojové sporty a chtěl jsem jít mezi tělesně postižený nebo zrakově postižený na nějaký bojový sport. A bylo jenom judo mezi zrakově postiženýma, ale v té době, vlastně, kdy já jsem se do tohoto rozhodl jít, tak tady ještě v České republice byl reprezentační tým v plenkách a měli jenom děti. Tudíž jsem musel se sebrat a musel jsem lovit dál, hledat. No a nejblíž tomu všemu bylo samozřejmě fitko a to jsem zjistil, že Jirka Smejkal z prvního centra zdravotně postižených sportovců jižních Čech v Českých Budějovicích, že tam se dělá spírání, takže jsem tam přijel, tak jsem se mu ukázal, jaký mám silový fond, říkal, nebude to špatný, přijeď na republiku, ukázal mi, jak zvedat, jaký jsou pravidla, no a já jsem přijel asi za 3 měsíce na republiku a vyhrál jsem to ve své váhové kategorii, takže a od té doby se to vezlo.
1: Já se teď zeptám zpátky na Olympii.
2: Vyloženě na tuto soutěž byla 10-týdenní příprava.
1: Popište nám vlastně, jak vypadá taková Olympie.
2: Mraky lidí. Samozřejmě je tam úžasná atmosféra, protože tam je strašně moc sportovců, už jenom díky tomu, že tam je to expo, pak jsou tam samozřejmě soutěže jak v kulturistice, tak i tady v silovém trojboji. A já se specializuji až teda na ten bench press, no a ty lidi samozřejmě si fanděj, což je super, že se potkávají, povídají si, je tam spoustu stánku s různýma suplementama, se sportovníma věcma, jako jsou tepláky, trička a tak dále, výstrojí, fitness stroje, prostě všechno tohle, co k tomu patří. Takže to tam na člověka dýchá prostě takovou zvláštní pěknou atmosférou.
1: Co vás zaskočilo na Olympii?
2: Na Olympii mě nejvíc zaskočilo to, že jsem podal ne úplně svůj ten nejlepší výkon, protože jsem měl nacvičeno na 210 a zvedl jsem 190. Věděl jsem, že jsou tam přísně rozhodčí, ale díky tomu, že jsem měl už starý boty a tam byl hladký koberec a oni mi začali vždycky ujíždět nohy dopředu, tak se mi ty dva poslední pokusy nepovedly. Což mě teda mrzelo, i když zase můžu být šťastný, že to na tu zlatou jako stačilo.
1: I tak přesto jste získal zlatou medaili a reprezentoval jste Českou republiku. Co to pro vás znamená?
2: Tak já jsem zvyklý na to reprezentovat Českou republiku a vozit medaile. Tohle byl ale splněný sen, protože to bylo něco, kam se jen tak člověk nedostane. Musí splnit přísný nominační relativně vysoký limit a prostě musí do toho investovat spoustu času, energie a samozřejmě těch financí.
1: Byl jste na Olympii jediný Rom?
2: Já si nemyslím, že jsem byl jediný Rom. Já si myslím, že tam bylo určitě víc Romů, ale z České republiky si myslím, že jsem byl sám.
1: Jaký další sen čekáte nebo chcete?
2: No tak další takový sen samozřejmě příští rok určitě tu Olympii, to je jasný, když to teda to zdravíčko dovolí. A protože mám teď docela omezení, dlouho chodím už o berlích, tak bych si chtěl nechat uříznout nohu pod kolenem a začít chodit o proteze, aby se zase mohl krásně pohybovat jako všichni ostatní. Je to o tom, že ten člověk prostě, když nemá mít funkční končetinu, tak je lepší to nahradit, aby to bylo funkční, takže mě v tom taky podporujou.
1: A i přesto, že tam nebude ta noha, budete chtít dosahovat takových vah?
2: Tak já si myslím, že na to nebude mít vůbec to, že nebudu mít nohu a že tam bude protéza, nebudu mít vůbec, to nebude mít vliv. Soutěžil tam člověk, který měl dokonce na obou nohou protézy.
1: Jak vás berou tady v tom fitness centru?
2: Vlastně dělám tady trenéra. My tady máme takovou kamarádskou, přátelskou atmosféru mezi sebou. Není to komerční fitko, je to starý fitko. A jsou tady všichni takový většinou pohodoví.
1: Pane Biháry, já vám chci popřát pevné zdraví, ať ty sny si plníte co nejvíc.
2: Děkuju moc, děkuju.

0: Sae Kšunen Amaro Romano Vakeriben a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. 10. října se v Ústí nad Labem setkají křesťané z různých církví. Konference navazuje na dlouhodobou práci pracovní skupiny pro Romy Ekumenické rady církví, která se věnuje přijímání lidí bez předsudků a propojování církevních společenství. Mikuláše Vymětala oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Vymětale, v sobotu se uskuteční romská bohoslužba v Ústí nad Labem a zároveň ve 2 hodiny začne konference. Kdo to pořádá?
2: Pořádají to dohromady 2 organizace. Jedna je Církev adventistů, adventistická církev má několik romských společenství, a ta druhá organizace je Ekumenická rada církví, pracovní skupina pro Romy. V pracovní skupině pro Romy jsou vlastně představitelé ze všech možných církví, pro které je důležité, aby v církvi byly Romové, aby se tam cítili doma. Většinou jsou to Romové, ty představitelé, ale někdy taky neromové, jako jsem třeba já.
1: Co bude součástí konference a koho jste si pozvali?
2: My jsme to nejdřív nazvali celé konference a pak jsme to rozdělili tedy na ty 2 části, protože ke křesťanské konferenci patří pěkná bohoslužba, takže začneme společně bohoslužbou, kterou především budou vést představitelé z toho místního romského adventistického sboru Ústí nad Labem, protože Ústí je významný město skutečně v České republice a je taky významný pro Romy. Je tam jako mnoho Romů a kupodivu je tam vlastně jenom jeden takový jako aktivní romský sbor, a to je ten adventistický. Ty ostatní jsou třeba, že Romové chodí do kostela, kde je to promíchaný, a přijedou tam romští kazatelé a taky celý jako chválící skupiny z celé České republiky, takže ze Slezska přijede Albin Vagaj se svou skupinou, což jsou ty romský sbory, který má Armáda spásy. Potom tam přijede Střebichovic pod Orebem, další chválící skupina i s kazatelem, právě který překládal ten nový zákon do romštiny, Onivo zakonos. A jich určitě přijede ještě mnohem víc lidí. Přijdou místní i přespolní.
1: Koho si pozvali jakoby hlavního hosta?
2: Tady to je romská církev, kde je většina Romů v Ústí nad Labem, ale rozhodli si, že se pozvou jako slavného a dobrého kazatele. To je tak, že někdy není důležité, kdo je Rom a kdo není, ale důležité to evangelium, jestli dokáže promluvit tak, že se dotkne srdcí lidí. Josef Bajus bude kázat při té bohoslužbě, která bude v sobotu dopoledne. A proto si ho jako vybrali, pozvali ho. Ještě jsem ho neslyšel sám, takže se na ně těším.
1: Pane Vymětele, vy jste předseda pracovní skupiny pro Romy, Ekumenické rady církví. Co tato role pro vás znamená?
2: Pro mě to znamená vlastně vědomí vážného úkolu, že Romové jsou důležitou částí české společnosti a jsou to především jako lidé, kteří jako taky chtějí prožívat boží blízkost, a mnoho z nich jako to má dost těžký v životě právě kvůli tomu, jak se k ním chová společnost. A pro mě to znamená, že jako přemýšlím a spolu s ostatními se snažím přispět k tomu, aby byli Romové v církvi vítaní, aby tam našli domov, aby se jejich situace v církvi, ale i mimo církev jako zlepšovala v české společnosti.
1: Konference je rozdělená na 2 části. My jsme se teď povídali, co se bude dít v první části, bohoslužba, chvály. Co se bude dít v 2. části konference?
2: Po dopolední bohoslužbě bude další z vrcholů, a to je oběd. Mnoho adventistů umí velice dobře vařit, to jsou ti hostitelé. A pak bude odpolední čas od 2 hodin, to bude taková víc konferenční, že budou představitelé různých církví z těch romských sborů především mluvit o tom, jak se věnují službě s Romy a pro Romy a jak Romové třeba slouží těm ostatním taky. Tak to budou takový krátký vstupy, které budou trvat asi 2 hodiny. Představím tam a budu tam taky prodávat brožuru Romské duchovní texty a písně, která romsky se jmenuje Romane Ledevleskere texty tche oddila. Protože jsou to z různých míst sbírané texty, tak Romové mluví v různých dialektech romštiny. Podle toho, kdo odkud přišel ze Slovenska, takovou romštinou mluví. Docházelo k jazykovým úpravám, ale právě ta pestrost těch dialektů je zachovaná, každý si přijde na své. A je to vlastně podobně jako v Bibli, protože Bible taky není v jednotném slohu. Starý zákon je hebrejský a aramejský a nový zákon je řecky a ještě je tam několik aramejských věd zapsaných řecky. Takže máme nejméně ve 3 jazycích i nový zákon, tak to je dobrý, že tu naši brožuru máme taky v různých dialektech.
1: Kolikrát za rok jako romská komise se scházíte?
2: My se scházíme někdy online a někdy fyzicky. Online se scházíme častěji, ale chybí nám to, abychom se potkali a mohli spolu pít to kafe a povídat si. Takže aspoň tak 2x až 3x se scházíme taky fyzicky a třeba ještě 3x aspoň online.
0: To je pro dnešek vše. Pelikerauhoj se nás Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nezaměstnanost v celé České republice se třetí měsíc v řadě nezměnila. V Píšti na Pelhřimovsku nebudou komunální volby. Hokejisté Plzně v 9. kole domácí extraligy porazili České Budějovice. A zítřejší počasí za frontou se citelně ochladí. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Nezaměstnanost v celé České republice se ani v září neměnila. Na 5% zůstává třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září téměř 370 tisíc lidí a volných míst bylo více než 100 tisíc. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO upozorňuje, že na jedno volné místo statisticky připadá 3,5 zájemce. Meziročně nezaměstnanost stoupla. Loni v září byla na hodnotě 4,5%. Husinecká přehrada na Prachaticku dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže a odtok do Blanice, proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 zhruba na 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, říká ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun.
2: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další, například ekologické funkce, a nebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
0: V Píšti na Pelhřimovsku zítra a v sobotu komunální volby nebudou. Po sérii rezignací totiž zůstala na jediné kandidátní listině pouze 3 jména. V Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat nové senátory.
3: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdaly na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývaly jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Olomoucké výstaviště Flora od dneška do neděle hostí tradiční přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu Podzimní flory budou také floristické soutěže nebo gastronomický festival Olima. Hlavní expozici návštěvníci tradičně najdou v pavilonu A. Upřesní mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
4: Hlavní úlohy je tu české profesionální zahradnictvo. Předná česká floristka Klára Franz Vavříková při tvorbě expozice vychází z motivů zeme, slnka, vody a moudrosti, ktoré prepája s českou krajinou a prácou poľnohospodárov. Pracuje pritom s českými výpiestkami, ovocím, zeleninou, kvetmi, okrasnými aj ovocnými drevinami a doplňa ich floristickými aranžmánmi. Sport.
0: Hokejisté Plzně v předehrávce 9. kola domácí extraligy porazili České Budějovice 4-1. Další dnešní duel se ještě hraje. Sparta Praha hostí brněnskou Kometu a na konci druhé třetiny Sparta prohrává 1-2.
1: Počasí.
0: Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti. V noci na pátek by mělo být oblačno až zataženo. Ve východní polovině republiky déšť nebo přehánky, ty budou ale od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle objeví i bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme postupně ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Minima ráno mezi 9 a 4 stupni. Zítra přes den zpočátku dne jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Maxima zítra mezi 11 a 15 stupni. Na jihu Moravy až 17, povane mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 po pojíždí kolony za Prahou směr Brno od kilometru 13 pojedete zhruba 20 minut k omezení u Šmejkalky na kilometru 24 a na silnici 19 u Tábora omezuje průjezd nehoda 3 osobních vozidel se zásahem záchranářů. Je to na cestě do Milevska a Písku a kolony jsou v obou směrech. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem Thálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažil i to, že nebyl do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiný věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě jo. V těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Mm. Kdy přišlo herectví?
1: Na
0: gymnáziu, to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopníkem v rodině, v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec ne.
0: Byli ochotníky aspoň.
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jediný. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapeni, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jste jim řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Ženou stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo, takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurs toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně, já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili a je to to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny. Takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskérek v čele s Janičkou Bílkovou. A já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
1: No, to čeká divák. Asi já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a věděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a věděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.

cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Sim.

Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra

0: Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let, v roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mánesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že to, je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Tak, jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, vy jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně u vytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste mi v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment. Mm-hmm.
0: Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se musel vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje, že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře, a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý. Takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, jo. Nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje, do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo wow? Dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. To ale nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme i do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejnej v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se protili ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo.
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takový spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucaný a zhubnul jsem. Jestli, no jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká. Nenapadá mě, no. Kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadržela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový a seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gábiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Arthura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takový život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, těm se to nesmí, těm se to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že...
1: Můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější? Musíte používat více těch hereckých prostředků? Nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony?
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží potom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval ten takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to
1: jo.
0: Po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Letošní komunální volby se rychle blíží. Volební místnosti se otevřou zítra odpoledne. Nemocnice ve Friedlandu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. A zítřejší počasí za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Volební místnosti v celé České republice se otevřou zítra odpoledne ve 14 hodin. Lidé budou volit své zástupce na radnicích. Část voličů bude také vybírat nové senátory. V pátek bude možné volit až do 22 hodin. V sobotu pak tradičně od 8 do 14 hodin. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom dlouhodobě hospodařila ztrátově.
2: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
3: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
2: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Krajská nemocnice v Liberci do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Friedlandu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice, kam by část péče z Friedlandu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
4: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale potom otevření CUMu může dojít řadě změn, které odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči. Sport.
1: Hokejová extraliga má dnes na programu 2 duely 9. kola. Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Pražská Sparta přivítala brněnskou Kometu. Utkání se stále hraje. Po základní hrací době je stav 3-3. Čeká nás prodloužení. Počasí. Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti, v noci proto bude oblačno až zataženo, ve východně polovině území s deštěm nebo přeháňkami, ty ale budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle mohou vyskytnout také bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer v severozápadu západní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra kolem 9 stupňů, ojediněle až 15 a na jižní Moravě až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha opatrně za sjezdem na chodce rady na kilometru 25 v omezení u Šmejkalky stojí v levém pruhu osobní vozidlo s defektem. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Vitana. Podnik, který, jak hlásala dobová reklama, vaří i za 5 minut 12.
1: Říká vám něco firma Vitana?
2: To je jídlo nebo přípravky na jídlo, koření?
3: Ano, ta vyrábí koření, který i používám.
1: Jak myslíte, že je Vitana stará? Jak dlouho je na trhu?
3: Tak předpokládám, že to je česká firma, tak si myslím takových těch 60-70 let určitě.
1: Jaké znáte výrobky od firmy Vitana?
2: Jaká dochucovadla, teď mi napadá Vitacit, ale to nevím, jestli souvisí.
3: No, já hlavně používám takovýto polívkový koření a potom i ty bujony, jsou taky Vitana, i polívky vlastně občas na chatě používám.
1: Jak dlouho polotovary, tudíž i firma Vitana je na našem trhu?
2: Třeba od 50. let minulého století, nevím, typuju.
0: Už v 50. letech minulého století šetřili socialistické ženy každou minutu. Po šichtě v práci předložili rodině gulášovku z pytlíku a knedlíky z prášku. Vitana, výrobce instantních pokrmů, se stala synonymem pro rychlé vaření doma, na chatě i pod stanem. Na počátku byla polévka v kostce, kterou vyráběla firma Graf, založená právě před 100 lety. A vlastně ne, to bychom předbíhali. Na počátku byly, dalo by se s jistou nadsázkou říci, lovci mamutů. Bujon, tedy silný vývar, který se obvykle připravuje pomalým vařením masa, kostí, zeleniny a dalších ingrediencí ve vodě s trochou soli, si podle archeologických výzkumů vařili už naši praprapředkové. Ze zvířecích kůží si vyrobili cosi jako varný sáček. Naplnili ho vodou, vložili ho do vyhloubené jámy a důkladně obložili rozpálenými kameny. Do ní pak přihodil pravěký kuchař sobí či mamutí maso a kosti a ještě přidal to, co zrovna rostlo před prahem neolitické chýše. Polévky znali starověcí Egypťané i Římané. Tehdejší labužníci připravovali tekuté pokrmy, obdobu našich bujonů, zvané potus, ze slova píti, do níž se přidával pórek, cibule, česnek, mrkev či petržel. Polévky, zvlášť masové, měly své místo i ve středověké kuchyni. Hovězí polévka se jedla samotná nebo tvořila součást kaší z mouky, krupice či tlučené rýže. Výživná polévka se také stala lékem na kdejakou chorobu a dodávala sílu ženám v 6 nedělí. O instantní polévce bychom mohli začít mluvit až v souvislosti s mořeplavci. Nechat hodiny probublávat masový vývar na nejisté palubě zámořského korábu, to není zrovna dobrý nápad. A tak prý slavný mořeplavec James Cook přišel v roce 1772 s převratnou novinkou. Na expedici do Tichomoří sebou údajně vezl pevnou, mazlavou a trvanlivou hmotu, která vzešla z dlouhého vaření vývaru. Počátky polévkových polotovarů leží ve Francii, kde chemici Joseph Proust a Antoine Parmentier vařili silný vývar, dokud nezískali sirupovitou konzistenci. Nalili jej do forem, nechali zrosolovatět a pak vysušit. Tyto kostky se pak rozpouštěly ve vařící vodě. Jimi vyzbrojená táhla evropskými bojišti Napoleonova armáda. V roce 1873 rozjeli v Německu bratři Karl a Alfred Knorrovi biznis se sušenými polévkovými směsmi, které o pár let později vylepšili na polévkové pasty. Uvedli na trh řadu polévek, úplně první z nich byla hrachovka. V možnosti zajistit prodělníky z továren náhradu drahého masa na základě luštěnin bohatých na bílkoviny viděl velkou podnikatelskou šanci i švýcarský mlynář Julius Maggi. V roce 1886 vyrobil první dehydratované polévky z hrachu a fazolí. A měl úspěch, protože byly výživné, rychle hotové a levné. V českých zemích začala být firma Maggi známa na počátku 20. století a měla u nás i svou pobočku. Jejím největším konkurentem byla pražská firma Graf. A tím se konečně dostáváme na počátek příběhu firmy Vitana.
4: Je třeba ta rychlá instantní o něco, nechci říct ošizenější, ale přece jenom ne tak dokonalá jako ta pravá pytlíková?
5: Lidi si někdy myslí, že právě tím, že je rychlejší, tak to musí být něčím víc ošizený.
6: V Byšicích si s ředitelem vývoje Vitany Vladimírem Mackem povídala Světlana Lovičková.
5: Oni vlastně ty instantní polévky přišly s vývojem technologií, nejvíc technologie vymražování, to znamená klasicky zeleniny, když usuším zeleninu, tak je potřeba ji pak vařit 10 minut. Stejně jak když si sušíte doma houby, je potřeba je namočit, chvíli vařit. To vymražování, kdy se ve váku odpaří ta voda, ty zeleniny, suroviny jsou pak křehčí, tak je opravdu stačí zalít jenom horkou vodou a oni změknou během těch pár minut v ty horké vodě. Ty instantní polévky, ty začaly se vyrábět zhruba před 22 lety a taky ten trh je nejprve nepřijal, nejprve se balili do krabičky po třech, moc se to nechytlo. Až vlastně, když se udělali dvojsáčky, ten slogan, když jsem začal říkat polévky do hrnečku, tak najednou ty lidi to slovo, to spojení s tím hrnečkem, tak všem to najednou bylo jasný. Aha, dám si ji do hrnečku, zamíchám, mám ji připravenou. A ty polévky pak právě tím, i jak začalo víc lidí pracovat v kancelářích, tak taková rychlá svačina, tak se opravdu uchytili.
4: Zatím jsme mluvili o těch pytlíkových, ale když se tady podívám, tak tady je polévka, která vypadá trochu jako olejovky v umělé hmotě, anebo je tady dokonce klasická polévka v té zavařovací sklenici.
5: Je část spotřebitelů, který mají stále k polévce v sáčku určitou averzi nebo předsudky, že přeci když je to prášek, takže to nemůže být tak dobré, zdravé. Přestože je mnoho surovin, které v kuchyni jsou sušené, ať jsou to ovesné vločky, těstoviny, jak jsem zmínil, houby, koření, přesto jsou podezřívaví a proto jsme právě vyvinuli polévky v pastě. Takový nejprodávanější z nich jsme navázali na tradiční recepturu kulajda, kde jsou právě i sušené houby. A ta pasta u některých právě těch typů gulášova, takových pastovitých, kremovitých polévek, tak zajistí intenzivnější chuť. A ty tekuté polévky zase, je to větší balení a snažili jsme se, jak je tady napsáno, zelenina z pole přímo do sklenice, tak to děláme ve spolupráci se sesterskou firmou. Z pole se přivádí ty suroviny, i hned se zpracovávají sezóně a zde jsou úspěšný, bych řekl, ty luštěninové polévky, které i tím zavařením ta chuť je intenzivní.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnik Graf vznikl roku 1919. O rok později zahájil malovýrobu sladových výtažků v Praze pod Babě a v zápětí se zaregistroval jako akciová společnost. Nedlouho na to firma koupila budovu cukrovaru v Byšicích, zrekonstruovala ho, přesunula sem svou chrudimskou pobočku, v Praze vybudovala velké sklady a nové sídlo firmy na Florenci. Postupně rozšiřovala sortiment a stala se největším českým výrobcem polévkových přípravků a polévkového koření. Jejím hitem byla Gráfova polévka v kostce, která spatřila světlo světa roku 1924. Jedna za 6 haléřů, no nekupte to. V té době ale bylo výrobců instantních polévek mnohem víc. Údaje hovoří o 26 výrobcích jenom v České republice. Začal čas instantních potravin. Co k němu vedlo? Ve druhé polovině 19. století, kdy rostly továrny jako houby po dešti, se začala zvyšovat i zaměstnanost žen. A protože po dlouhých hodinách v práci neměly dělnice už čas na zdlouhavé postávání u plotny při přípravě masového vývaru, začaly být bujony v kostce velmi poptávaným zbožím.

Dobový deník sociální demokracie Právo lidu upozorňoval na chudobu dělnictva, které si nemůže kupovat maso ani mléko, a zveřejnil rozsáhlý inzerát výrobce levného masoxu, čili takzvaných gráfových kostek. Pod palcovým sloganem Při zdražení mléka firma vysvětlila, že nutno k snídani upravit i místo kávy polévku. Ušetří se tak na mléku, navíc je to prý zdravější. Před 50 lety používal lid ke snídani, ač bylo mléko levné, výhradně polévky a byly mnohem zdravější než dnes. To prý tvrdí i věhlasní lékaři. Polévka, která má nahradit kávu s mlékem, však musí být dle inzerátu uvařena z gráfovy kostky. Talíř výtečné silné hovězí polévky dá gráfova kostka za 6 haléřů, kdežto šálek kávy přijde na 15 haléřů, neb jak mléko, tak i káva a cukr značně zdraženy byly. Inzerát varoval čtenáře před zbytečným a neuváženým vařením masa, když je možno uvařit polévku z kostky. Dbejte však, aby se vám dostalo původních gráfových kostek, neb pouze tyto jsou zaručeně odvar hovězí polévky a proto neobsahují ničeho jiného než výtažek masitý s přísadou veškerého

0: má vypadat a na vstupu zase ty suroviny.
1: Tady se mi zdá, jako kdyby ve všech těch nádobkách, jak tam koukám do té kuchyně, tam všude bylo takové to jenom polévkové koření, nebo co to je, nebo je to sojovka?
0: Tady kolegyně pracují na sojové omáčce a worcestru. Testují tady právě nové suroviny, protože ve worcestru tam je jednak hodně koření, různého hřebíček, skořice a je tam i třeba víno, takže teď tady máme nějaký vzorek vína, takže zkoušíme, jaký má vliv na senzoriku a kyselost toho výrobku.
1: Takže když si koupím worcester, tak není worcester jako worcester. Pak třeba koupím od jiné firmy, tak ten pokrm má potom worcesteru jinou chuť?
0: Je to tak, protože i když se třeba někdy někdo přiveze ze zahraničí nápad nějaké omáčky, jestli umíme napodobit ochucovadla, tak někdy, i když přesně si přečtete ve složení podle etikety to složení, vezmete si suroviny, namícháte ten výrobek, tak zjistíte, že ta chuť je jiná. Je to prostě daný těma surovinama, pokud obsahuje 20 surovin, tak prostě každé víno může být jiný, povidla jsou jiný, koření je jiný, takže i když odhadujeme ten poměr, uděláme si 5 různých variant, tak přesto může být ten originální vzorek jiný.
1: Voní to tu krásně. Vaše kolegyně mají v hrncích... Co to je? Hnědá tekutina.
0: Ne, my si tady připravujeme i právě pro výrobu technologický postup, takže nejen, že si to připravíme, tak je i důležitý, v jakým třeba pořadí se ty výrobky připravují, v jakým pořadí se vaří, jak dlouho, při jaké teplotě. V malým někdy to funguje krásně a někdy nás ta výroba překvapí, že v tom velkým je to někdy horší a někdy naopak i lepší, protože v tom větším, na těch míchačkách nebo ty varně se to líp uvaří, líp rozmíchá, takže třeba barvivo, nebo když použije nějaký kurkumín, tak tady, když to tady kolegyně Eva rozmíchá ručně, tak je to, ta intenzita třeba ty barvy od toho kurkumínu je nějak žlutá, ale ve výrobě, když pak jsou tam ty míchačky intenzivnější, tak ta žlutá najednou může být ještě větší, proto pak buď ubereme barvivo nebo upravíme ten technologický postup, jak to připravovat.
1: To je dobře, že jste zmínil barvivo. Snažíte se do těch výrobků dávat barviva přírodního charakteru a nebo prostě hlavně, aby to mělo barvu, dáme tam nějakou chemickou sloučeninu?
0: Všechny barviva už jsou přírodní. My tím, že právě vyrábíme i koření v pobočném závodu ve Varnsdorfu, tak hodně, já nevím, papriky nebo extraktů z papriky, kurkumu, tak tyto všechny přírodní koření, které mají zároveň i tu schopnost barvit, tak je se snažíme využívat. Je i třeba černá mrkev, která má intenzivní tu červenou barvu. Ta nabídka ze strany dodavatelů je větší a větší.
2: Ve středních Čechách spolu soupeřily firmy Maggi a Graf. Továrny si postavili z bývalých cukrovarů. Graf měl, jak už víme, továrnu v Byšicích, v Kralupech nad Vltavou vyráběla tuzemská pobočka koncernu Maggi. A právě jejich sloučením vznikla po druhé světové válce Vitana. Po osvobození byla na společnost Graf uvalena národní správa a správcem se stal dlouholetý zaměstnanec Jaroslav Srb. Roku 1948 byly výměrem ministerstva výživy národním správcem ustanoveny Československé mlýny v Praze. Firma pak byla znárodněna a začleněna do velkonákupní společnosti družstev. Roku 1951 byl závod převeden pod Sdružení tuků v Praze s názvem Průmysl polévkových přípravků, tedy PPP Byšice. O rok později byl podnik přejmenován na Vitanu Byšice. Ochranná známka Vitana byla zaregistrována roku 1950 a v prosinci téhož roku začala výroba prvního výrobku značky Vitana. Šlo o tekuté polévkové koření, jehož složení bylo prakticky identické s dosavadní produkcí značky Maggi, které díky tomu už stát nemusel oficiální cestou v rámci zahraniční licence vyrábět v dosavadním objemu. Jak vznikl název Vitana? Vita latinsky znamená život, vitalitas, životnost. Její typické výrobky byly tekutá polévková koření, polévkové základy, masox, dehydrované polévky, čekanka, žitovka, karo, melta. Od roku 1947 byla Vitana jediným výrobcem kyseliny glutamové ve střední Evropě. Ta se vyráběla v pokusném výrobním zařízení v rámci závodu. V roce 1957 se na českém trhu objevují první polévky v sáčku. Gulášová, hra

0: Černochová se Slaninou, Slepičí a Flíčková. O 3 roky později je tu začátek výroby bujónové kostky Masox v Byšicích a po dalších pár letech přichází rozšíření nabídky o řadu výrobků na pečení. Výrobní kapacita závodu v Byšicích utěšeně rostla. Celkový nárůst výroby polévkových přípravků z let 1949 až 1958 činil z 3343 tun ročně na 5677 tun za rok.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku 60. let byl k podniku Vitana přičleněn pardubický závod Kávoviny. I ten má dlouhou historii. V roce 1896 založili v Pardubicích Johann Heinrich a Robert Franskem továrnu na výrobu náhražkové kávy. Čekanku zpočátku dováželi ze zahraničí, pak ji začali pěstovat v Polabí a rozvinuli také z brusu nový obor sušařství. Franskovka, Karo, Perola, to byly některé kávovinové nápoje předcházející pozdější meltě, žitovce nebo sladovce. Pamatujete? Ale to už by byl jiný příběh.
2: Jsou teď v trendu spíš jednodruhová koření anebo různě namíchané směsi?
3: Obě ty kategorie se rozvíjejí. U těch jednodruhových je vidět, jak lidé začali více cestovat, mají větší povědomí. Takže jsme uvedli i koriandr, uvedli jsme právě kurkumu. Prostě lidi ty věci, co dříve bylo jedno koření kary, namíchaná směs, tak dneska mají zájem mít víc těch druhů nebo přímo si i sami třeba doma namlít, připravit. To je takový jeden trend. U těch směsí tam určitě máme takový tradiční, co se prodávají už roky, grilovací, ale je, jak říkáte, trend určitě, že třeba lidi chtějí vidět ty kousky, takže na grilování jsou třeba drcený koření. Určitě je trend snižování obsahu soli. Vedle třeba grilování letošní rok byl ve trendu salátový zálivek, protože kdo griluje, připravuje salát, takže jsme připravili salátové zálivky suché, připravili jsme i dressingy už tekuté.
2: Tady jsem v kuchyni a vlastně nejsem v kuchyni. Tady jsou boxy, tam je prostřeno, tak teď jenom hospodo noste na stůl a budeme chutnat.
3: To je takzvaný interní panel, využíváme vybrané zaměstnance, který mají možnost, když testujeme výrobky, tak většinou pravidelně v úterý, ve čtvrtek, otestováme novinky nebo upravené výrobky, pokud třeba testujeme novou surovinu nebo úpravu, tak si to vlastně necháme takhle ověřit, jestli buď poznají rozdíl, nebo naopak ze třech třeba si vyberou, která je nejvíc chutná. Ten standardní postup je senzorika, ochutnají vůně, konzistence a pak celková preference. To je takový nejčastější model, který tady využíváme.
2: Máte takové ochutnávače, jako měl každý panovník na svém dvoře. Buď to přežijí, nebo ne.
3: To je pravda, máme takhle ochutnávače, oni za odměnu pak tady většinou kolegyně Dana napeče, takže mají nějakou odměnu a motivaci a i třeba z těch balících zkoušek nebo z testů, tak pak mají možnost si třeba vzít ty vzorky a i třeba vyzkoušet doma. Je pravda, že pokud je třeba výrobek, že je tam pro nás důležitý otestování ty přípravy, třeba u moučníků, že si je jednoduchá, jestli se jim to povedlo, tak dáváme i vzorky domů s dotazníkem a ty lidi s to přes víkend můžou ozkoušet a máme i právě zpětnou vazbu třeba k ty přípravě, protože tomu člověku, co na tom třeba půl roku pracuje, to připadá ten návod zcela jasný a už tady má zaběhlý, že si dá troubu natolik a že mu to hezky vyběhne a funguje to a pak doma vezme člověk, který nemá takové zkušenosti a teď zjistí, že ten návod je nepřesný nebo že mu to tak nefunguje.
2: Říkáte, že děláte zkoušky i těch třeba cukrářských nebo pekárenských výrobků. Takže já si vezmu vaši bábovku, doma si ji upeču, pak vezmu recept po své babičce, upeču druhou bábovku a dám vám ochutnat. Poznáte, která je která?
3: Kolegyně, která má ty moučníky na starosti, to určitě pozná. Já doufám, že bych to taky poznal, ale...
2: A která bude lepší?
3: Můžou být jiné. Čím tradičnější výrobek, tím je někdy těžší udělat třeba tu recepturu. Typicky takový ty svíčková omáčka, nebo jak říkáte, tady ty bábovky. Prostě jsou lidi, kteří vždycky tam chtějí trochu kaka, někdo jí má radši nadýchanější, někdo má radši suší, takže někdy je opravdu těžký říct jeden recept. Prostě oba jsou dobrý, každý je trochu jiný.
1: Potřeba šetřit čas se v celé své kráse, či obludnosti, chcete-li, v Evropě ve velkém rozšířila až po druhé světové válce v souvislosti s ženskou emancipací. Pracující ženy ztratily zájem vystát denně dělík u plotny a proto začaly ještě hojněji používat instantní bujony a polévky. A nejen to. V roce 1958 vtrhl do světového způsobu stravování další hit. Tehdy totiž pan Momofuku Ando poprvé zalil své instantní nudle horkou vodou. Potravinářská novinka se raketovou rychlostí šířila z Yokohamy do celého světa a už v 70. letech dosáhly nudle v polystyrénovém kelímku v Evropě a především v Americe téměř kultovní obliby. Někteří z nás si bez polévky nedokáží představit pořádný oběd a pro jiné není polévka nic než trocha obarvené vody s něčím. Výhodou polévek je, že je lze připravit na mnoho způsobů a výživoví poradci doporučují konzumovat alespoň jednu porci polévky denně. Pokud chcete uspořit čas i peníze a sáhnete po kostce bujónu, mějte na paměti, že čtvrtinu až polovinu takové kostky může tvořit sůl. A se solí bychom měli v našem jídelníčku šetřit. Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým strávníkům konzumovat maximálně 5 gramů soli za den, tedy zhruba jednu čajovou lžičku. Jenže Češi si ji dopřávají až 3x tolik. Po Maďarech a Chorvatech jsme třetí nejsolivější národ Evropy. Jak radí nutričtí specialisté, právě bujóny a některé dehydrované výrobky, kořenící směsi a dochucovadla jsou složky jídelníčku, které bychom z něj měli jednoduše škrtnout. Pokud ovšem nemáme chuť riskovat kardiovaskulární choroby, osteoporózu nebo nechceme přetěžovat ledviny a přibývat na váze.
2: Tohle je velká spižírna, velký sklad.
3: Tady máme vzorky všech surovin, které používáme a i všech výrobků. Takže když přijde nová dodávka, tak z laboratoře odeberou vzorek. Ten vzorek posoudí, jestli je stejný, pokud vyhovuje, tak nám ho dávají sem na vývoj, kde si ho založíme a zase ho používáme buď na přípravu těch nových vzorků, nebo když je třeba ve výrobě něco nepovede, kvalita to zastaví, tak zase pro porovnání, abychom věděli, jestli ty vstupní suroviny jak vyhovovaly.
2: Tady vidím nápisy zelenina, mleta, instantní suroviny, těstoviny, mouky, ale také maso.
3: To jsou masové polotovary. Sušené maso není tak lákavé jako čerstvé maso nebo upečené maso, ale jako doplněk do těch polévek, tak myslím, aby dávalo tu chuť a aby potom uvaření mělo tu správnou konzistenci. A nebo slouží pak zase i jako polotovar pro výrobu třeba játrových knedlíčků. Kdy docela ten vývoj nám dal taky zabrat, protože ten knedlíček musí být po 10 minutách pořád knedlíček, nesmí být uvnitř suchý, musí mít tu správnou konzistenci, chutnat, hezky plavat. Aby se nerozpadal nebo neměl ten suchý střed, tak taky to docela zabralo kolegyni, co to vyvíjela. Pravda, že hodně těch výrobků třeba balíme více složkově, právě aby na konci v tom sáčku byl ten správný poměr sypké části a třeba kousku zeleniny, tak oni se míchají zvlášť, protože kdybych se míchali dohromady, tak se rozbijou ty zeleniny, protože jsou křehké. Pomalu vymícháme ty zeleniny, zvlášť vymícháme ten základ v prášku, který zase naopak mícháme hodně intenzivně a pak máme baličky, které dokážou balit dokonce i třísložkově. Takže u ty polévky, jak jsme se bavili o knedlíčkách, zvlášť ty váhy navážejí knedlíčky, zvlášť nasypou tu sypkou složku a zvlášť jdou ty zeleniny nebo těstoviny tam ještě. Takže pak víme, že v každém sáčku je ten správný poměr těstovin, směsi se zeleninou a knedlíčku.
1: Podle odborného průzkumu u nás mezi nejoblíbenější polévky patří u mužů gulášovka, držťkovka a česnečka. Ženy mají nejraději zeleninovou polévku, zelňačku a polévku čočkovou. A které osobnosti dějin nejvíce ujížděly na polévkách? Verdi prý při komponování hledal inspiraci v domácí nudlové polévce, zatímco Toscanini se cpal před koncertem polévkou z celeru s rýží. Geniálnímu Michelangelovi nosil sluha do Sixtinské kaple chléb a misku polévky, aby se mistr nemusel zdržovat slézáním z lešení a stolováním. A král slunce, Ludvík XIV., polévky doslova zbožňoval. Klidně prý spořádal na posezení i 4 misky. Továrna, v níž Vitana vyrábí široký sortiment výrobků, dodnes stojí v místech bývalého cukrovaru. Podnik dnes vlastní norský nadnárodní koncern Orkla.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku,

0: 22 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Řidiči v České republice už týden tankují benzín a naftu za regulované ceny. Hokejisté Sparty v 9. kole extraligy podlehli brněnské Kometě. A počasí zítra za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v celé České republice za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější, přibližně kolem 60 haléřů. Zítra budou moci čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléřů.
3: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.
4: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
3: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
5: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích. Díky tomu, že se smazaly rozdíly.
3: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Lidé dnes večer zahltili tísňové linky pražských hasičů. Těm chtějí poradit, jak vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Českému rozhlasu to večer potvrdil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Zásah na místě trvá od včerejšího večera. Hasiči se pokouší vůz vyprostit mimo jiné pomocí speciálních tanků. Na místě jsou podle Řezáče odborníci, se kterými hasiči zásah konzultují.
6: My máme prosbu na občany, aby nevolali na krajské operační a informační středisko ani na krizové telefony, případně k nám přímo na místo zásahu, protože tyto telefonáty velice zatěžují tísňovou linku a můžou znemožnit dovolání se člověku, který by opravdu nějakou pomoc potřeboval.
2: Už 10 let chodí studenti Ostravské technické univerzity darovat krev do tamního krevního centra. Z původně komorní výzvy je dnes iniciativa, do které se zapojují každého půl roku všechny fakulty, včetně učitelů. A právě studenti jsou pro krevní centrum v Ostravě velkým přínosem, říká za centrum Pavla Čapková.
7: Protože my ty mladé hlavně potřebujeme a tím, že si to řeknou mezi sebou, dají si to na sociální sítě, tak tohle je pro nás ta obrovská pomoc. A zároveň za těch 10 let jsme tady odebrali 1000 prvodárců ze studentů, takže to je naprosto perfektní.
2: Gymnastka Věra Čáslavská má novou pamětní desku v Praze 6. Umístěná je na budově tamní základní školy, která je právě po této sportovkyni pojmenovaná. Spoluautorem je Jan Dvořák. Deska je doplněná o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla.
1: Sport.
2: Brněnská Kometa si odváží z předehrávky 9. kola domácí extraligy výhru z Prahy nad Spartou 4-3 v prodloužení a České Budějovice dnes prohrály na ledě Plzně 1-4.
1: Počasí.
2: Za studenou frontou, která aktuálně přechází hlavně přes východ republiky, čekáme ubývání oblačnosti. V noci bude oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami, které budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle budou vyskytovat bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer hlavně v severozápadní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra většinou mezi 11 a 15 stupni, na jižní Moravě až 17, k tomu mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou teď ve středních Čechách. Pozor na dálnici D10. Na výjezdu z Prahy směr Turnov narazilo osobní vozidlo do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Horní Počernice. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu pokaždé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety, navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já se mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý to, my většinou nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moc posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechno se vykouřilo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, nad něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takový pastilky a já jsem to přinesl, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání, a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych tě jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo chemika. Nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Jde o to nemlaskat během toho čtení. No, tak. Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zas by to bylo takový poličtění. To třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to od televizie přišlo mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
2: To ne, tak já jsem pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal. Ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvílema zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Muž přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě, o kolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že ji vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30. To už bych nestihl seriál Na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde. To jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni 3 k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu, kdy se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uvedl téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: No tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, do ty svý.
2: No mě do tý mý koukla Naďa, já se do nich nedívám, já to nestáším.
3: No Naďa koukne do všeho a pak mě řekla, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald. Republika potřebuje lidi, kteří něco umějí, tak dále. Být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no. Tak to byla taková doba, no. Škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě. Já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatý, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervózněla. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života

0: nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posílat toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
1: A to byla, promiň, slavná škola. Tak.
0: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovské, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet, ale teďko jsem za to vděčný, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a nový rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z vřínu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
1: Lákadlo.
0: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky. Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
1: Já to objevil a měl jsem z toho hezkou hodinku, tohle. No, tak. Já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
0: Ne, po skončení, no, a to tak vyjadřuje ten můj vztah, tak to jenom jo. Pro vysvětlení.
1: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matkou. Tady najednou bylo, přiší si obal žákovské knížky s vykřičníkem, no. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krausová. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K. K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov. T je textil. P je papír. KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
0: PE?
1: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. Pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
0: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky. No. A některý to kupovali, se pamatuju.
1: Ano.
0: S tím se šmelilo.
1: Ano.
0: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva, oni se dobře učili, ty přede mnou.
1: No, ne všichni.
0: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
1: Ty byli takový, no, jo, takový, já byl takový.
0: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
1: ano.
0: Tak za mě už byla předsedkyní.
1: A kariéra.
0: Já věděl, Když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si

0: tykaj. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce. Jako, hraješ si s ohněm, holka, no, ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned, tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho a otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
1: No, jo.
0: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla Zolu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propadl u maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
1: Večírek.
0: Tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzy, jsme u maturity a říkám, no tak, ale je to tak, ne?
1: No, a kupovitá oblbovačnost.
0: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků. A bylo vždycky těžké najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestné, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, když jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpise se vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propadl, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 4:15 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá 3. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek. Aha. A já byl úplně zoufalý, protože já jaký výrobek a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly 3 věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty 3 samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říká, no to si děláš srandu, to je tak na třetí třídu, to odhad přesně. A já říkám, já vím, no tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnout dole cenovku. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti poved, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krausovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu říct.
3: Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mindrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. Pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku méně, než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to bylo?
2: Petrol? Sidol a, no a petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtějí, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče myslí, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako. Ale věděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hají a Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění předvánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že jinak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí?
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Z nervozity.
2: Nejvíce smál otec, v jeho šachtovce jsem ten účet našel, tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo, šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, o který jsem toužil, o který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet vodní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. a ten účest zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistických bojovníků. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha.
2: Ty byly no. velmi tristní a jo. byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty
3: no jo.
2: v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano, počasí, hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna, takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí. A já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam, moje. A souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. A říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju, a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdi schánět pro Janu.
3: Dobrý.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají. A tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejich počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebe menší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokoušeje se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky navzájem spojené šňůrami elektrického vedení rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho hned pustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě předčítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku. Naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc, a občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený. A ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého. A když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech. A on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila a dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc. A otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně. Jo, my vám taky, i do nového roku. No jo, jako loni, tak, taky tak. Tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl a honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim. A tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Načež jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je tu čtvrteční noční linka Českého rozhlasu. A dnes budeme mluvit o okamžiku, který jednou přijde téměř v každé rodině. Děti vyrostou, osamostatní se, zbalí si své věci a jednoho dne za nimi zaklapnou dveře jejich někdejšího dětského pokoje. Možná jste na chvíli čekali, jaké to bude, možná jste si později řekli, no už bylo na čase, možná se vám začalo stýskat. Možná vás překvapilo, jak moc vám najednou chyběl hluk z vedlejšího pokoje, boty v předsíni, společná večeře, nebo obyčejné mami, kde mám, nebo tati, půjčíš mi. Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní Děti vyletěly z hnízda. Jak jste odchod svých dětí prožívali vy, nebo vám zůstali doma? Pokud odešli, bylo vám smutno, nebo jste si po letech užili nově nabitou svobodu? Změnil se váš partnerský život a dokázali jste své dospělé děti nechat rozhodovat se po svém, i když jste dobře věděli, že byste to možná udělali úplně jinak? Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i rady. Volejte 731 800 900, volejte noční linku z Línské studio. Na vaše vyprávění se těší Jarka Varpoříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 5 minut po 23. hodině. Přemýšlíme nad tím, co se změní ve chvíli, kdy děti definitivně odejdou z domova. Je to pro rodiče smutek nebo se po čase dostaví i pocit, že začíná nová kapitola života? Vyprávět bude paní Iva a že má o čem hovořit, protože mají s manželem spoustu dětí, ale pokračování už nechám na vás. Zdravím vás do Českého Krumlova.
1: Dobrý večer, tady je telefonu Iva a chtěla jsem jenom přes vás známit s tím, co jsem prožívala. Já mám 4 děti, porod mezi 18 let, což si myslím, že je docela velký rozptyl. Od toho posledního se právě vracím, tomu je 23 let a před pár měsíci si našel přítelkyni, která už má 2 děti. Ale i tak, když od něho odjíždím nebo k němu přijíždím, je to plné smutku a radosti současně. Je to takové zvláštní, protože to mateřské pouto a vlastně taková ta pupeční šňůra si myslím, že u většiny maminek je celoživotní. Není to o tom, že by prostě řekli, tak teď běž a už si dělej, co chceš, a že by si nespomněli, že by prostě na tom tě nemysleli a že by to bylo tak jednoduché, jak si člověk představuje. Když já mám to poslední skoro 300 kilometrů dál.
0: No, takže manžel přišel do vztahu.
1: Do vztahu se svýma 3 dětma.
0: Ano.
1: Já jsem přišla do vztahu se svýma 3 dětma a ještě jedno máme společnou.
0: Jak často se dnes vídáte všichni dohromady, když jste tak početná rodina?
1: Vůbec se nevidíme, protože děti jsou rozptýleny po celé republice a jeden z mých synů žije v Anglii, takže je to ještě o složitější.
0: Tak třeba na Vánoce k vám přijede alespoň většina?
1: Ne, spíš je navštěvuju já, nebo spíš se to odehrává ve smyslu jenom těch vlastně telefonátů a podobně, protože to opravdu docela složité, většina jejich žije na Moravě, na severní Moravě a podobně, my žijeme u Českého Krumlova, takže to taky není zrovna nejkratší vzdálenost, takže je to docela náročné.
0: Jo, a kdo z vás většinou zavolá jako první, paní Evi?
1: Já už odpoledne prostě mi to nedá a já si s dětma telefonuji, máme i na WhatsAppu vlastní soukromou skupinku a prostě řešíme to ale co tím způsobem, protože nevydržíme bez toho.
0: Odchod dětí znamenal pro vás návrat k nějakému koníčku, na který dřív nebyl čas?
1: No, to spíš ani ne, protože těch koníčků bylo tolik a furt se odehrávají do dneška jak ruční práce, tak čtení, jo, takže já jsem to dělala, dělám to pořád a to jsem se a hlavně historie, cestování, toho jsem se nikdy nechtěla vzdávat. To prostě nejde.
0: A bylo pro vás těžké zvyknout se na to ticho a prázdnější domácnost?
1: Jo, to se nedá zvyknout, proto jsou to ty telefonáty, proto jsou to ty návštěvy, proto jsou vlastně ta setkání, protože mě to prostě nedá. Ať jsou to východní Čechy, kde mám ve východních Čechách jednoho syna, druhého mám až u Vsetína, třetí je Vytřici pod Hostýnem a ten čtvrtý je v Anglii. Jo. Je to docela hodně daleko, no, bohužel. No.
0: A myslíte si, že dnešní mladí odcházejí z domova později než vaše generace?
1: No, rozhodně, protože já jsem odcházela od rodičů v 21 letech a to, že tenhle ten 23 letej odešel takhle, proto je souhra náhod, ale nebývá to tak často.
0: Já jsem si říkala...
1: Myslím si, že třeba můj třetí syn nebyl schopný se odstěhovat od svého tatínka, se kterým jsme rozvedení a žije tam vlastně v jeho domácnosti dál, takže vlastně to pouto mezi těma rodičema někdy bývá celou život.
0: A když máte tolik dětí, tak dokážete všem pomáhat finančně po tom, co se osamostatnili? To asi nelze ve vašem případě.
1: To vůbec nelze. Máme to tak de facto fiktivně rozdělené, moje děti, jeho děti a naše společné, jo? Že se snažíme pomáhat, tak je to.
0: No a stává se, když děti přijedou, že máte pocit, že jsou zase doma, vnímáte to, že se vrací domů, anebo že jezdí na návštěvu?
1: Já si myslím, že děti, nejenom, že prostě je, mami, tohleto, jo. A ty vzpomínky, koronaty, Vánoce, narozeniny a podobně jsou takové, že my máme určité zvyklosti a oni si je zaplať vám přenáší do zvyklosti.
0: Tak to má být. Ale není to samozřejmost, tak to vás musíme pochválit, že jste na to šla dobře.
1: No, mně se líbí, že třeba ty zvyky nebo cokoliv jsem prostě já viděl od rodičů, tak to vlastně pokračuje dál, což se mi hrozně moc líbí, protože některé, že třeba dopoledne se baští jenom třeba krupičná kaše na ty Vánoce a nic jiného se nejí, aby večer byl prostě větší, nebo spousta dalších drobností, se odehrává furt dál. A to prostě myslím, že by tak mělo být, že ty zvyklosti odpolední procházka s dětma nebo na nový rok procházky a podobně, že prostě to se u nás podržuje a držovalo a myslím si, že jakákoliv zvyklost, ať pouštění lodiček na ty Vánoce nebo když jsou narozeniny, sejít se, udělat ty fotky se aspoň telefonicky a podobně videorozhovorem, aby to prostě ta rodina aspoň nějakým způsobem byla trošku soudržná.
0: Vy jste mluvila o tom, že syn odešel do zahraničí, do Anglie. To jste zvládla jak? Jak často se vídáte?
1: Vídáme se tak jednou dvakrát do roka. Dokonce jsem i já jela autem za ním. Podívat se, jak to tam u něho vypadá. Byla to šílená cesta, 3000 kilometrů. No, ale dalo se to.
0: Teda.
1: Bylo to šílená.
0: To jste šikovná, že jste se do toho vydala, ale měla jste tu nejlepší motivaci. Jet za rodinou. No, paní Ivo, neskutečné. Jsem moc ráda, že jste se dovolala právě vy jako první, protože opravdu 8 dětí bylo o čem vyprávět. A bylo by dál, ale...
1: Je mi 62 roku, teď se vracím těch 30 kilometrů vlastně z toho Vítřice až k tomu Krumlovu. Takže za chvilku budu doma a už se těším, že prostě si lehnu, že do odpočinu, zítra budu ve volební komisi, takže taky se tam nebudu nudit, takže to bude takto fajn.
0: Takže vy jedete teď od nás tady z Bystřice pod Hostýnem?
1: Ano, ano.
0: Tam jsem byla o víkendu. Taky děkuju vám za zavolání. Přeju vám, ať máte se svými dětmi stále krásný a blízký vztah, i když už každý žijí vlastní život. Ať jsou vaše společná setkání vždycky o to vzácnější.
1: Já přeju všem asi všem vždycky všechno spojení, co to má a ať už nic spokojení a mají kolem sebe jenom radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o dětech, které vyrostly a vyletěly z rodinného hnízda. Vzpomenete si na první večer, kdy jste si opravdu uvědomili, že doma už bude všechno jinak. Krásnou noc přejeme paní Růžence.
1: Děkuju, vám taky přeju krásnou noc.
0: Odkud voláte, paní Růženko?
1: Z Mostu.
0: Tak zdravíme z Moravy do Čech a povídejte, co máte k tématu.
1: Já teď nevím, o čem byla řeč.
0: Mluvíme o tom, jaké to je, když děti vyrostou a odejdou z domova. Máte zkušenost?
1: Aha, mám zkušenost svoji. Obě dvě děti mě opustily a šly z domova a odstěhovaly se. Holka se odstěhovala do Jirkova a kluk se odstěhoval sem do Mostu. A bylo to pro mě úplně hrozná věc, hrozná situace, když jsem najednou cítila takovou velkou prázdnotu. O nikoho jsem se nemohla postarat. Prostě už jsem se nestarala o moje děti, už prostě byly soběstačný, ale cítila jsem takovou prázdnotu, plakala jsem celou noc. Nemohla jsem být v bytě sama, musela jsem odcházet prostě za kamarádkama nebo prostě ven na procházku.
0: Růženko, můžu se doptat, oni odešli obě děti přibližně ve stejnou dobu nebo postupně?
1: Ve stejnou dobu, ano, oba dva.
0: Jak se to tak dokázalo načasovat?
1: No nevím,
0: to je zajímavé. Prostě,
1: no je to zajímavé, on kluk se nejdřív odstěhoval a holka se odstěhovala za ním. Hned asi po měsíci.
0: A jak dlouho vám trvalo, než jste se zvykla, že jsou obě děti pryč? A co vám pomohlo?
1: No tak zvykla jsem si asi tak za 4 roky. I teď si zvykám, už je to 5 let nebo 6 let. 5 let je to, co odešli. A pomohlo mi to, že jsem najednou cítila, že moje víra mi dala naději. Moje víra v Boha mi dala naději na to, že nejsem úplně sama, že mám svého Boha, pořídila jsem si kočičku, koťátko, mám se o koho starat, mám, když prostě jdu domů, tak vím, že se na mě těší, že mě přivítá kočička, s ní mluvím, s ní si hraju a prostě tyhle ty věci pro mě jsou prioritou.
0: A jak často se s dětmi voláte, jak často se vídáte?
1: No, s holkou se nevídám vůbec, ta prostě jako se na mě zlobila, ale teď už spolu mluvíme, teď už je všechno v pohodě, akorát mě nenavštěvuje, protože pracuje do neděle, dělá sociální pracovnici se starýma lidma, takže jako ji nevídám, ale kluka vídám občas, ten chodil ke mně ještě nedávno často a teď už nechodí, protože pracuje. Má takovou práci, dělá finančního poradce a má takovou těžkou, jako na psychiku má tu práci.
0: Zodpovědnou. Začala jste se potom teda víc věnovat sama sobě, nějakým svým zájmům?
1: Ano, ano, začala jsem se věnovat právě tomu, že se stýkám s jednou kamarádkou a s ní vždycky jdu na procházky, do na šibení, jakoby lesíkem. Je tam takový, šibení se to jmenuje, a je to taková jako příroda, prostě plno stromů je tam, jsou tam prolejvačky a tak. Takže tam chodím s tou kamarádkou každý 3., 4. den a prostě se takhle vždycky domluvíme a vyrazíme na procházky.
0: To děláte dobře, Růženko, protože příroda, to je ta nejlepší baterka. Ještě k tomu dobrá kamarádka. To zní dobře. Tak já vám přeji, aby těch osamělých chvil bylo co nejméně a abyste měla kolem sebe co nejvíc lidí, kteří
1: děkuju,
0: vám budou dělat radost.
1: Děkuju. Vám taky přeju, ať máte hodně zdravíčka, přání, ať se vám vyplní přání, jaký si přejete a moc do rády a posílám posinek a poslechnutí a naslyšenou.
0: To je milé, tak Václava Necká, že posíláme.

0: Za 5 minut bude 11:30, vysílá Zlín Jarka Barboříková. A noční linku teď přichází oživit paní Jana z Pardubic. Paní Jana a její povídání. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás zdravím taky.
0: Dnešní téma zná mnoho rodičů, prázdnější dům po té, co se děti osamostatnili. Co vám po jejich odchodu chybělo úplně nejvíc? Jak to bylo u vás doma, Jani?
1: No, je to pravda. Lidi, co přede mnou odpovídali, mají ohromnou pravdu. Protože já, když děti mě odešly do školy, jeden do Plzně a celka do Prahy na vysokou. A můžu vám říct, že když jsem vařila něco dobrého, co oni měli rádi, tak úplně se mě sevřel žaludek a já nemohla sněst. Nešlo to prostě. Úplně mě to psychicky sundalo. Bylo to hrozný.
0: Ano. A co pro vás bylo nejhorší? Řekněte, jak dlouho vám trvalo, než jste si na tu změnu zvykla. Jezdili domů každý víkend?
1: Jezdili domů každý víkend. Samozřejmě vždycky si přišli vyměnit prádlo. Zase za 2 dny jeli, ale když odcházeli, já jsem se vždycky posadila na pohovku a koukala jsem, už jsem si říkala, že jsi blázen nebo co, je to normálně, že děti odcházejí, ale dlouho, dlouho mě to trvalo.
0: Chodila jste automaticky do jejich pokojíků pravidelně?
1: Ano. No, stalo se, že jsem tam nechtěla ani jít, opravdu. No, chodila jsem radši držet do práce, protože jsem působila jako učitelka v mateřinkách a tak snažila jsem se když ten den jak si zapojit mezi ty děti. Že mě to tak trošku vyplnilo.
0: Jani, moje kamarádka mi říkala takovou zajímavou věc, když jí odešly 2 děti. Mě překvapuje, jak já si zvykám těžko a ty děti naopak velmi lehce. Vnímáte to taky tak, že si rychle zvykli na ten nový život?
1: Určitě, určitě. Paní
0: je to vlastně úplný kontrast, no.
1: No, a když se mě smáli na mi, co bavíš. Když jsme za 5 dní doma, jo. Říkám, já vím, říkám, ale já nesmím vařit to, co jste měli rádi a mám to na stole a prostě to nepohodnu.
0: A teď no. Mi prozraďte, Jani, jak to bylo dál, tak toto bylo tedy těch 5 let toho studia, jak to pokračovalo?
1: No, kluk vystudoval 5letý obor s maturou, a tak to bylo 5 let. Byl pryč, odešel, zůstal teda v Plzni. No tak moc se mě to nelíbilo, no ale až získal garsonku a bydlel tam, že jsme mu pomohli zařídit a všechno udělat, tak jsem se sklidnila. Ale dcerka tam byla v Praze, bydlela na koleji, no a

0: když přišla domů, tak po 4 letech, po 5 letech vlastně, tak začala pracovat v závodě u nás. No, ale to už bylo fajn, ale bylo vidět, že je prostě trochu taková, víc rozhoduje sama o sobě. Protože do teďka jako jsem měla, jak si navrhl já, vždycky jsem ji radila, nebo takhle jsme to rozhodovali. A teďka se dovedla rozhodovat sama.
1: No, jak často se teď vídáte?
0: No, ona bydlí ode mě asi 1,5 kilometru.
1: Takže často?
0: Ano, velmi často. Protože kupuje mě, nosí mě nákupy, stará se mě o léky, takže ještě spíš se dělám práci. A, no.
1: A jak je to se synem?
0: A syn ten je první a voláme si často, no tak 1-2x za rok se vidíme. No a dcerka ta zase se s ní vidí často, protože každý týden jezdí do Plzně v Pardubi, protože tam má práci a má 2 roky před důchodem. Už toho tam nechce nechat, protože prakticky ona ten podnik zakládala a je nejstarší pracovní člověk, který tam je. Jo, je to Iskar, je to izraelský podnik a dneska tam dělá vedoucí podniku. Tak říkala, že to už musí dodělat, že přece nenechá ve štiku. Jo, to si pak. No pak se vrátí zase domů, ale myslím, že nedá pokoj a bude pracovat doma. Pro ně teda já. Jo.
1: Tak děkuju vám, Jani, že jste teď s námi vysílala noční linku. Děkuju za to otevřené vyprávění a přeji, aby vám děti dělaly radost i na dálku, hlavně tady v případě syna, a aby těch společných návratů domů bylo co nejvíce.
0: Děkuju moc.
1: Opatrujte
0: se. Teda, já jsem měla velký byt a děvčata a kolegyně mě vždycky říkali, proč ty držíš tak velký byt, když to není možný? To jaká mluvíte se děvčatka, já jsem ráda, když se mi děti domů vracejí. Asi to.
1: Ano, oni se vrací domů. Opatrujte se to. Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Není nám už 17. Písnička, se kterou přichází Petra Janu a Petr Janda, 2 minuty po 11:30. Ať se vám to hezky poslouchá.

0: Máme 6 minut po 11:30. Tady je noční linka Českého rozhlasu. Halo, halo, slyšíme se? Byla tam paní Petra, která volala z Prahy. Ozývala jsem se v rozhlase, ale telefonní spojení nevydrželo, no tak zvedám linku číslo 2. Ptám se,
1: dobrý večer,
0: kdo přichází. Dobrý
1: večer, tady František, Žilochovici.
0: Františku, zdravíme vás, krásnou noc. Pojďme připomenout téma, a to zní, když děti vylétnou z hnízda. Co k němu máte?
1: No, dědes, já vám to řeknu, tak já jsem nikdy neměl rád dělat daleko, dojíždět do práce a být tam třeba týden nebo 14 dní, když jsem dělal někde dál, tak to se nikdy nelíbilo a prostě jsem se snažil to zařídit i dětím tak, aby to taky tak nějak trochu měli, protože vím, co to obnášelo za obtíže, jo. Takže bydlíme v Žilochovici, já jsem se tady postaral nějak o bydlení, jo, a i o práci, takže děláme všichni tady v Žilochovici většinou a podnikáme tady, že samozřejmě, a prostě tak jsme ne...
0: A teď nám odešel i pan František. Tak to nás pozlobila jedna telefonní linka hned dvakrát ve vysílání, tak do třetice všeho dobrého, kdo nás čeká na trojice.
2: Dobrý večer.
0: Prosím, představte se, stlumte rádio, abychom se dobře slyšeli, abychom nepřišli o nic z vašeho vyprávění. Ludmilka, dobře. Tak vy voláte odkud?
2: Já jsem Ludmilka z Brna.
0: Z Brna. Tak, pojďte vy, jak to máte vy, váš vztah k dětem, jak se vyvíjel po tom, co pustili hnízdo?
2: Tak Jaruško, já vám povím, jak odcházeli moje děti ode mě. Takže já jsem byla teda dvakrát vdaná, jo, z prvního manžela jsem měla dvě děti a z toho druhého jednu holku. A tak prvně odešel syn, když mu bylo 16 roků, a to odešel, protože se nesnesl s tím mojím druhým mužem. A to pro mě bylo tak strašně těžké. Šel bydlet k rodičům mojím do Brna. A to jsem strašně oplakala, protože on nešel ani na Štědrý den ke mně. A zůstal s tou babičkou s tím dědečkem.
0: Ludmilko, a co měli za problém?
2: Víte jaký? On na ty děcka žárlil z toho prvního manželství. Já když jsem jim něco koupila na oblečení, tak on na mě. A co mě koupíš? Jo? A dělal hrozné rozdíly. Ta malá holčička, a nebo jim nadával, že nešel s košem, nebo že se dlouho sprchuje. Takový jako prkotiny. No a ta mladá holčička říká, vždycky mu říkala, nekřič na ně, to jsou moje dětičky, já je mám ráda. No, ale abych to nenatahovala. A takže on odešel těhle v těch 16. Mě to strašně mrzelo. A mě to do dneška mrzí. Já když se s ním sejdu, já říkám, duši, já jsem ti tak ublížila, že jsem se teda vdala po druhý. A ta holka z prostřední, jemu už je teď 55, a ta holka prostřední má 52, a ta odešla v 19, nemusela se vdávat. Ale taky říkal, mamko, s ním se to nedá, nezlob se na mě, ale já tady nebudu. Tak šla taky pryč a já jsem zůstala s tou prostřední, ona byla o 8 roku mladší než ta prostřední holka. No a potom se teda, a on pil, on začal pít a chodil dom pozdě. A já, když jsem to tak viděla, tak jsem říkala, ne, já s ním nebudu. A kvůli dětskám. Tak jsem řekla, byt byl můj, tak jsem říkala, tak a ty si běž kam chceš, ale já jedu. Já ke svým dětskám, já jedu do Brna a najdu si byt. Tak dobře, tak jsem se přestěhovala sem a s tou nejmladší jsem žila tady. A říkala jsem, já tobě nikdy neudělám to, co jsem udělala jim, že bych ti dovedla cizího chlapa dom. Já pám, je to možný, že ty děcka mají rádi ti druzí tatínci, ale to si myslím, že to je vzácnost, to musí být ten člověk svatý asi. No a tak já jsem s ní vyrůstala, voda se mnou vyrůstala, když přišli jsme do Brna, když chodila do 7. třídy. No a potom teda šla studovat zdravku a byla hotová, měla teda přerušení, protože se jí stalo, že na lyžích spadla a plotínky jí vypověděli a má to poměrně úzký páteřní kanál. Teď má 44 roku a dělá teda tu zdravotní sestru, ale šla ode mě, když jí bylo, já jsem zdědila byt a já jsem ten byt teda jí nechala napsat a ona byla tam, žila jako s přítelem. A první Vánoce, když jí bylo 19, tak mi říkala, že on si přeje, oni byli strašně, jsou strašně založení jako věřící. A on chtěl, aby ona s ním byla na Štědrý den u nich. Tak já jsem to oplakala strašně moc, protože jsem tady zůstala sama a ona byla u nich, taky říkala, že to oplakala. Ale já jsem na ní pořád tak závislá, že ona mě říká, mamko, ale ty nemáš jenom mě, ty máš ještě dvě děti. Já říkám, Lucí, ale že já jsem s tebou zažila to, že jsme byli sami dvě, tak já mám k tebe takový pouto, že mě to strašně mrzí, chci se pryč. Oni jsou teda, už nejsou nikdo v Brně, jenom ten syn. Jedna je v Černé hře mají postavený, ona v Rosinově má postavený. Vdali se velice dobře, holky mají pány řediteli, takže se mají dobře. Ale já jsem sama. Letos mě to tak jako na mě padlo, že jsem říkala, oni mě dávají peníze všechno, ale to nenahradí ten, ona tady byla minulý týden a říká mě, mami, ale víš co, já mám práce, já jdu ráno na 6 a o 5:30 jsou ještě v ambulanci na gynekologii, jak kdyby si to představit, mami, a mám dvě holky, já nemůžu častěji jezdit, jako s telefonem, jo. Ona říká, já přijdu tak unavená, že se vysprchuju, promluvím s holkama a jdu spat. Takže, a to mě strašně chybí, strašně. Já jsem teďka byla na srazu těch spolužáků a tak jako oni mě všichni jako obdivovali to, že jsou veselá, jo, společenská to. A já říkám, ale já jsem pořád sama, vy si to nedovedete představit. Jaruško, jak jsem si říkala, jestli si nenajdu nějakého chlapa.
0: No, a víte, že teď jsem to přesně chtěla říct. Jestli byste nějakého parťáka nebrala, no to nemusí být úplně partner, ale prostě kamarád.
2: Jako být, jo, ale třeba, aby jsme si měli co říct.
0: No, ono to pro vás muselo být velmi těžké období, když vás váš nový partner nepřijal vaše děti. Nakonec jste se ale rozhodla z toho vztahu odejít, což určitě nebylo jednoduché rozhodnutí, ale věřím, že vaše děti tím asi rozkvetly a pak se toho vážili, protože to samozřejmě bylo s nimi spojené. No a chápu, že když ten posledňáček z toho hnízda vyletí, takže najednou ty pocity osamění jsou na hlavním pořadu dne, ale mně taky přijde to poměrně taková energická, veselá, umíte se sdílet asi jak teda z těch těžkých věcí, tak se taky společně radovat, tak se do toho obojte a choďte do nějakého společenství. Musíte u sebe mít kolem sebe
2: říkala,
0: nějaké...
2: Mami, já jsem měla přítele a on zemřel před 15 rokama a od té doby jsou sama. Ale my jsme spolu nebydleli a to bylo asi dobře, ale teďka oni mě říkají, ty jsi tak veselá, ty pobavíš normálně všechny tady a to není možné, že ty jsi sama. A ta dcera, ta nejmladší, ta mě říká, mami, ty jsi normálně od 650 let zavřela a po covidu úplně a nikam nejdeš, jako od za tebou nepřijde nikdo dom, musíš chodit mezi lidi. A tak teďka po dlouhé době jsem šla na ten sraz, já jsem byla tak šťastná mezi nima, že mě říkali, že jsou strašně šťastní, že jsem přišla. Já jsem nebyla na tom srazu 4 roky.
0: Tak to jsou právě ta společenství, kam musíte chodit, to jsou ty akce, události, kam patříte teď, Ludmilko. Snažte se je vyhledávat, běžte do knihovny, běžte do nějakého spolku. Určitě jsou možnosti. Tak dívám se na čas, musíme se rozloučit. Děkuju ale, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Těšíme se na vaši další návštěvu.
2: Naschledanou, dobrou noc.

0: Už za 7 minut bude půlnoc. Dětský pokoj zůstane stejný, ale jeho obyvatel už přijíždí jenom na návštěvu. I tak může vypadat chvíle, kdy děti opustí domov. Jak jste tuto změnu zvládli vy? To je dnešní otázka. V noční lince Českého rozhlasu se teď na ni ptáme paní Ivety. Volá od Olomouce. Zdravíme vás a máte slovo.
1: Děkuji. Krásnou noc. A já, když jsem poslouchala ty příběhy těch lidí, to je fakt pravda. Ale chci říct, já jsem to vnímala jinak. Já jsem odešla od rodičů v 18 letech. Já jsem strašně si přála mít svoji domácnost, jo, svůj byt, svoji rodinu. Já jsem odešla v 18, jak jsem říkala včera nebo kdy. Já jsem je měla brzo v 19 holčičky, dvojčata. A co chci říct, oni se furt drželi doma, jo. Mně už to připadalo divný. Oni do 26 let, oni studovali, furt studovali, vysoké školy a tak. A do 26 let furt, jak se říká, trčeli doma. A já jsem si říkala, to není normální už, jo. To už není normální. A potom ta jedna odjela teda do Ameriky. Ta druhá na Sicílii učila děti anglicky. Ta v Americe studovala, si dodělávala jako ještě práva, aby tam mohla pracovat. Takže vypadli z domova, jak se říká, v uvozovkách vypadli. Já jsem byla ráda, že prostě vypadli, protože mě už to připadalo divný. Jim bylo 26 a furt trčeli doma. Já říkám, to snad není normální. Takže pak ta jela z Ameriky, si udělala 2 vysoké školy ještě tam, ve Washingtonu a Bostonu. Jako jo, roční vysokou školu si tam dělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít a pracovat, oni furt Amerika, Amerika, tak ona si udělala tam rok v angličtině, to studovala, to jsem nechápala. V angličtině studovala Washington for
0: Dobře,
1: Lawyers.
0: Ivetko, ale zpátky k tomu tématu, mluvte se spíše o vás, jak vy jste to prožívala. Vy jste teda paradoxně jedna z těch, které říkají, no děti měly odejít z domu dřív, než...
1: No, oni furt trčeli doma, mně už to připadalo divný, jako. Já říkám, Ježišmarja, kdy se osamostatní. No a nakonec teda uzavřu to nakonec. Ta jedna je v Praze, teda. Nakonec se ráda vrátila, protože v té Americe nenabyla uplatnění. Jo. Oni ubrali jako pomocnou advokátku. Jo.
0: Jak dlouho teda ona... byla pryč?
1: 3 roky byla v Americe.
0: A byla jste za ní?
1: Byla rok... Prosím?
0: Jestli jste jí byla navštívit.
1: Ne, tam jsem nejela, já jsem měla v tu dobu už pejsky, že? Pejsky a co bych tam dělala v té Americe? Ne, nebyla. A ta druhá dcerka, ta byla na Sicílii, učila tu angličtinu, ty děti. Tak ta se taky ráda vrátila, takže ta je v Praze, ta jedna. A ta jedna je v Kladně, takže konečně jako potom ta, co je v Praze, ta dcerka, ta si tam... koupila potom byt, napřed byla pod nájem, jenže platila 25 tisíc pod nájem, že? Tak si potom vzala úvěr, koupila si tam teda byt, zrekonstruovala ho a žije v Praze a pracuje jako advokátka. Dělá ještě překlady pro skřivánka a ta druhá holka moje je teda v Kladně. No, učí angličtina občanka. Takže konečně potom.
0: A jak často se vydáte, jak často je máte doma všechny?
1: Málo, Jaruško, protože já jsem tady u kopečka, že bydlím u lesa a ta je v Praze, že? Tak, ale teďka se zlepšila, že jsme se viděli 2x za rok. Má tu holčičku, měla ji, jak jsem mluvila, v těch 40, porodila holčičku, tak mám jednu jedinou vnučičku, má 5 let, Lilinka se jmenuje, takže teď za mnou byla po druhé, no tak 2x za rok, no. Teď se zlepšila, jinak jsme se viděli jenom tak 1x za rok. Jsme daleko od sebe, že má práci, dělá, je OSVČ, že dělá to, ona má trestní právo, dělá a dělá překlady, ještě překládá pro skřivánka.
0: Dobře, taky Ivetko,
1: odbornou
0: tak,
1: literaturu.
0: Takže já myslím, že ten váš příběh vlastně byl takový pozitivní, že se dá na ten odchod dětí z domova dívat různými způsoby. I tak, že prostě je to fajn, když vylítnou, že se na ně ráda díváte zpovzdálí, podporujete je, no a vám se zase do toho hnízda vrátili. Ne tedy k vám domů, ale alespoň z Ameriky po 3 letech zpátky do Česka.
1: Že za tím nepláču, já to vidím pozitivně, že konečně, jo, do 26 let prostě trčeli doma.
0: Ivetko, děkujeme za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince, mějte se nádherně, posíláme Eagles.
1: Jo, já to beru jako fakt pozitivně.
0: To je dobře. Za minuty bude půlnoc. S vámi je Noční linka Českého rozhlasu a dnes nás zajímá, jestli se na odchod vlastních dětí dá nějak připravit. Nebo člověk pochopí, co ta změna znamená, teprve až po nich doma opravdu zůstane prázdné místo. Volejte Noční linku, těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka.
1: Půlnoc za námi, Noční linka Českého rozhlasu pokračuje druhou vysílací hodinou. Dnes mluvíme o chvílích, kdy děti vyrostou, osamostatní se a odejdou z domova. A rodičům po nich zůstane ticho, prázdnější pokoj a často i pocit, že jedna velká životní etapa právě skončila. Slyšíme dnes příběhy o smutku, samotě, ale také o nových začátcích a o tom, jak se vztah mezi rodiči a dospělými dětmi postupně proměňuje. Pokud jste i vy zažili chvíli, kdy vaše děti vylítly z hnízda, zavolejte do Noční linky a řekněte, jaké to bylo právě u vás. Stejně jako to právě teď udělala paní Vlastina. Zdravíme vás.
2: Tak doktoři mě řekli,
1: Vlastinko,
2: že si budu pokračovat, že skončím v bázincu.
1: Vlastinko. Vydržte, až teď jsme ve vysílání. Až teď můžete začít vyprávět. Předtím jsme spolu mluvili mimo éter. Tak, krásnou noc, vítejte v éteru.
2: Teď jsou v éteru?
1: Ano.
2: Tak. Měla se 4 děti. S prvním manželem jsem měla 3. A ten byl po 21 letech, my jsme museli rozvést, protože byl hrozný ožralec a tyran. A ubližoval mě i dětem a pak mi řekli doktoři, že když to bude pokračovat, že by skončila v bázinci a děti v domově, tak to se ne, říkám, to nesmím připustit. No, tak jsem se rozvedla, já jsem 11 let sama, bylo to dobrý, tak jsem poznala muže, byl o něco mladší jak já, ale to nevadilo, to nepoznal nikdo ten rozdíl a byl hodnej, jenomže měli jsme jednoho chlapička spolu. Na děti bylo, ne na ty první. No a tak se malej měl 3,5 roku a on se zadoval v tě. No a od té doby jsou sama. Děti vyletěly z hnízda. No, jezdí dle možností za mnou. Jeden se dostal do domova důchodců, se o něho pečují, protože mu vrátil barák do povětří od plynu. Takže tam byl hrozně popálený, ale už se z toho dostává. Tak.
1: Vlastinko, tak no, to je náročný příběh. A pokračujte, no, pak se doptám.
2: Ten nejmladší k nám jezdí často, to 14 dní. Já jsem teda skončila na vozíku, mám pečovatelku mozornou, která se o mě stará celý den. A tak kluk jezdí jednou za 14 dní, když je potřeba něco doma udělat, nebo žárovky vyměnit, nebo něco spravit. Tak přijede za mnou ten nejmladší, ale ty 3 holka, tady je blízko mě, chodí kolem mě do práce a vůbec já ji nepřijmu ani kdyby ji přišla, protože mě, já jsem v nemocnici a mě okradlo a řekla, že když z toho budu dělat něco, takže si ještě vytrpím svoje. No, tak mě pak nechá tak, jak jsem spadla do toho na ten vozík, tak jsem přestala o mě starat, tak se mi ujala sousedka, to je ta moje pečovatelka teď strašně hodná. A ten Honzik jezdí za mnou, Štěpánka, ta je strašně daleko, kdyby v severních Čechách a má už tam 2 vnoučátka, takže už pomáhá tam. Jo, holky zavolají, No a to jenom telefonem, to je strašně daleko.
1: No, Vlastinko, no tak ten vztah s tou vaší dcerou, se kterou jste měla problém v nemocnici, tak to je velké zklamání. To je náročné potom stavět nebo vystavět úplně nový vztah. Uvidíte, jak se to bude vyvíjet a jestli se to potom nějaké třeba nějakým zázrakem obrátí. Naštěstí máte někoho, kdo s vámi komunikuje, s kým si povídáte, kdo za vámi přijede, no tak to je pak štěstí mít vícero dětí, protože když se stane nějaká taková událost s jedním dítětem, tak potom na to nejste sama, ještě máte další parťáky.
2: No právě, že ten nejmladší, ten hodně za mnou jezdí, on říká strašně moc. Šipanka ta je daleko, ta by přijala je strašně daleko. 500 kilometrů, to je šílený.
1: Tak děkuji, že jste se podělila i o tak těžkou zkušenost. Přeju, aby vám ostatní děti přinášely radost a aby se časem podařilo zahojit i to, co vás dnes ještě bolí.
2: Ty mě posílají třeba vnoučátek, že telefonu mě dají a nebo mě ukážou fotky.
1: Ano, to jsou nabíječky baterek, vnoučata. Vlastínko, loučíme se. Krásnou noc a krásný nový den.
2: A já jsem skončila na vozíku, no.
1: Naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V noční lince Českého rozhlasu se dnes necháváme unést tématem, které mluví o tom, jaké to je, když si necháme děti symbolicky vyletět z hnízda. Bylo pro vás těžké zvládnout jejich odchod nebo se naučit, že už jim nemůžete radit, rozhodovat za ně jako dřív? Volejte.

0: Někteří rodiče pláčou, jiní začnou cestovat, chodit do divadla, nebo se konečně věnovat tomu, na co celé roky nebyl čas. Co přinesl odchod dětí vám? O tom dnes mluvíme v noční lince Českého rozhlasu a přichází paní Pavlínka z Broumova, z Bílých Karpat. Zdravíme.
1: No, dobrý večer. Já mám 4 dcery a syna. Dceři už bude 60 a poslední je syn, bude mu 50. Takže jsou po 2 letech. No, když nám děti vyrostly, tak jsme si pořídili domek, protože bylo jich dost a zbytek bylo málo místa. Takže jsme si koupili tady domek. Má 6 místností po 20 čtverečních metrech, takže to stačilo. Když děti vyrostly, nejstarší dcera šla do Prahy na zahraniční obchod. No a šla... asi tak byla tam rok a vrátila se, poněvadž se musela vdávat. No, jasně, že bydleli tady u nás. Druhá dcera se vyučila dámskou krejčovou a když se vdala, bydleli taky tady. Vždycky každé chvíli, než se našlo jiný bydlení. No, třetí dcera a čtvrtá se vyučili kuchařkama. No a bydlejí v Broumově. A syn se vyučil truhlářem a bydlí tady u nás taky ve vesnici. Takže všechny máme do 7 kilometrů od sebe. Všechny ty děti. No, jsou jasně pohnaný a kluk ženatej. Takže máme 14 vnoučat.
0: No, to je krásné 14 číslo.
1: 14 vnoučat a ty jsou vlastně taky už všechny celkem dospělí. Už máme taky pravnoučata, takže pravnoučat máme 7 a 8 čekáme prosinci. Ale všichni, když sem přijdou, no je nás 40, když měl manžel 80, tak nás bylo 40 na ty jeho narozeniny. No, ale je to moc pěkný, když je máte takhle blízko. Chodí opravdu často, holky tady jsou každý druhý den. Když jsem byla nemocná, opravdu hodně, měla jsem ten covid, tak tady vnučky se mnou spaly, aby nemusel manžel. Každou noc se střídali, mám moc hodný děti i vnoučata. A pravnoučata, no, snad se taky povedou.
0: Mají dobrý příklad, velmi dobré kořeny. Kdo nejčastěji organizuje rodinná setkání? Povězte nám.
1: 60 let budeme, no.
0: Kdo u vás nejčastěji organizuje vaše
1: akce, aktivity? No tak většinou já
0: akce,
1: a teď
0: aktivity,
1: to už teda dcery, no. Ta nejstarší a ta prostřední.
0: No a řekněte mi, když je vás 40, v tom ideálním případě, když jste všichni, jak jste o tom mluvila, tak kam se vejdete?
1: No, teďka jsme to teda už měli v hospodě, už to ta nejstarší zařídila, oni bydlejí 2 baráky od hospody. A tak už jsme to teda měli tam, no. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsme to měli v Teplicích. Tam je taková malá jako od zahrádkářů hospůdka. No, tak to jsme měli tam.
0: Umíte se to zařídit, aby vás nic
1: nerozdělilo.
0: Tady to odvídám
1: vždycky, jo. No, tak jsem říkala, taky se musím ozvat, no.
0: Ano, bylo to přímo k tématu, bylo to k věci a to my vždycky vítáme. Tak opatrujte se, děkujeme za to, že jste zavolala,
1: no,
0: zdravíme vás,
1: děkuju. Pavlínko. A víte, od kdy já vás poslouchám?
0: Řekněte.
1: To ještě tam byl pan Stupka. To už je takovej chled, co já tu noční linku poslouchám.
0: No teda.
1: No.
0: A jak často voláte?
1: Nevolala jsem ještě asi 2x dávno.
0: Tak to mi nedává smysl. Proč nevoláte častěji?
1: No, nevím.
0: No, tak doufám, že to do třetí se všeho dobrého bude brzy. Zdravíme vás, no, do Broumova.
1: Až něco bude, třeba, no, třeba se zas ozvu. Tak jenom, že abyste to věděli, to opravdu jde. Jde to krásně spojit, aby ty děti byly do té doby, než si našli svoje bydlení tady všude povokolo, tak stejně byly tady a jde to.
0: jde to. No. Vy jste toho živým příkladem, tak děkujeme za sdílení, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Najednou se nevaří pro čtyři, ale pro dva, v pračce je méně prádla, v přecíni méně bod. Takové obyčejné drobnosti si dnes připomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Která z nich vám po odchodu dětí připadala nejpodivnější? Máme 20 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková a zpívá Petr Nať.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na chvíle, kdy se děti poprvé stěhovaly do vlastního. Pomáhali jste s krabicemi s úsměvem, nebo jste měli při pohledu na prázdný pokoj sevřené hrdlo? Odpovídat bude paní Dana. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc i vám do Zlína a krásnou noc všem posluchačům samozřejmě. Já jsem velice pozorně dneska naslouchala a ani jsem původně neměla v úmyslu volat, ale taky mám 3 potomky, kteří už dávno vylétli z hnízda, a takže už jsem to taky zažila. No a o tom chci trošku se rozpovídat. Takže já mám štěstí vlastně i v tom, že nejmladší, teda když se narodila nejmladší dcera, tak vlastně byl rozdíl 12 let od toho nejstaršího syna. Takže oni postupně odcházeli, hlavně odcházeli pak na vysokou. A když zůstal ten prázdný byt, tak to bylo pro mě teda krutý. I když já mám spoustu zájmu i praktických, jo. A mohla jsem se jim věnovat, ale najednou jsem fakt neměla nějak pro koho vařit a komu by chutnalo a tak dále. Takže jako byl to nezvyk, prostě najednou ten prázdný byt, protože já jsem teda už zůstala pak sama. Takže to nebylo jednoduché. To přiznávám, ale zase jsem je vedla k samostatnosti a byla jsem vděčná za to, že samostatní jsou a že to v životě i po těch vysokých školách a po studiích prostě vůbec někam dotáhli. A i když mám teda nejblíž jenom dceru, a to je 25 kilometrů, to je Písku, tak teď už začala zase pracovat po 2 letech a po mateřských a takže je to takový složitější, ale zítra se máme konečně vidět. No a jinak se sejdeme prostě příležitostně. Když jsou nějaké eventuálně moje narozeniny, nebo prostě o Vánocích, o Velikonocích, tak nějak se prostřídáme. Ale je to většinou takový, já už jsem si zvykla na samotu, Jaruško, a já už nejsem zvykla tady mít plnej byt prostě najednou.
0: Paní Dano, takže podle vás se dá zvyknout na samotu?
1: Dá se zvyknout, určitě. Musíte mít nějaké záliby. U mě to je zpěv a kytara, což je prostě největší hobby. To mě vždycky pomůže. A vůbec hudba z CDček třeba nebo z rádia. Prostě ty české písničky, které se převážně hrají v noční lince. A poslouchat příběhy druhých. A jako já už jsem si docela odvykla, já už prostě taky mám nějaký roky, už jsem mi taky po 70 se pryč a dá se zvyknout na samotu. A víte, že máte prostě na dosah. Syn přijede z Prahy jednou za 2 týdny pravidelně, protože ten se stará už teď o zahradu hlavně. No a kterou já mám teda mimo domov. Jako máme i v kolonii.
0: Paní Dano, a chodíte dnes mezi lidi do nějaké společnosti nebo klubu častěji než předtím, když byly děti doma?
1: No, já jsem chodila hodně do kostela, protože víra mě drží a chodím hodně na procházky a to chodím hlavně ke svému starému dubu, kterému vždycky, když se chci vypovídat a potřebuju to, jako teď jsem měla spíš období smutku velkého, takže prostě já jdu k tomu dubu a projdu tím parčíkem a prostě tady je spoustu zeleně tady u nás a já se prostě tomu dubu, já se o něj opřu, o ten kmen a já úplně s tím splynu a já se tak jako zbavím těch otěží a těch pout a stesků a bolestí a je mi líp.
0: A máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete jenom tak sednout a popovídat? Chodíte do nějaké společnosti, kde je vaše generace a sdílíte?
1: Písku. No a tam já už právě jsem přestala, protože oni jak mají školu a teď jsou ty 4 vnučky prostě a dcera už pracuje, tak už je to složitý. Takže říkám, my se scházíme pravidelně, jo, jednou za týden.

0: týden přijede, za 2 týdny přijede syn z Prahy, no a pak zase přijede dcera třeba ten pátek, kdy má volno ve škole, kdy má, ona má částečný úvazek, takže prostě
1: paní Dano,
0: to tak nějak kombinujeme.
1: Chodíte třeba na nějaké besedy do knihovny, na výlety nebo nějaké společenské akce?
0: Víte co, mě už to čtení trošku i unavuje, protože já mám načteno za celý svůj život hodně. A abych pravdu řekla, tak mě ta příroda dobíjí nejvíc. A já už miluju takovej ten klid. Takový ten pomyslný klid. I když jsem velice hovorný člověk, to ano. A já když jdu na nákup, tak většinou to trvá nákup třeba 4 hodinky, ale pak cesta zpátky trvá dlouho, protože někoho potkám a jdem se do řeči a nemá to konce, že? Takže tak.
1: Paní Dano, tak jsme rádi, že se cítíte dobře, necítíte se opuštěná, umíte být aktivní, to je dobře, rodina, kontakt máte, tak se to
0: hezky poslouchalo. Rodina je základ pro mě, jo, a já jsem vždycky ty děti prostě zbožňovala, ale zároveň jsem byla přísná maminka, která je vedla k samostatnosti. A to je základ všeho, aby prostě měli úctu, nějakou takovou pokoru určitou a říkám, když dojdu do kostela, dojdu, dneska už tam nechodím pravidelně, protože mě to se tolik nedává, ale spíš do té přírody mě to tahne. Takže Jaruško, krásnou noc vám i všem posluchačům.
1: Děkujeme. Dítě odejde, ale telefon zůstává. Některým rodičům zvoní každý den, jiným jednou za týden. Jak často potřebujete slyšet hlas svých dospělých dětí vy? O tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jestli máte co říci k tématu, volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linko. Je s vámi Jarka Barboříková, vysíláme ze Zlína.
2: Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají.

0: Některé děti odejdou o ulici dál, jiné stovky kilometrů od domova a některé třeba do zahraničí. Jak vzdálenost ovlivnila váš vztah s dětmi, o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Na řadě je paní Věra. Zdravíme vás ze Zlína. Kam
1: dobrý
0: pak?
1: Večer,
0: odkud
1: tady paní
0: voláte?
1: Věrka z Ostrova u Prachatic, není ve Vodňanech. Aha. Já bych sem chtěla svůj příběh. Synovi teda bude 14. prosince 30. Bydlím asi 25 kilometrů od Ostrova, ale strašně mi je smutno, i když se vidíme třeba na dálku nebo si voláme, ale není to ono, ale zítra mám tady velkou oslavu ve Vodňanech, tak vlastně včera jsem měla svátek, no vlastně už je hodina, skoro půl hodiny po půlnoci, tak to už svátek nemám. Ale zítra to budu slavit tady ve Vodňany i s harmonikou, takže některý lidi přijedou, některý nemůžou, protože jsou nemocný, nebo tak to budu dělat na víc kusů, no. A zítra ještě vlastně můj bývalý přítel hraje na harmoniku, který mi bude tady hrát, tak jsem udělal překvapení pro důchodce ve Vodňanech, takže my jsme přijedem do Vodňan a máme ještě pauzu, než mi budou hrát od česti, takže jsem udělala, že půjdeme hrát do Vodňan, do domova důchodců, no a tam, kdo přijde, přijde, no a budeme poslouchat písničky, co jim zahraje, nebo který lidi si budou nějakou písničku přát a bude jí znát, tak vlastně jim zahraje, no takže to spojíme dohromady. No a na večer vlastně hrajou, od 6 hodin hrajou do půlnoci pro mě, no.
0: To je krásné, tak dodatečně přejeme všechno nejlepší k tomu včerejšímu.
1: No a přítel vlastně má prosinci, ten má 20. prosince, já 14. takže to zase uděláme všechno dohromady, jo, takže a ještě David Segry, ten taky má svátek a Vánoce do toho, takže to bude něco velkého, no.
0: Věrušku, a když se sejdete, je o vás vědět, jste hodně slyšet, máte veselé bujaré setkání?
1: No já právě bydím v Ostrově, tak mi říkají, že bydím na Kanárech, že jsem na Ostrově každý den a vlastně pomáhám, a nejlepší dárek asi jsem dostala k svátku, jsem potkala vlastně kamaráda, kterýmu jsem zachránila život bez policajtu, bez záchranky, takže jsem udělal první pomoc s kamarádkou a od té doby každý pátek čeká na mě, vždycky mě obejme a to je asi u mýho srdce nejbližší člověk, který vlastně se mu zachránila života, děkuje mi každý týden. No. Dělali mu teda bypass, ale to už je, tohle už je ve stáří, no a jinak vlastně se máme, no a v pátek vlastně se mi stal takový příběh, že tam přišli policajti do Prachatic a my tam měli kucí pivo a zapíjeli narozeniny toho jednoho a my už jsme měli se z klasu, ale prostě ty flašky zůstaly u mě, no tak jsem to musela dát do autu. Já říkám, no já pivo v sobě nemám, ale kucí to tady nechali přímo u mě, tak jsem to odnesla já, ale to bylo dobrý. To jsem vysvětlila a říkám mu tenhle ten příběh, co se stal tady a jak vidí na mě, tak se to stalo přímo u těch hodin v Prachaticích. No a tak jsem mu řekla příběh a on říká, že byste měla dostat metal. Já říkám, no to asi jo, ale tak si mě napsala, že se to trvá, říkám jo. No. Já prostě zachraňuji životy, nevíte, co se kde stane. Buď zloděje, anebo životy. No. Tady v Albertu jsem vlastně chytla zloděje, pak jsem teda čekala, jak to dopadne, no a dopadlo to dobře teda, takže...
0: No tak vy se určitě, Věrko, zapojte i do listopadového vysílání Noční linky, protože tam chystáme téma dobří anděle, lidé, kteří udělali dobré skutky, třeba zachránili někomu život, tak ozvěte se, budeme se na vás těšit. Teď posíláme Miroslava Donutila, ten báječný mužský svět. I pro vás, Věruško, směr
1: Prachatice. No a vám tam taky do toho kolektivu hodně zdraví a štěstí a lásky a... Co tam máte rádi, váš kolektiv, no?
0: Máme.

báječnej mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedni.

0: Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět. Úžasná písnička, která má svoje místo v našem vysílání. A na řadu přichází paní Alice, která volá z Krkonoš. Krásnou noc i vám. Paní Alice, slyšíme se? A jejde, tak já tady budu zkoušet obnovit to telefonické spojení. Ale ať klikám, jak klikám, tak se nám to nedaří. Tak mě to mrzí, paní Alice, zkuste vytočit telefonní příběh znovu, respektive telefonní číslo. Já už myslím na to, že otevřu nějaký příběh z našeho webu. Tak přečtu. Pan František, dobrý večer. Já jsem nikdy neměl rád, když jsem pracoval někde daleko, jezdil jsem domů jednou za týden nebo dojížděl za prací každý den třeba do Brna. Samozřejmě jsem se postaral o to, aby naše děcka mohly bydlet blízko nás a do práce se nemuselo daleko dojíždět. Já a manželka s dětmi se snažíme, aby veškeré starosti o firmu a náš dům byly přiměřené, aby jsme se o to starali společně. Tak Františku, děkujeme. Ještě Bohumír. Nám odletěl jen tak na půl, každých 14 dní k nám přijedou na oběd. Pak veselé bavení, káva, čaj, babička roztaje z vnoučaty. Jeden z těch tří sourozenců nás nechce ale opustit, vyhovuje mu to u nás. Bohumíre, děkujeme za vzkaz. Volejte, pište. Dnešní téma zní, když děti vyletí ze hnízda. Děti vyrostou, osamostatní se a jednoho dne přijde ta chvíle, kdy vás opustí. Pro ně začíná nová životní etapa a velká změna je to i pro vás. Tak jak jste prožívali odchod svých dětí? Víte co? Telefonní linka číslo 4 byla obsazená, tak jsem ji zvedla. Přeskočilo to rovnou na další, tak dneska se nám to moc nedaří. Ale někdo přece jenom přišel a zastavil se u nás. A je to paní?
1: Já časím na to dobrý, to je krásný den páteční a volební už. A tak já mám segru a ta má 4 děti a ty všechny vylíty z hnízda. A v hodě ti jejich už taky děti vylítly z hnízda, někteří už.
0: Ano, tak vy k ní máte blízký vztah, takže vás to taky zasáhlo. Bydlíte právě blízko té sestry?
1: Ano, já bydlím pod kopcem, mám nabídlím na kopci, nabídlím v paneláku, já bydlím u stadionu. Takže já to mám vlastně k ní kousek. No a ona má 4 děti, jedno dítě má mladý Boleslavy, druhý má tady na Frýdlansku má 3. No a jedno je v Dolní Oltříši, druhý je, nebo holčiny jsou, jedna je v Oltříši, pak je jedna v Rostenov a jedna je v Nížku. No a prostě jejich děti jsou jako poblížší, jako u nich, jako u těch segrí vnoučat. Vnoučata jsou poblíž rodičů. A některý jsou ještě doma, protože chodí do školy. Takže to je pochopitelné, že ty ještě nevylítly z hnízda, jako některý už vylítly z hnízda, no, těm ostatním.
0: Dobře. Jaruško, tak děkujeme, že jste se k nám přidala.
1: Prosím.
0: Tady je Michal Tučný, zaspívá Rád se brouzdám rosou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
0: A dovede nás až k poslednímu telefonátu. Volejte, čekám na vás. 731 800 900.

0: V dnešní noční lince Českého rozhlasu se ptáme na to, zda je vůbec možné děti pustit úplně. Přestane mít rodič někde potřebu chránit je před chybami, nebo to člověku zůstává na celý život? Jaké to je, když děti vyletí z hnízda? O tom jsme si dnes povídali už od 23. hodiny a naše povídání završí pan Olin z Kopřivnice. Zdravíme.
1: Já vás zdravím taky, všechny posluchače, kteří vydrželi do té pozdní hodiny. No a já bych to řekl asi takhle. Já jsem z hnízda nevyletěl, já jsem byl vyletěn. To znamená, v 15 letech jsem odešel na průmyslovou školu do Rožnova z Moravského Slovácka, odkud teda pocházím. Tam jsem vlastně ani, nevím, jak jsem se tam dostal, to prostě rodiče nějak rozhodli, že půjdu na tu školu a bylo to vyřešené. Takže jsem odešel v 15 letech, po maturitě jsem zůstal v Tesle v Rožnově, pak jsem šel na vojnu. Během vojny jsem se oženil, skončil jsem v jednopokojovém bytě v Rožnově opět, protože jsem pak nastoupil znovu do testy. No a měli jsme dceru v tom jednopokojovém bytě, čekali jsme druhé dítě. Pak se mi naskytla změna zaměstnání, tak jsem toho využil.
0: Přeskočíme, aby jsme se dostali k tématu, když děti vyletí z hnízda.
1: No moje děti, já právě chci říct jednu věc, že jsem byl vyletěn z hnízda, protože potom jsme se vrátili k manželčiným rodičům, takže manželka vyletěla z hnízda a vrátila se zpátky, protože jsme neměli kde být, po svatbě bydlet. A když jsem teda změnil to zaměstnání, tak jsme přišli tady s prosíkem, jestli bychom mohli v jednom pokoji být aspoň chvilku, než si na něco najdeme.
0: A jaké to bylo, když vaše děti odešly?
1: No to je právě to. Moje děti, mám dceru a měl jsem syna. Dcera odešla na vysokou školu do Brna, potom do Lednice na Jižní Moravě, dokončila vysokou školu a už zůstala v Brně, protože tam si našla zaměstnání, několik různých, která by je vystřídala, teď je tam spokojená. A syn, ten se oženil také a přišel za námi, jestli by mohl na chvilku v jednom pokoji s manželkou bydlet. Uhum. A dopadlo to tak, že tady zůstal, protože si postavil nad garáží svoje bydlení, takže vlastně děti nevyletěly.
0: Tak
1: a jsou tady, nebo zůstali tady, nebo zůstala tady vlastně.
0: Nebydlí přímo s vámi v bytě, ale jsou u vás, dá se říct.
1: Máme společný barák vlastně, všechno máme společné. Manželka tady zůstala, si nám bohužel zemřela, takže mám tady tři vnuky manželku, která a my se svojí manželkou jsme tady, takže vlastně je nás tady 6 ve dvougeneračním baráčku. No a myslím si, že jsme spokojení. Takže nikdo nám nevyletěl, spíš nám přiletěli. A teď se teda budeme modlit, jak to dopadne s těma klukama, protože mají 18-20, jestli oni vyletí nebo nevyletí. To je ve hvězdách. Ale jak to tak sleduje, to bude to samé, co s námi, takže oni tady zůstanou, než si něco najdou a pak tady zůstanou natrvalo, takže tady se to akorát bude množit. Takže ale já jsem spokojený, já si nestěžuju si, myslím se nikdo, takže situace taková, jaká je.
0: Děkujeme za ukončení dnešní noční linky, Oline, rádi jsme vás slyšeli, zavolejte opět příště.
1: Já jenom malé hlášení, u nás prší v Kopřivnici, ano?
0: Dobře, tak pošlete to k nám ve Zlíně, my to už docela uvítáme. Pojďme na web. Když mi odešla z domu poslední dcera, první týdny byly zvláštní, protože najednou bylo všude ticho. Pak jsem si ale řekla, že to nemusí být konec něčeho hezkého, ale začátek nové etapy. Začala jsem znovu chodit na cvičení, přihlásila jsem se do knihovny na besedy a víc se vídávám s kamarádkami. S dětmi si pravidelně voláme a o to víc se těším, až přijedou. Zjistila jsem, že si společných chvil vážíme mnohem víc. Doma mám konečně čas i na věci, které jsem roky odkládala. Děti mají svůj život a já se učím znovu naplno žít ten svůj. A dnes už ten jejich odchod nevnímám jako ten smutek, ale jako důkaz, že se dokázali postavit na vlastní nohy. Petra Kroměříž. No tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu pomalu uzavírá. Děkuji za všechny vaše příběhy, vzpomínky i otevřenost, se kterou jste dnes mluvili o chvílích, kdy děti vyletěly z hnízda. Přeji vám, aby i když už doma není takový ruch jako dřív, zůstávalo mezi vámi a vašimi dětmi co nejvíc blízkosti, radosti a krásných návratů. Klidnou noc a děkuji, že ji trávíte s noční linkou Českého rozhlasu. Jarka Barbaříková se loučí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to pokaždé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A proč říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel.
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To jste ani nevěděl. Je-li skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo. Byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ale ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka, jak se patří, pochovají, co je na tom záhadného.
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: No, tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
3: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině. Ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával, Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins, dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higginse, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krejčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána. Promery z H, tři tečky, lu, což samozřejmě znamenalo promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podráždění mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů, a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu: Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě Tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu, a já moc dobře vím, že by to skutečně udělali.
4: Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit.
2: Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou

0: dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej jen co dolehne k vašim uším probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington, 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, v skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského, a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas siláme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky, a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství.
1: Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků.
0: Vy uhněte, nebo...
1: Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst. Zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rockle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní.
0: Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však ve

0: vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Šóný, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blůcheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dostnu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dostnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí, a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
1: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
2: Okamžitě odejděte z mého domu.
0: Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady. O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle. Ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
2: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
0: Pravil senátor. A já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď.
3: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem.
0: Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pellar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsící mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blinkem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovaly se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla Gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztrácely občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jakživ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Mikea O'Flaganena z Five Points, pana Snaba Lefortyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blanka G. Blanka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blanka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už 3 dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem Už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí, poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zvažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat, a tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však H.K., hanebný křivopřísežník, Z.Z.M., zloděj z Montány, H.M., hanobitel mrtvol, D.T., delirium tremens, Š.K., špinavý korupčník a H.V., hanebný vydřiduch Mark Twain.